0: Good night.
1: Jedenáct v jedenáct na rádiu B.
2: A Stevena Tylera a Aerosmith teď vystřídají pro změnu Counting Crows. Tady je to úplně jasné. Dovolená ve Španělsku. Holiday in Spain. Ale pozor, pěkně, živě. Nahráno v Amsterdamu, Heineken Music Hall.

Hey. Thank you so much for coming out tonight. We gotta go.

0: Je jich 11 a všechny mají něco společného.
1: 11 v 11
0: na Rádiu Beat.
2: A jedeme do finále. Po Kings, Supertramp, Sex Pistols, Dire Straits, Kiss, Status Quo, AC/DC, Guns N' Roses, Aerosmith a Counting Crows úplně na finále přijdou Green Day. A prázdniny, jak jinak. Celý ten dnešní večer už po 6. není o ničem jiném. 11. s číslem 1008 pomalu ale jistě končí, ale tuhle tu píseň si ještě spolu vychutnáme. Holiday. Album Ballad in Bible z roku 2005 je tím posledním, ze kterého si dnes večer na Beatu zahrajeme. Nezapomeňte, že za chviličku tu bude repríza Hard and Heavy a po ní další a další pořady Rádia Beat, přesně tak, jak jste zvyklí. Každý den 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Mějte se krásně, dobrou noc, ahoj, Martin Vysušil.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale my jsme s tebou vlezli do hospody, jak to trvalo dlouho, než nám přišla čížnice vynadat, že jsme hluční a že řveme na celý lokál.
2: Ty, ta byla trapná, no, já už tam nikdy nepůjdu do hospody.
1: Že jo, člověk, byla taková ostrá na tebe.
2: Až no. Zlá byla.
1: No. No, pánové, co to říkala, že si stěžujou hosté, že jsme hluční.
2: Že jsme hluční.
1: My jsme v životě nezvali u stolu.
2: Krásy, ty nejsi skoro ani vidět.
1: Tak. A ty nejsi skoro ani slyšet. Poslouchej, to, že jsi sem dorazil přes tu sněhovou kalamitu a tohle, mělo to nějaký vliv na tvý stávání, že jsi musel, jako věděl jsi, že budeš muset stávat dřív, nebo jak jsi to měl dneska, to tvoje rockerovo ráno?
2: Já s tím nemám nějak problém s tím stáváním, to se tak říká, jako, že jo, to je hrozně, já nebudu stávat. A já jsem si prostě nešel lehnout a bylo to víc. To vydešlo takhle.
1: Ne, ty jsi měl docela jako strastiplnou noc, ne?
2: Já jsem si šel lehnout.
1: No klidně to řekni.
2: Ve tři. Ve tři a v podstatě ve čtvrt na šest už jsem byl tak jako trošku vzhůru, pak si mi ty psal, takže už jsem byl úplně vzhůru. No, jak jsem říkal, no.
1: Takže jsem tě probudil v podstatě tou zprávou.
2: Ne, já už jsem bděl, já už jsem se na tebe tak těšil, jsem koukal do stropu.
1: Ale ne, vážně. Tři hodiny spát, jako to není
2: ani
1: úplně.
2: Ani ne, tři hodiny, já jsem ani ne.
1: A to není ale moc, a přitom ale vypadáš jako normálně, že jo, to není to. Jestli ty nebudeš jako ten prezident Tomáš Garrigue Masaryk, to taky říkali, že
2: hodinu nespal. Denně.
1: Hodinu, no. A jaký to byl člověk, že jo? Ty musíš to ještě zkrátit. Podle mě dvě hodiny je moc.
2: Buď v klidu, já to dneska doženu.
1: Jo. Ne, ale obecně, když teda nemáš problém s tím ráno vstávat, ať už je všední den, anebo třeba víkend, kdy jste třeba po koncertu, nebo jste někde na šňůře, což turbo, jako je to klasika, že jo?
3: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

0: www.radiobeat.cz.
1: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Klasický rok.
1: Klasický rok.
0: Rádio Beat.
2: Let's slide it in together, baby.

Radio Beat. Classic Rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých

Rádio Beat CZ. Online poslech i pro Lulu z Honolulu. Rádio Beat. Classic Rock.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Dobré ráno, středeční s datem 15. července 2026. Deštivá noc nám srazila hodnoty na teploměru na 14 až 18 stupňů, tedy jedinou výjimku tvoří oblast Plzně, kde Vejvoďákovi naopak v noci šla teplota nahoru. Podle toho, co mi před chviličkou šeptal do ouška, bych to viděla minimálně na 39,5. Tak doufám, že vy se probouzíte s lepšími pocity a fit. V dobré kondici je teď 2 minuty před 6 ještě doprava. Jenom pozor na dálnici z Ústí na Prahu. U Roudnice je omezení a na jeho začátku na 33. kilometru se srazil náklaďák s osobákem a je tam volný jenom jeden pruh. Tak pozor na dojíždění do kolony na 35. kilometru D8 opaku z Ústí na Prahu. A tady je jenom jeden pruh teď na Štěrboholské radiále směrem do centra. U sjezdu na Běchovice opravují dlatační spáry a kolona je od Černáku. Tak dobré ráno a dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Máme tu další fotbalový přestup. Fotbalisty Slovácka posílil řecký útočník Janis Narchos. 24-letý hráč přestoupil z polského klubu Wisla Płock. Janis podepsal smlouvu na 3 roky. Začneme zprávou pro vodáky, protože většina řek v povodí Labe má podle vodohospodářů jen 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny dál klesají. Na řece Orlici ale vodácká sezóna pokračuje. Jen je na některých místech potřeba z lodě vystoupit a pomoci si po svých. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm, a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Asociace vodní turistiky a sportu podala podnět k Černošickému městskému úřadu kvůli jezům kamenný přívoz a kamenný újezdec na dolním toku Sázavy. Chtějí je odstranit. Podle asociace jde o nelegální stavby. Pro úřady buď neexistují, nebo se na nich provádějí stavební práce bez povolení. To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další rocková pecka.
0: Classic rock.

Šílenou noc mají za sebou v Paříži, v částech francouzské metropole podle očekávání vypukly pouliční nepokoje a střety s policií bezprostředně poté, co tamní fotbalová reprezentace prohrála v semifinále mistrovství světa 0-2 se Španělskem. Tak na beatu už je nachystán jeden song pro první finalisty a mimochodem pro vůbec první tým v historii mistrovství světa, který dokázal na jediném turnaji udržet 6 čistých kont ze 7 zápasů. Španělé inkasovali jen jednou z Belgií.

Vient to vždy cambio, vítr změn. Fanoušci španělské fotbalové reprezentace by byli raději, kdyby k žádné změně nedošlo, protože když jejich parta na mistrovství světa vyhrála semifinále, tak pak ovládla celý turnaj. Stalo se to zatím jenom jednou, a to v roce 2010. A letos mají opět po včerejší výhře nad Francií 2-0 Španělé k titulu nakročeno. Druhé semifinále bude dneska hostit Atlanta a půjde o jednu z nejvyhrocenějších a emocionálně nejnabitějších fotbalových rivalit na planetě. Po 24 letech na sebe na mistrovství světa narazí Anglie a Argentina. Ta má sice v klenotnici tři tituly mistrů světa oproti jedinému anglickému, ale ve vzájemných zápasech na světových šampionátech mají navrch Britové. Z těch pěti tři vyhráli. A mimochodem, bude to znít až neuvěřitelně, ale největší hvězda Argentinců, 39-letý Lionel Messi, nikdy v celé své kariéře nehrál oficiální zápas proti seniorské reprezentaci Anglie. Tedy dnes semifinále bude jeho vůbec první střetnutí s lvy. A jak to dopadne, i to se dozvíte na rádiu Beat.

a taky ubývání oblačnosti. Odpolední teploty místy dokonce i pod slunou oblohou by mohly dosáhnout na 28 stupňů. Na severu území bude kolem 21, zatímco na jižní Moravě teploměr ukáže i 30.

Věřte mi, že na nejbližší koncert kapely Traktor můžeme jít v sobotu na zámek Kačina. Už dneska večer si můžeme užít Luboše Pospíšila s Ondrou Fenclem. Tohle duo bude večer hrát v Pozlovicích ve valašském šenku hotelu Ogar. A v Plzni u Zacha bude zase Robert Nebřenský s kapelou Vltava. Na beatu pokračujeme s Billy Joe.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za týden ve středu bude roková pumpa v provozu na Vysočině kousíček od osové bytýšky v areálu XT Line v Rudě. Býťáci, pamatujete, jak jsme měli sraz ve Zlíně u Biker's Crown? Tak kousíček od tohoto místa je teď na třídě Tomáše Bati nehoda nákladňáku s osobákem. Pořád se řeší obdobná srážka na ústecké dálnici na Prahu na začátku zúžení u Roudnice. Ta bouračka je na 33. kilometru, kolo na přední začíná na 36. Seká se nám opět příjezd do Prahy po dálnicích od Mladé Boleslavy a taky od Hradce Králové, protože na Štěrboholské radiále opravují před sjezdem na Běchovice dilatační spáry a jezdí se tam jenom jedním pruhem. Stejně tak na trase Hodonín Veselý nad Moravou počítejte s lehčím zdržením na 55 před strážnicí nebo takhle ještě před obcí Petrov, totiž na silnici tam spadl strom. Tak býťáci, dobrou jízdu a dobrou společnou kávu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
2: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sorority Side, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
3: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. Dvě sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
4: Dobrý večer, máte vybráno?
5: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
4: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
0: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť a patřičně si to také užijte. Náš pan vršní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Rádio Beat. Počasí.
6: Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Fotbalisty Bohemky posílil obránce David Heidenreich. 26-letý bývalý mládežnický reprezentant zamířil do Dělíčku jako volný hráč a z Pražany podepsal roční smlouvu. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční proti prvnímu čtvrtletí o 3%. V anketě o podobě nového železničního mostu v Pražské Libni lidé vybrali variantu s obloukem nad mostovkou a sportovištěm pod mostem. Ankety se zúčastnilo přes 650 lidí z Prahy i dalších částí republiky. Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 tisíc zaměstnanců. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 tisíc lidí. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
0: Radio Beat. Classic rock.

Sice teď asi trošku více v kurzu fotbal, ale Joe Satriani, co by rodák z Long Islandu, se věnoval fotbalu americkému. Až do podzimu roku 1970, k němu bylo 14 roků a někdo z kluků z klubu přišel na trénink s informací, že zemřel kytarový král Jimi Hendrix. Což Joea šokovalo, hned šel za trenérem s tím, že se sportem končí, protože někdo to teď za Jimmyho musí vzít. A to do 9 let hrál na bicí. Dneska je mu 70.

Seč má dneska 70. Komerčně nejúspěšnější sólový instrumentální rockový kytarista všech dob, co prodal přes 10 milionů alb a získal 15 nominací na Grammy. Není žádným tajemstvím, že Joe Satriani taky, když ještě na to měl čas, tak dával lekce a učil hrát na kytaru třeba Kirka Hameta z Metallicy anebo Steva Vaie. O jejich první hodině Satriani tvrdil, že Vaie se dostavil s kytarou, ale jaksi bez strun. Ano, nejlepší je začít úplně od začátku. V počátcích kariéry si kromě rychlých prstů a super techniky taky Satriani zakládal na svém účesu. Byl svými vlasy doslova posedlý a když mu začaly padat, tak se tím hodně trápil a investoval nemalé peníze do zázračných přípravků, které samozřejmě byly úplně k ničemu. No a přerostlo to v neúnoznou mez a naštěstí pro něj si začal připadat ne blbě, ale směšně. A došlo mu, že jsou čepice, a tak má hlavu dohladka a hraje pořád parádně.

0: žena, vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí, má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Jednou si stejně místo žehlícího prkna koupím ten xylofon. Za 4 minuty bude 7 hodin na varování pro ty, co jedou na Prahu od Ústí. Na začátku omezení u Roudnice na 33. kilometru dálnice se po nehodě jezdí jenom jedním pruhem. Kolona je od 36. kilometru a ztratíte v ní asi 20 minut. A taky je v té frontě ještě šťouchanec osobáku s dodávkou na 35. kilometru, to je u úprku na Doksany. Ve sjezdu na Černák je nová nehoda na konci Mladoboleslavské dálnice v Praze. A jak je to na Hradecké dálnici?
2: Ahoj, Kačko, jednu takovou pozitivní zprávu. Teď jsem to projel po D11 na Prahu a úplně bez problémů. Jo, je to už krásně průjezdný. Nic se neděje.
1: Nic se neděje, tak tahle ta dopravní nuda, ta nám opravdu nevadí, ale jede tedy naopak z Černého mostu na Hradec po D11, tak na 8. kilometru, jak se nedá sjet na Jirny a budují tam ten nový most, tak je dálnice v tomto místě od Prahy stáhnuta jenom do jednoho pruhu a trošku se to tam seká. A taky před Prahou na Slánské sedmičce kvůli omezení u letiště. Teď je zpomalení od 5. kilometru. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
3: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3 a 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. A Předov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda už zítra. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček nazvané Koncert pro Lindu. Jen připomenu, že Linda v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila Karolínu Muchovou. Letní prázdniny jsou v plném proudu a s nimi je tu období, kdy odjíždíme na dovolené a necháváme své domy, byty nebo chaty delší dobu bez dozoru. Policie proto každoročně připomíná, aby lidé zabezpečení domova nepodceňovali. Policisté mimo jiné radí neinformovat o své dovolené třeba na sociálních sítích. Dárci krve mohou nově přicházet do nemocnice svatá Anna v Plané na Tachovsku, kde už funguje odběrové místo krevní plazmy. Jen dodám, že muž může darovat krev jednou za dva měsíce, ale maximálně pětkrát v jednom roce a žena může darovat jednou za tři měsíce. Odebírá se 450 ml a odběr trvá asi 15 minut. Vrátíme se ještě k víkendu, protože v Brně to žilo. Pokračuje Savana.
3: Lidé užívající si letní počasí u brněnské přehrady zažili v sobotu nevšední odpoledne. Amatérští hledači kovů totiž pod hladinou našli nevybuchlou munici, kterou následně vyzdvihli a přinesli na zaplněnou pláž u sokolského koupaliště. Přivolaní policisté oblast vyklidili a pyrotechnik předmět na místě odpálil. V okolí nálezu byly vzhledem k teplému počasí desítky osob. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
2: To byly zprávy a Tomáš Adamec.
0: Classic Rock.

A takhle to dopadne, když kytarista Tony Iommi sedne za piano. A jak to bude příští středu na rockové pumpě, tak v první řadě adresa. Areál XT Line v Rudě, což je kousíček od osové bytýšky. Prchnete z D1 na exitu 153 a hned tam budete. Provozní doba rokové pumpy bude, jako to bývá vždycky, od 11. do 17. hodiny. A to budete mít možnost zastavit se pro novou samolepku beatu, že ta vaše už je trošku vyšisovaná od sluníčka. Můžete si nechat vyrobit otisk na kapotu nebo zavysílat z našeho studia. K prohlídce na místě bude třeba závodní auto Tomáše Ouředníčka nebo motorka naděje českého motorsportu Šikuly Lukáše Chytky, nebo si můžete prohlédnout legendární Mini Cooper Jana Koláře, bude tam závodní auto Jakuba Šránka, budou tam automotoveteráni, freestylová show Albína Prokopa, no a k tomu taky třeba i skákací hrad, takže můžete příští středu na rockovou pumpu na Vysočinu vzít i dětičky. Podrobné informace na našem webu na stránce radiobeat.cz.

0: Možná, že to za chviličku taky bude síla v Praze na Strakonické ulici, protože směrem do centra kousíček za Barandovským mostem máme čerstvou nehodu. Pokud na Barandák teprve cílíte po jižní spojce, zaseknete se kousíček za Vídeňskou, protože před sjezdem na Braník opět nějaký ťukanec. Tak pojďme si protáhnout s Tomášem.
1: Menšinové sporty na Rádiu B.
2: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gokirovou ani set. Mezi juniory je evropským sprinterským králem. Plavec Jan Foltín si z Mnichova přivezl zlato na 50 motýlek i volným způsobem a k tomu přidal ještě prsařské stříbro. 18-letý talent už ale vyhlíží výrazně větší akci. Olympiádu v Los Angeles, kde se premiérově bude bojovat o medaile na kompletní sadě sprinterských závodů.

0: Píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210, 32, 33, 34.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 7:30 ve středu 15. července 2026. Takhle po ránu máme trable na 1.60 na přivaděči od Kladna na Slánskou dálnici. U Buštěhradu je nehoda, vypadá to na nějaký větší problém, že to tam úplně zastavili. Jinak Slánská dálnice směrem na Prahu u letiště omezení, v tuto chvíli kolona ze 4. kilometru. V Praze na Strakonické ulici směrem do centra kousíček za Barandovským mostem se srazila 2 osobní auta. Kolona na té Strachonické je od Chuchelského závodiště a na jižní spojce směrem na Barandovský most se brzdí u Krče a ještě před sjezdem na Braník je nějaký Ťukanec. A pojďme se podívat na Hanou, je jedno, jestli jedete z Olomouce na Lipník nebo opačně od Ostravy na Olomouc. Pozor na 286. kilometru. To jsme kousíček mezi Olomoucí a Lipníkem, blíže jako Olomouci. Tak v první řadě velmi hustě tam prší. Někteří šoféři si stěžují, že kolegové jedou na denní svícení, což v tomto počasí je hodně málo. A ještě ke všemu tam obousměrně na tom 286. kilometru jsou nehody. Tak prosím opatrně, dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Triko černé. Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
3: Před časem řekl
4: I'll be back.
3: Teď říká
4: ahoj býťáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
5: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
4: Čago bello.
5: Zítra od 19 hodin na Radio Beat.
0: Radio Beat. Počasí.
6: Dnes bude oblačná až zatažená obloha s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
6: Vypadá to, že o brankářský post nemusí mít český hokej starosti ani do dalších let. Posledním draftem do NHL prošlo na konci června rekordních 6 našich gólmanů. A první z nich se teď dočkal také kontraktu. Filip Růžička podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrh legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda. Opilý rybář ohrožoval na Blanensku 2 rybařící chlapce plynovou pistolí, ze které dokonce vystřelil. Chlapci mu ujeli na loďce a zavolali policisty. Zbraň opilcovi sebrali a bude se zodpovídat z výtržnictví a nebezpečného vyhrožování. Rusko čelí palivové krizi, která naplno zasáhla běžný život obyvatel. Produkce pohonných hmot klesla natolik, že současná výroba pokrývá pouhých 65% sezónní poptávky. Fronty u pump jsou vidět i z Družic. To byly zprávy v 6:30 a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.
0: Radio Beat. Klasy.

0: náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, Miloš Zlatej.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterém...

Eric Clapton ve středu 15. července na beatu. Já už jsem zmiňovala, že další velmistr kytary má dneska 70. Joe Satriani. A další kulatiny 60 slaví Jason Bonham, syn Bonza z Led Zeppelin a taky sám velmi úspěšný bubeník. Oba dnešní oslavenci chviličku dokonce hráli spolu. Sammy Hagar v roce 2024 sestavoval super skupinu s takovým skromným názvem Nejlepší band na světě. Začal zkoušet se Satrianem, u basy byl ex Van Halen Michael Anthony a u bicích Jason Bonham. No a zaměřovali se především na hudbu Van Halen. Všechno to klapalo, dokonce rozjeli úspěšné turné, ale pak musel Jason ukončit muzicírování, aby mohl být se svojí nemocnou maminkou. A nahradil ho tenkrát renomovaný studiový hráč Kenny Aronoff. Ten už pak v té sestavě zůstal. Jinak Jason ten hraje ve vícero sestavách, má taky svůj vlastní band se vzpomínkami na kapelu táty Jason Bonham's Led Zeppelin Evening. No a já ho teď pustím s projektem, který se jmenoval Kalifornské plemeno. Jde opět o jednorázové setkání hvězd, u mikrofonu byl Glenn Hughes, u kytary Andrew Watt a u bicích mladý.

Dobře, ty, nabítu superskupina jedné kalifornské, nebo jedné desky kalifornské plemeno si říkali, to byla gratulace k dnešním 60. pro bubeníka Jasona Bonhama. Svátek má dneska Jindřich a kupte Jindrovi cestou do práce pytlík Haribo, protože dneska je taky světový den gumových medvídků. No a Britové slaví svátek svatého Svetena. Věří, že dnešní počasí nastolí pořádek na obloze po dalších 40 dní, něco jako u nás Medard. Svatý Sveten byl anglosaský biskup z Winchesteru, který byl známý svou pokorou a požádal o pohřbení v jednoduchém skromném hrobě před hřbitovem, aby prý na něj mohl dopadat sladký nebeský déšť. A tak se i stalo. Ale po více než století od jeho smrti se církev rozhodla a přemístila jeho ostatky do prominentní svatyně uvnitř Winchesterské katedrály a legenda praví, že světec byl tak rozrušen tím, že byl přemístěn ze svého skromného venkovního místa odpočinku, že vypukla bouře, která trvala dalších 40 dní. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Říkačko, hlásím jenom teďka, že za Baraďákem směrem k Lihovaru se tam srazily dvě auta v sobě, asi spěchali, předpokládám, ráno, a začíná se to tam od Baraďáku, od jižní spojky štosovat. Tak s tím počítejte, řidiči, býťáci, a dávejte si pozor. Ahoj, hezký den. Dan.
1: Býťáci, řidiči, sobě. Dejte nám vědět, jak to jede. 210 32 33 34.

Progres 2 na beatu a v Brně zůstaneme, ale od Big Beatu k basketu. V hale Hovodová v Brně pokračuje mistrovství světa basketaček do 17 let. Naše děvčata dneska od 17.30 hrají proti Kanaďankám, osmi finále. S Portugalci hraje dneska v Kutnohorské hale Klimeška mužská reprezentace přípravný zápas. Utkání začíná v 17 hodin. A od 16. budeme držet palce našemu basketovému výběru do 20 let, protože v rámci divize A a evropského tedy poháru hrají naši play-off ve slovenské Lublani proti Chorvatům. Kapela Boston nabítu ještě do 8.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: 8 hodin z Kladna na Prahu nejezděte na Slánskou, ale na Varskou dálnici. Na přivaděči D7 u Buštěhradu je nehoda dvou autobusů a je to tam obousměrně zastaveno. Na dálnici z Prahy na Hradec Králové je zase nečekaně kolona od 6. kilometru. Na 8. tam, co se z D11 nedá sjet na Jirny, se jezdí totiž od Prahy jenom jedním pruhem. A z Ostravy na Olomouc pozor na dálnici za Lipníkem na 286. kilometru. Kousíček od odpočívky Daskabát je nehoda a brzdí se tam. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Máme tu další fotbalový přestup. Fotbalisty Slovácka posílil řecký útočník Janis Narchos. 24-letý hráč přestoupil z polského klubu Wisla Płock. Janis podepsal smlouvu na 3 roky. Začneme zprávou pro vodáky, protože většina řek v povodí Labe má podle vodohospodářů jen 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny dál klesají. Na řece Orlici ale vodácká sezóna pokračuje. Jen je na některých místech potřeba z lodě vystoupit a pomoci si po svých. Půdní sucho už je v téměř polovině Česka extrémní, což je nejvyšší stupeň. Podle webu Intersucho zasahuje takto intenzivní sucho převážně Moravu. Na 40% území je také zásoba vody v půdě do 1 metru, maximálně 15 mm, a na čtvrtině území je relativní nasycenost do 10%, což značí bod vadnutí, kdy už rostliny nemají odkud čerpat vláhu. Asociace vodní turistiky a sportu podala podnět k Černošickému městskému úřadu kvůli jezům kamenný přívoz a kamenný újezdec na dolním toku Sázavy. Chtějí je odstranit. Podle asociace jde o nelegální stavby. Pro úřady buď neexistují, nebo se na nich provádějí stavební práce bez povolení. To byly zprávy a Tomáš Adamec. Tady je další roková pecka.

Návrat do 80. let kapely Accept zprostředkuje zítra návštěvníkům Masters of Rock ve Vizovicích Udo Dirk Schneider. Přijede s oslavou titulu alba Balls to the Wall a přijede s ním i basák Peter Baltes. A za bicí usedne Sven Dirk Schneider, což je Udův syn. Jinak samozřejmě zítra na Masters celý víkend jsme se na to těšili. Budou taky Halloweeni. My si teď na beatu dáme Syncopy 61.

Dětem bez státu Synkopy 61 na beatu. Tatínek i dědeček Tomase Pajla byli v americké armádě, tak narukoval i on. Sloužil jako technik aviatiky a v roce 1971, těsně po skončení války ve Vietnamu, byl se ctí propuštěn. Tedy pracoval na základnách jako letecký mechanik, o to je kurioznější, že i on v roce 77 seděl v tom letadle, v jeho troskách zahynuli zpěvák Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zandt a další dva členové kapely. Pajel, ten se vyhrabal z trosek s několika zlomenými žebry a vydal se do nedalekého statku pro pomoc, ale protože jak vypadal, no, jak asi vypadal po té, co člověk absolvuje pár letadla, tak majitel toho statku na něj vytáhl flintu, ať prý okamžitě táhne, odkud přijde. Tomas Pyle, přezdívaný Artemus, legendární bubeník kapely Lynyrd Skynyrd, má dneska ve středu 15. července 78. narozeniny.

0: Prešinové sporty na rádiu Beat.
1: Házenkáři Brna se v prvním kole evropského poháru utkají s polským týmem MKS Kališ. Rozhodl o tom los ve Vídni. Dvojutkání začne v Polsku. První zápasy jsou na programu 12. a 13. září. Odvety se odehrají o týden později. Bývalý biatlonista Adam Václavík se po skončení závodní kariéry stal jedním z trenérů u akademického týmu. Doplnil v něm stávajícího kouče Zdeňka Vítka. Vítězem extrémního závodu Thousand Miles Adventure 2026 se stal Dan Polman. Jel jižní trasu a zároveň zlomil rekord na jižní trase ve směru z východu na západ. Nový absolutní čas na této trati stanovil na neuvěřitelných 6 dní a 16 hodin. Tady jsou jeho dojmy.
2: Po vítězství na severní trase před 2 lety jsem se rozhodl, že letos okusím jižní trasu. Samozřejmě, kdybych se soustředil pouze na výsledek, tak bych jel znovu sever s tím, že mám povědomí o trati, což je obrovská výhoda. Znám záludná místa dopředu, takže by to bylo pro mě určitě jako lepší volba, co se týče výsledku, ale na druhou stranu já v závodech hledám samozřejmě na prvním místě zážitky a dobrodružství, takže jsem se rozhodl pro jižní trasu 1000 mil a čekal jsem, že ta trasa bude nejspíš asi lehčí, ale její absolvování mě vyvedlo z omylu. Jižní trasa je velice náročná. Pro mě osobně vrchaře, který má rád kopce, tak a na jihu jich je teda logicky o trošku míň, tak ve finále ta trasa byla i těžší, protože je tam řada záludných úseků podél řek, hodně technických a málo jako těžce nebo těžce sjízdných úseků. Takže jižní trasa mil není v podstatě žádný chudý příbuzný severní typ původní severní trasy, ale je to fakt plnohodnotná mílařská záležitost se vším všude.
0: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Dejte sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Včera jsme v rámci našeho letního speciálu Léto jako živé byli na koncertě Queen a Vejvoďák se nedržel staré pravdy, je nebezpečné dotýkat se hvězd. A asi na něj někdo z umělců něco prsknul a dneska tedy Vejvo zůstává v posteli. Po deváté nás ale tady na Beatu koncert nemine. Prozradím vám, že za půl hodiny dorazí Standa Rubáš a provede nás akcí jedné domácí kapely. Tak, jedete domů z Vyškova na Brno, tak pozor, na D1, kousíček před Rohlenkou na 208. kilometru je bouračka 3 aut. Počítejte s tím, že se provoz zasekává od 214. kilometru. Tak to je D1 od Vyškova, jestli jedete od Prahy, tak tady se zpomaluje u Kývalky a jestli na Brno cílíte od Bratislavy, tak tady kolona před křížením s D1 je na D2 od 3. kilometru. Jak to vypadá na příjezdech do Prahy, tak stále platí omezení u letiště a kvůli tomu kolona obousměrně na Slánské dálnici. Od Slaného na Prahu od 5. kilometru od Středokluk opačně se brzdí kousíček za Evropskou ulicí. No a doporučuju, pokud jedete z Kladna na Prahu, tak najíždět právě na 7, protože stále se u Buštěhradu řeší nehoda 2 autobusů. Už to tam sice pustili aspoň jedním pruhem, ale trošku se tam dělá fronta. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
4: Miláčku, pojď sem.
5: Ale když já nevím.
4: Neboj, nikdo tady není.
6: A víš co? Předtím to bylo lepší.
0: Přesně, mikina Beatu sekne každému. S kapucou i bez. V několika barvách a mnoha velikostech. Máme je s břichem i bez břicha. Mikiny Beatu objednávejte na adrese klub.radiobeat.cz.
7: Včera neděle bylo. Včera byl hezký čas.
8: Včera neděle bylo.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě bude zase klasika, novinky, rozhovory.
8: Každou neděli od 8 do půlnoci.
9: Za týden bude zase
8: na Beatu.
0: Radio Beat. Počasí.
10: Dnes bude oblačno až zataženo s občasným deštěm nebo přehánkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách by mělo být kolem 17 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
10: Fotbalisty Bohemky posílil obránce David Heidenreich. 26-letý bývalý mládežnický reprezentant zamířil do Dělíčku jako volný hráč a z Pražany podepsal roční smlouvu. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční proti prvnímu čtvrtletí o 3%. V anketě o podobě nového železničního mostu v Pražské Libni lidé vybrali variantu s obloukem nad mostovkou a sportovištěm pod mostem. Ankety se zúčastnilo přes 650 lidí z Prahy i dalších částí republiky. Automobilový koncern Volkswagen by mohl v příštích letech propustit dalších 50 tisíc zaměstnanců. Celkem by tak o práci v příštích letech přišlo 100 tisíc lidí. To byly zprávy v půl a Tomáš Adamec. Tady je klasický rock.
7: asi krok.

Bude 8:45, dětičky už nastoupily svoji směnu do příměstských táborů, a tak si tady na beatu dáme Big Beat pro dospělé, jak se občas art roku přezdívá. V přehrávači mám Rané Yes, konkrétně jejich druhou desku Time and World, a pustíme si z ní Astrálního cestovatele, jako vzpomínku na jejich prvního kytaristu Petra Bankse, který se narodil v Londýně před 79 lety, na den přesně. A byl to on, kdo vymyslel název Yes, protože měl za to, že čím to bude kratší, tím to bude lepší, a na plakátech se to pak může psát větším písmem. A taky si zkrátil své vlastní příjmení, protože se narodil jako Brookbanks. Původní ale kritici mu pak začali přezdívat architekt pro kroku. Jako malý chtěl být Peter doktorem, ale když zjistil, že doktoři musí do práce někdy vstávat hodně brzo, ještě dříve než sluníčko, tak se raději rozhodl pro dráhu muzikanta, která byla infarktem ukončena v březnu roku 2013. Takže tolik vzpomínka na Petra Bankse. Yes, na rádiu Beat.

Ranní je z poránu nabítu ve středu 15. července, kdy už víme, že francouzští fotbalisti jsou na mistrovství světa ze hry, poté co včera neprošli přes obranu Španělska a prohráli 0-2. Druhé semifinále bude dneska hostit Atlanta. Po 24 letech na sebe na mistrovství světa narazí Anglie a Argentina. Ta má sice v klenotnici tři tituly mistrů světa oproti jedinému anglickému, ale ve vzájemných zápasech na světových šampionátech mají navrch Britové. Z těch pěti zápasů vyhráli tři. A mimochodem, zní to až trošku neuvěřitelně, ale největší hvězda Argentinců, 39-letý Lionel Messi, nikdy v celé své kariéře nehrál oficiální zápas proti seniorské reprezentaci Anglie. Dnešní semifinále bude jeho vůbec prvním se střetnutím s Selvy. Teď nabítu chvíle s Kmotrem Soulu.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 2 minuty bude 9. Já jsem svoji směnu uzavřela z Led Zeppelin. Kdyby ne, tak bych zase dostala vyhubováno. Ale silničáři ti zavřeli na ústecké dálnici tunely Libouchec a Panenská, tedy mezi Ústím a Německem, obousměrně kvůli nějakému technickému problému. Na hradecké dálnici kousek za Prahou na 8. kilometru, jak je zavřen ten sjezd směrem od Prahy, jak tam dělají nový most, tak se tam jezdí jenom jedním pruhem, nikoli tedy kvůli mostu, ale kvůli kanálu. Tak a nebudeme to svádět úplně na déšť, ale u Olomouce to řádně v minulých hodinách propláchlo. Jak to tam teď vypadá s provozem?
2: Ahoj Kačko, Mira, kdo jede na obchvatu Olomouce od Ostravy jako směrem na Přerov, teda na Prostějov, tak je tam havárka, kolona začíná u Olympie. Je to jedno auto, nechápu, proč tam takový cirkus je kolem toho, ale je to tak. Jo, takže kdo jede od Lipníka přes Olomouc na Prostějov, tak u Olympie už je kolona.
1: No, takže ještě jednou od Lipníka na Olomouc, jo, tak první jsme tady měli u odpočívky Daskabát bouračku, potom tedy, jak jste sami slyšeli, kousíček za sjezdem na Přerov ještě předtím, než se sjíždí třeba na Tovačov, tak jak Mira říkal, tak tady máme na 273. kilometru bouračku. Ale opačně je taky nehoda, takže opatrně taky u 281. kilometru, jak říkám, tentokrát směrem na Ostravu, havarovaný osobák na konci připojovacího pruhu. Já se odpoju, za chviličku Standa a půjdeme na koncert. Hezkou středu vám přeji.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat. Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout. A energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
1: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes bude oblačná až zatažená obloha s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem 17.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Dnešní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie určí druhého finalistu mistrovství světa. Jihoamerický celek se pokusí udržet 100% bilanci v semifinále a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Semifinálový zápas v Atlantě začne ve 21 hodin. Teď na téma bydlení. Zájem o koupy investičních bytů začíná klesat. Důvodem jsou jarní zpřísnění podmínek centrální banky pro poskytování hypoték, ale i nižší výnosy z pronájmu. A ještě dodám, že takových nemovitostí je u nás asi 250 000. Dopravní problémy v Berouně nám přiblíží Honza Navrátil.
3: Řidiči v Berouně musí počítat s dopravní komplikací. Dnes se totiž uzavírá část ulice Lidická. Důvodem je oprava železničního přejezdu vlečky. Objízdné trasy pro vozidla do i nad 3,5 tuny vedou přes okolní obce. Autobusová doprava je zajištěna náhradními linkami a změněnými trasami. Uzavírka startuje dnes a řidiči tudy neprojedou až do soboty 18. července. Honza Navrátil, Beroun.
2: Budou se kontrolovat kamiony. Blíže kolega Savana.
4: Střídání karet řidičů, ignorování povinných pauz a přetížené kamiony. Společné hlídky dopravní policie a inspekce silniční dopravy vyrazí v létě na silnice s cílem tvrdě zakročit proti hazardu řidičů nákladních vozů a autobusů. Rozsáhlé kontroly se v kraji zaměří na hlavní transitní trasy i turistické uzly. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
2: Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec a tady je další klasická rocková muzika.

0: Karinke do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Přesně, jak říkal Tomáš Adamec. Další roková klasika tady na Beatu je připravena hned takhle těsně po šesté. Chcete-li si štelovat cibule, tak 6 minut po šesté, vidíte, po deváté. 6 minut po deváté je přesný čas, kdy se obvykle neozývám já, ale ozývá se někdo jiný. Ozval se dneska ráno, přesně v 5:34, když mě zbudil. Zvedl jsem mu telefon a neozvalo se nic, respektive ozvalo se něco ve smyslu, já nemůžu asi do práce. Takže vám příjemné ráno z Beatu přeje Standa Rubáš. Nic jiného se nemění, všechno je tak, jak má být. Léto jako živé po deváté startuje, no a dáme si něco, co krásně popisuje můj ranní výraz těch 5:34, když mě zbudíte telefonem, vypadám, že jsem trošku na větvi.

0: jeden, jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Teď bude druhá písnička.

No tak na náladu, dobrou náladu si nikdo nemůže stěžovat na žádném koncertu Krausberu. Už vůbec ne tenkrát, když se takhle hrálo. Vlastně ve dvou dnech v pražské Malostranské besedě, bylo to 2. a 3. května 2013. Teď všichni, kteří tam byli, se chytli za srdce, jak už jsou starý, jak rychle to uteklo. Víte, jaký přijde, že to bylo přednedávnem. No ale prostě byl to rok 2013 a potom na začátku roku 2014 vycházela tahle ta živá deska, dvojdeska vlastně, dva desky, které obsahují jak ten koncertní setlist, tak i přídavky, ke kterým se teprve dostaneme, protože se tady bavíme právě celou tou hodinou s muzikou kapely Krausberry živě v Malostranské besedě tehda. Nálada se tam hrála a taky se tam hrály starý časy.

0: Ty nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu Beat.

Léto jako živé tady na Rádiu Beat znamená, že přes celé prázdniny každý všední den takhle po 9. hodině mezi 9. a 10. si hrajeme živáky a děláme takový best of vždycky živáku. Není to vždycky úplně tak, že by ty písně šly za sebou tak, jak jsou na tom albu nahrány, případně jak se na koncertě hrály. Dneska to už je teď zcela zřejmý úplně každému. Je tou kapelou, která je v našem hledáčku, kapela Krausberry. Vzpomínáme na jejich vystoupení v roce 2013 v Malostranské besedě, kdy kapela vystoupila hned ve dvou dnech, pořídila dvoudenní záznam a nakonec vlastně do konce roku 2013 tenkrát z toho vyšlo tohleto dvojalbum, odkud byly i peníze, i kořenová zelenina, i Táhneme na 40 a odkud bude i ta Krausberry verze skladby Slunečný hrob.

Každý den jeden bez obživáček. Léto jako živé na Rádiu Beat.

0: Rausbery živě, jejich do nebe z malostranské besedy. Hrálo se tam v roce 2013, ale taky se živě hrálo na spoustě míst napříč regiony beatu v roce 2009. To jsme měli takovéto narozeninové turné s Rausbery. Projeli jsme mnoho míst, z mnoha míst mám opravdu vzpomínky, které mi už nikdo z hlavy nevymaže. Obzvláště nejsilnější to bylo 10. ledna roku 2009. To jsme totiž hráli s Rausbery v Českých Budějovicích, v tamnější Martis klubu, což byl klub speciální v tom, že přímo nad pódiem byla taková obří kovová bedna, ve který byl motor a ten hlal ventilaci tím klubem. Takže když venku mrzlo, jakože v lednu opravdu mrzlo, tak z téhletý bedny začalo pršet. No tak v průběhu koncertu se tenkrát přeskládalo celé pódium. Byl to Štěpán Smetáček, tuším, kdo řekl, že s těma bicíma pod tuhletou sprchou sedět nebude a šel dopředu. Martin Kraus šel za něj a při jedné z písní, tak jak tančil v driveu, vyskočil a trefil hlavou právě tuhletu bednu. Takže zatímco kapela balila, já jsem po Českých Budějovicích honil sanitku a bych našel, kam toho Martina vlastně vezou, kde ho zalátají a mohl jsem ho vzít zpátky do matičky Stověžaté. Když jsem tenkrát, a to si pište, že v Budějovicích je velká nemocnice, objevil to svítící okno, tak už za ním bylo jasný, že Martina mám, protože zevnitř se ozývala muzika a zpěv, protože Martin ten koncert dospíval takové prý mladé, sympatické paní doktorce. A tohle jí zpíval.
1: Náhodou, ještě umíme jednu. A při té příležitosti vám představím naše hudebníci. Náš první hudebníci je inženýr Jiří Ježek Kredba, basová kytara. Druhý hudebníci je náš Mario Císař, obyčejná kytara.

0: Bon.
1: Quién es Ray? ¿A ti ya quién es Ray?

To je zase ten potížista. Tebe si měli nevíc o přestávce do pekla, to zbyl ty určitě. Tak ještě jednou, ale kromě potížisty Fortissimo bych prosil, jo. A Fortissimo znamená, že Fortissimo znamená, to je cizí slovo, jako inír. To my muzikanti říkáme Fortissimo, to je cizí slovo. Že budete hodně zvát, jo, aby jsme to na těch hlavce pěkný. Takže, připravíme se. Teď Mario, nechaste, teď je takový. Ten auf tak nám dej, Marie. Nikdo jiný, Ježku ty. Míš je plachej, tak ty.

ty tam ještě jednou, kvůli nahrávce, jo. Ty nehraj Maru, ty hraješ dlouho. Já to normálně počítám. Ratatatatam.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Naši Krausberry, řekl bych, a jejich malostranská beseda z roku 2013. Odtud pojďme k vážnějším tématům, což jsou šlapanice u Brna a Brněnská ulice. Tady došlo ke střetu dvou osobáků, nehoda je vážná se zraněním na místě, všechny složky IZS počítejte s tím, že tady se zaseknete. Zaseknete se pravděpodobně také na čtyřce silnici, to znamená Praha Strakonice a kilometr první, takže hned na začátku. V pravém jízdním pruhu počítejte, že probíhají nějaké odklízení práce po požáru nákladňáku a soupravy. Jeden jízdní pruh je uzavřen, na místě jsou stále ještě složky IZS a vázne to v tomhleto místě. Na D10 hlásíte 65. náhradec, tady je porouchaný osobák, počítejte s tím. Ťukanec dvou osobních v Praze v Limuské, to je taky jedna čerstvá zpráva. A porouchané další osobní auto můžete vidět třeba na brněnské dálnici. Na 38. kilometru ve směru na Prahu stojí tam v tom pruhu pro pomalá vozidla, takže úplně nutně v jízdních pruzích nepřekáží, ale leckdo z něj bude na poslední chvíli odbočovat. Projíždějte, prosím, velmi opatrně.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Dnes bude oblačná až zatažená obloha s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy. Na rádiu Beat.
2: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3 a 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. A Přerov se chystá na velkolepé přivítání wimbledonské šampionky Lindy Noskové. Do města, které se stalo jejím domovem, zavítá česká tenisová hvězda už zítra. Město chystá pro její fanoušky na 300 porcí jahod se smetanou, které jsou nejznámější tradicí turnaje ve Wimbledonu, ale i autogramiádu a vystoupení kapely Opět a Radeček nazvané Koncert pro Lindu. Jen připomenu, že Linda v sobotu ve finále nejslavnějšího tenisového turnaje světa porazila Karolínu Muchovou. Jedna stezka, stovky turistů i cyklistů. I tak to může vypadat na některých místech v Českém ráji. Správci chráněné krajinné oblasti proto varují, že by cyklisté mohli neukázněnou jízdou někoho ohrozit. Dále upozorňují třeba i na to, že cyklisté někdy zapomínají, že jsou v chráněném území. Český ráj je plný pískovcových skal, kde je řada pěšinek, lávek, ale i chráněných rostlin. A svou jízdou přírodu poškozují. V některých částech Českého ráje je jízda na kole úplně zakázaná. Problémy se štěnicemi jsou někde stále. Pokračuje Honza Navrátil.
3: Pražští hygienici stále častěji řeší výskyt štěnic v ubytovacích zařízeních. Netýká se to pouze ubytoven s nízkým hygienickým standardem, ale také hotelů všech kategorií nebo studentských kolejí. Podle hygieniků to souvisí patrně s tím, že lidé hodně cestují. V posledních letech se eviduje zhruba 100 případů ročně. Podle hygieniků nejsou štěnice pouze pražský problém. Situace je podobná v celé Evropě. Honza Navrátil, Praha.
2: Na letní filmovou školu nás teď pozve Luděk Savana Urbánek.
4: Letní filmová škola v Uherském Hradišti láká na pestrou nabídku filmů i doprovodných akcí. Sekce Východní přísliby přiveze nejnovější snímky výrazných evropských režisérů. Hudební program ozdobí vystoupení Richarda Millera a dalších výrazných jmen. Začíná 24. a končí 30. července. Luděk Savana Urbánek, Uherské Hradiště.
2: Zprávy jsou u konce. Tady je další rocková muzika.
0: Classic rock.

Doktor Viktor na beatu taky, v tomhle případě naživo je s potleskem a Vojta Bureš samozřejmě, kterýmu závidím, buď to lékaře, anebo prostě tu náturu plnou energie, protože obdivu, co ten člověk všechno zvládne. Dojezdil autobusem, no protože školy mají teď prázdniny, takže ten jeho hudební autobus, který vozí muziku dětem ze základní školy, je teď zaparkován, předpokládám, někde v garáži, zvládnul před časem natočit desku v Abbey Road a postupně ji vydat vždycky se sirénou, vždycky první středu v měsíci jednu píseň. A teď zrovna koukám, že courá někde po Švýcarsku i s kapelou Doktor Viktor. Bastard je za námi, je 10.20, Stan Hrubáš přeje příjemné středeční dopoledne i s další muzikou. Mám tu Journey a mám tady taky Pink Floyd, abychom to trošku zase tak jako uklidnili.

0: Anyway you want it, tak se jmenuje ta věc kapely Journey, která teď dohrála 2:30 tady na beatu. Dáme si shot menšinových sportů, ten vám můžu slíbit s Tomášem Adamcem za malou chvilku, chystám už taky třeba AC/DC, Bon Jovi, nebo možná takovou specialitu. Je středa, živáku je třeba, a tak zalovím v živém kloboučku a vytáhnu něco pochopitelně od Michala Pavlíčka, ale taky s milým hostem a taky se skvělou muzikou. A sválně neprozradím jaká, ať se máte na co těšit.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty, nemůžu je vystát.
2: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
1: Trika, politry, hrnky, cyklodresy a další víťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz.
3: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
4: Včera byl hezký čas. Včera neděle bylo. Za týden bude zas.
5: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno.
6: V každém případě bude zase
7: Hard and Heavy.
8: Klasika, novinky, rozhovor.
9: Každou neděli od 8 do půlnoci.
10: Za týden bude za
9: na beatu.
11: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
12: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gokirovou ani set. Mezi juniory je evropským sprinterským králem. Plavec Jan Foltín si z Mnichova přivezl zlato na 50 motýlek i volným způsobem a k tomu přidal ještě prsařské stříbro. 18-letý talent už ale vyhlíží výrazně větší akci. Olympiádu v Los Angeles, kde se premiérově bude bojovat o medaile na kompletní sadě sprinterských závodů. A ještě golf. Pátý golfový turnaj z charitativní série Seven Cup Golf Tour, který tento rok pomáhá postižené Zuzance, proběhne 19. července na slapském hřišti Golf Svatý Jan. Více informací najdete na www.sevencup-tour.cz. Tuto akci podporuje Radio Beat. Vítězem extrémního závodu Thousand Miles Adventure 2026 se stal Dan Pullman. Jel jižní trasu a zároveň zlomil rekord na jižní trase ve směru z východu na západ. Nový absolutní čas na této trati stanovil na neuvěřitelných 6 dní a 16 hodin. Tady jsou jeho dojmy.
13: Po vítězství na severní trase před 2 lety jsem se rozhodl, že letos okusím jižní trasu. Samozřejmě, kdybych se soustředil pouze na výsledek, tak bych jel znovu sever s tím, že mám povědomí o trati, což je obrovská výhoda. Znám záludná místa dopředu, takže by to bylo pro mě určitě jako lepší volba, co se týče výsledku, ale na druhou stranu já v závodech hledám samozřejmě na prvním místě zážitky a dobrodružství, takže jsem se rozhodl pro jižní trasu 1000 mil a čekal jsem, že ta trasa bude nejspíše asi lehčí, ale její absolvování mě vyvedlo z omylu. Jižní trasa je velice náročná. Pro mě osobně vrchaře, který má rád kopce, tak a na jihu jich je teda logicky o trošku míň, tak ve finále ta trasa byla i těžší, protože je tam řada záludných úseků podél řek, hodně technických a málo jako těžce nebo těžce sjízdných úseků. Takže jižní trasa mil není v podstatě žádný chudý příbuzný severní typ původní severní trasy, ale je to fakt plnohodnotná mílařská záležitost se vším všudy.
12: To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec. Teď klasický rock.
14: Rádio Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: To veliký den, Skrýdy od Revival na rádiu Beat. Wow, the song for everyone dohrává takhle 3 minuty před 11. Chystají se čerstvé zprávy, dáme si je za malou chvíli taky George Toroguda, Stony a Jasnou páku.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a k tomu zase něco tak jakože na vážnější notečku, třeba pro ty, kteří postávají na Pražském okruhu, a to vlastně už od dálnice D1 směrem potom jako tím druhým, tedy na dálnici D5. Tady máte takové drobné vysvětlení.
2: Prosím tě, Pražský okruh ve směru od D1 na D5, tak mezi oběma tunelama na tom mostě přes řeku, tak je to ve směru na Plzeňskej, na Plzeň, zvaná na ten druhej tunel, je to zastavený, máme tady červenou, tak asi je tam moc aut a čekají, až se to vyčistí, tak aby s tím každý počítal. Ona v důsledku toho se to ale ucpává už samozřejmě tam od Jesenice a Vesce ještě před tím prvním tunelem.
0: Ano, no? Bylo tady řečeno úplně všechno a úplně všechno správně, nic se tam nestalo, ta cesta ve směru Brněnská a Plzeňská je v úzovkách volná, ale prostě je tam moc auta, jak se to zaplní tunely, zavřou. To není úplně nehybná kolona, ale pomalu jedoucí kolona už od té dálnice D1. Počítejte s tím, že tady strávíte i dneska nějaký ten čas navíc. Ozýváte se z D3 na 70. kilometru ve směru Mezno Kaplice, tady počítejte s odstaveným nákladákem pro poruchu. Opatrně jedete-li po silnici 200 z Domažlic na Miříkov, tady asi došlo k nějaké nehodě, v každém případě tam došlo k úniku oleje na vozovku, už jsou na místě hasiči, pořád to ještě trochu klouže, takže velmi opatrně v tomto úseku na D8. Na 18. kilometru na Prahu počítejte s nehodou dvou nákladních aut, policisté vyšetřují a nákladňáky překážejí. Ozýváte se také ze Znojma z ulice Dukelských bojovníků, tady došlo k pádu cyklisty, na místě zasahují i záchranáři, takže to bude s nějakým zraněním. No a na D1 mi hlásíte 62. kilometr na Prahu, tady taky porouchané nákladní auto.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Další brusivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes bude oblačná až zatažená obloha s občasným deštěm nebo přeháňkami a bouřkami. Později oblačno až polojasno. Nejvyšší teploty vystoupí na 23 až 28 stupňů. V tisíci metrech na horách by mělo být kolem 17.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0. Reprezentanti z Pyrenejského poloostrova si po 16 letech zahrají o druhý titul. Ve svém dosud jediném finále zdolali v roce 2010 Nizozemce. V neděli se v New Jersey utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci, nebo s Angličany. Jejich souboj je na programu ve středu od 9 večer. Francouzi si v sobotu s poraženým mužstvem zahrají o bronz. Starší byty v Česku dál rychle zdražují. Ve druhém čtvrtletí jejich průměrná cena meziročně vzrostla o 11% na 86 081 korun za metr čtvereční. Nejdražší zůstává Praha. 80-metrový byt v Praze vyšel ve druhém čtvrtletí zhruba na 12 milionů 700 tisíc korun, tedy asi o milion korun víc než před rokem. Jmenuje se Johan a jde o první várku léčebného konopí vypěstovaného v nemocnici v Česku, která může vyrazit do všech koutů republiky za pacienty k léčbě bolesti. Šarže je přelomová nejen pro pěstírnu konopí v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny, ale také pro české zdravotnictví. Nově je schopno léčbu konopím pokrýt z části i z vlastních zdrojů. Letošní léto bude už podle meteorologů pokračovat bez dlouhých vln extrémních veder. I když teploty mají být v následujících týdnech převážně v mezích dlouhodobého normálu, teď meteorologové očekávají častější srážky a místy i velmi silné bouřky. Zprávy jsou u konce. Tady byl Tomáš Adamec, za hodinu už Pepa Lábus, teď klasický rock.
0: Radio B. Classic rock.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve které...

Je výhodou, že žádnej cizej chlap na vás nečeká, pokud se vypravíte příští týden na Beatovou pumpu, protože tam se tak nějak všichni známe, všichni jsme beatáci, takže máme i spoustu různých témat k tomu, abychom je probrali a muzika ta nás spojuje. Nejenom muzika ovšem bude součástí naší beatové pumpy Fix the Line, protože sebou vezeme i dárky, vezeme stříkací loga. No a Fix the Line zase pro změnu nikam nic nevezou, protože jsou tam doma, mají tam spoustu vybavení a vercajku, který vás může zajímat, nebo spoustu věcí, které se tak nějak vážou k tomu, aby jsme si ozvláštnili celé to odpoledne. A ruku na srdce, bude to poměrně dost nabitá pumpa, když vezmu jenom v bodech to, že tam bude třeba sériová verze Toyota Hilux v barvách týmu TGR. Čeká nás freestyle show Arbína Prokopa, závodní motocykly Lukáše Chytky, legendární Cooper Honzy Koláře, budou tam veteráni, bude tam závodní auto Jakuba Šrámka z Janik Motorsport. Když vezmete caparty, ať už děti, či vnoučata, či pravnoučata, či prapravnoučata, tak je tam můžete vypustit do skákacího hradu. No prostě bude tam spousta věcí. Beatová pumpa je otevřena příští týden ve středu, to je 22. od 11 do 17 hodin. Je to, jak jsem říkal, v XT Line, takže na adrese Ruda 175. A kdybyste nevěděli, kde je Ruda, tak je tak nějak přibližně ve prostřed republiky. Na našem beatovém webu tam najdete i mapu, takže to najdete velmi snadno. Doražte, rádi vás uvidíme, rádi vám zahrajeme, rádi pokecáme.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Stavili duhu na rádiu Beat. Jejich Huariu dohrála, já tady jsem se začet mezi SMSky, které přicházejí kde, ke kde čemu, třeba už k pátku a k pozvánkám, tak zrovna teď tady mám jednu před očima, můžu ji takhle vyřídit už při středě. Ivan Hlas Trio v pátek 17. od 19. hodin hostinec Plav u Českých Budějovic. Takhle stručně, ale důležitě je tam všechno řečeno, co potřebujete vědět, pokud se chcete potkat s Ivanem Hlasem, tak pozvánky, ty jsou hlavně páteční, takovou parketou beatovou, ale můžete je posílat. Ale zároveň prosím posílejte to, co je aktuálnější pro středu, a to jsou živáky. Živáky na vše přání, ať už písemná či telefonická. Telefonická od 8 a psaná, tak ta sbírám a už jich tady taky několik mám, tak jak je posíláte SMS-kou, mailem nebo zprávou z aplikace Rádia Beat. Nemusíte čekat na 8 večerní, až se tady objeví Jota Seman, můžete klidně už hned teď sepsat do zprávy, jaký živák, z jaké desky, pro koho, proč by to mělo být, a takhle stručně to pinknout sem k nám. Buď právě SMS-kou na 720 001 222, nebo mailem na studio@radiobeat.cz, a nebo z beatové aplikace. Jakmile to přijde, já to tady bafnu, označím to červeně, Ota v 8 večer uvidí na první dobrou při pohledu do našich monitorů, které se týkají právě živáků, a hned těch 8 podle nich může začít hrát. Taková jsou středeční pravidla, tak se zamyslete, co byste rádi slyšeli, a dejte vědět.
1: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
5: Prosím vás, vy jste cukrárna?
6: Ne, autoservis.
5: Jo, tak já bych si dal jednoho indiánka.
6: Povídám, že jsme...
5: Indiánka, rychle.
6: No, jak chceš. 20 korun.
5: Cože?
7: Když vás honí mlsná a chcete něco opravdu dobrého, jděte na to správné místo. Větrník. Aneb Jaromír Tůma servíruje jednu hudební laskominu za druhou.
5: Větrník.
7: Prostě pošušňáníčko pro každého rockera.
5: Větrník. A je čerstvý?
7: Ten už čerstvější ani být nemůže. Posuďte sami. V neděli od 7 večer na Rádiu Beat.

To byli Slate na rádiu Beats. Takhle při středě 15. července, kdy svátek má Jindřich a spousta věcí. Dneska je to skutečně nabité, vším možným. Můžete oslavovat třeba Mezinárodní den respektu v Kanadě, můžete oslavovat třeba koně, protože dneska je Mezinárodní den koní a lásky ke koním. Taky můžete oslavovat psy, ale musí to být hasičský psy, takový ty vycvičený na vyhledávání lidí třeba v troskách. Severní ledový oceán má dneska svůj svátek. To je třeba jedna z možností. Nebo když půjdete do čínské restaurace, tak si můžete dát pečené kuře, ve kterém jsou pomeranče a teď mi vypadlo, jak se řekne česky, ginger. No prostě tadyhle to koření, celý je to žlutý a celý je to takový jako oblíbený a má to takovou velmi specifickou chuť. To můžete oslavovat černý rybíz, taky můžete oslavovat nikoli v gumové medvídky, ale takový ty červíky. To se třeba dneska váže k jedni s datem 15. července a párek v rohlíku, ten tomu celému vévodí. I ten má dneska svůj mezinárodní den, takže všechno nejlepší všem párkům.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Zpátky mezi dělíky v asfaltu. Pojďme si říct ze nového v dopravě, Býťáci. Hlásíte se z brněnské dálnice, v tomhle případě je to 310. kilometr nahoru na Ostravu, tam počítejte, že je nějaký porouchaný útěk a překáží a působí prý špunt, tak tam opatrně. D6, když jsme tady začali dálnicemi na 40. kilometru na Prahu, hlásí, že se tam někde válí kurtna na dálnici, což není zrovna věc, kterou chcete ve 130 naložit, takže velmi opatrně okolo toho 40. kilometru. Opatrně jeďte také z Budějic na Čakov, tam máte před sebou nehodu dvou osobních aut. Vyšetřuje se taky v Praze, a to v Ústřední ulici. Tady došlo k havárii motocyklu, který, jak jsem pochopil, skončil ještě navíc ve výloze. Na místě jsou tady policisté a záchranáři, no a jedna hláška mě tady přišla taky z Bubeneckého tunelu v Praze, že tam je nějaký odstavený osobní auták pro poruchu, takže jednak může překážet a jednak rozhodně bude překážet to řešení. Co s ním, tak tam projíždějte také velmi opatrně. Všem šťastnou cestu, Býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až polojasno. Místy se objeví přeháňky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Lokálně se očekávají přeháňky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Tenistka Barbora Krejčíková potvrdila v prvním kole premiérového ročníku turnaje v Aténách roli nasazené trojky a porazila 6-3, 6-3 Bulharku Viktorii Tomovovou. Dnešní zápas mezi fotbalisty Argentiny a Anglie určí druhého finalistu mistrovství světa. Jeho americký celek se pokusí udržet 100% bilanci v semifinále a udělat předposlední krok na cestě k obhajobě zlata. Semifinálový zápas v Atlantě začne ve 21 hodin. Jednoho zastřeleného člověka a dalšího se zraněním našli policisté po oznámení o střelbě v pražské Hostivaři. Podle vyšetřovatelů se jednalo o vraždu ženy a následný pokus o sebevraždu muže. Policisté dnes o zásahu informovali na síti X s tím, že se jednalo o oznámení týkající se Herbenovy ulice. 7 českých hasičských jednotek a 2 z německého Zelbu likvidují požár haly v Aši. Podle INES.cz plameny ničí objekt firmy na zpracování kovů v Okružní ulici. Hasiči předpokládají, že škoda bude minimálně 1 000 000 korun. Vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 možných. V hale se podle mluvčího krajských hasičů Patrika Žižky zpracovává hořčík. Většina řek v povodí Labe má podle vodohospodářů jen 10 až 45% dlouhodobého průměru vody a hladiny dál pozvolna klesají. Na Orlici ale vodácká sezóna pokračuje, jen je na některých místech potřeba z lodě vystoupit a pomoci si po svých. Rusko čelí palivové krizi, která naplno zasáhla běžný život obyvatel. Produkce pohonných hmot klesla natolik, že současná výroba pokrývá pouhých 65% sezónní poptávky. Fronty u pump jsou vidět i z Družic. Tolik ze zpravodajského přehledu dne. Teď už si vychutnejte bluesovou dvanáctku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Bluesová dvanáctka.

na jinou českou muziku, protože hrát já budu Olympic a Olympic aktuálně v té nabídce půlnoční chalp na příští týden není, ale jsou tam jiné kapely, Kruci, Pěska, Hovno zle, Katapulta, Nostalgia, Pumpa a Frankenstein Harley a zatím je to dobrý, Škvor soběvěrnej a Hromosvod, Sen nenasytných kluků. Tahle šestice visí na webu Rádia Beat, tam se také rozhoduje, jaké že dvě z těch šesti desek pustíme celé příští týden v úterý a ve čtvrtek jako půlnoční alba. No a nutno říct, že se to tam celkem mele, až na tu pozici první. Tam to zatím je neměné, od začátku je favoritem Strejda Tomáš s Krucipiskem, ovšem za nimi se to tak jako prohazuje. Včera jsem taky říkal jiné pořadí než dneska, tak uvidíme, jak to dopadne a vy, býťáci, hlasujte na beatovém webu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
1: Jeden moudrý člověk kdysi řekl: nesnáším fronty. Nemůžu je vystát.
2: Kde na tom stejně nakupuje u nás?
1: Trika, pulitry, hrnky, cyklodresy a další víťácké kousky najdete v klubu Rádia Beat. I bez front.
2: klub.radiobeat.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskyních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves. .cz.
2: Před časem řekl:
4: I'll be back.
2: Teď říká:
4: ahoj bídňáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
5: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé novinky. Od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
4: Čago bello.
5: Zítra od 19 hodin na Rádiu Beat.
6: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
7: Švédská firma Golden Concept se specializuje na luxusní příslušenství. Vyrábí například ikryty pro iPhony, ale nejneobvyklejším typem příslušenství v jejím portfoliu jsou pouzdra pro Apple Watch. Jejich ceny si totiž v ničem nezadají s cenami mechanických náramkových hodinek věhlasných švýcarských značek. Nejnovějším přírůstkem do portfolia pouzder pro Apple Watch jsou karbonová pouzdra určená pro Apple Watch Ultra. Cena tohoto karbonového brnění s gumovým řemínkem je 1899 eur, tedy asi 46 000 korun.
6: Beatoskop.
7: Více než 150 podvodných aplikací, které z uživatelů lákaly peníze přes prémiové SMSky, bylo ke stažení v aplikačním obchodě Google Play. Šlo o aplikace, které se vydávaly například za QR čtečky, editory videí a fotografií, filtry fotoaparátu nebo hry. Počet stažení dosáhl celkově více než 10 milionů. Češi si je stáhli 1600krát.
6: Beatoskop.
7: Zetor Tractors ukončuje po 80 letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná. Chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj. Zetor aktuálně vyvíjí dva nové modely traktorů, které se budou vyrábět v Indii. Jeden z nich se začne v roce 2027 prodávat i v Evropě. Současně se dnešní vývojový tým podílí i na vývoji vojenského vozidla Zetor 6x6. To byl Beatoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
6: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 13. Fenek. Rok 1996. Čte Matěj.
2: S rastím klukem jsme měli ve vestibulu metra na stanici Flora a šli jsme tam spíš už tak ze slušnosti, protože jsme počítali s tím, že budeme hrát s automatickým bubeníkem a nechtělo se nám to už měnit. Na Flóře jsme přejeli pohledem několik postávajících jedinců a mohl to být kdokoliv z nich. Ale nejpravděpodobněji vypadal tamten, co nás zřetelně zaregistroval a očima se ptal, jestli jsme to my. Měl dlouhý vlasy, bradku, křiváka a na nohou martensky prostě klasická metla. Když se ten člověk schejbal pro koženou brašnu s nápisem TR, ze který koukali paličky, podívali jsme se s bráchou a Zemánkem na sebe a protočili oči. Pak jsme šli se Zdeňkem do zkušebny a probíhal fádní rozhovor, jako s každým, o kom předpokládáte, že už ho nikdy neuvidíte. Chlapec nebyl žádnej suverén, spíš nesmělej, ve zkušebně si sundal Marteny a obul kecky, pak se zeptal, co se bude hrát, a když jsme mu ukázali nějaký riff, odklepnul to. A poprvé jsme si to rozdali spolu. Mňau.

potom jsme mu ukázali další motiv a pak další a další a ještě jsme to pro jistotu pak zopakovali všechno od začátku. Ten prapodivnej metlo žrál přesně podle našich představ a všechno si jednoduše zapamatoval. Nemuseli jsme mu vysvětlovat vůbec nic a vlastně jsme se ho ani neptali, jestli se mu to líbí a přijali ho. A kapela byla kompletní v podobě, v jaký ji znáte dnes. Rovnou ze zkušebny jsme zamířili vedle do hospody u garáže, kam jsme chodili vždycky po zkoušce. Na účtu rostl plot a my ze Zdeňka, který okamžitě dostal přezdívku Fenek, tahal jeho životní příběh. Fenda se narodil na Vysočině mezi Humpolcem a Havlíčkovým Brodem v malý a krásný vísce Věž. Křestní jméno zdědil po tátovi a hudební vlohy zase po mámě, která chodila v dětství do Lidušky na akordeon. Malej Zdenda od doby, co se naučil mluvit, mlátil vařečkou do hrnců a prohlašoval, že jednou bude traktorista anebo bubeník. A tak v 8 letech dostal Zdeněk k narozeninám první regulérní bubny, byly to stříbrný a maty. Když mu pak bylo 10, nastoupil na Lidušku a o rok později přišlo angažmá v první kapele. Byla to vesnická dechovka složená ze starších pánů z Věže pod vedením předsedy Národního výboru pana Vondráka, která vystupovala na akcích typu MDŽ anebo Sraz chovatelů králíků. Pak přestoupil do souboru Emil, se kterým obrážel plesy a potom obdržel občanku a dostal se na bicí nástroje na brněnskou konzervatoř, kde se spolužáky založil svoji první bigbeatovou kapelu. Dali si jméno Runway, hráli věci od Kabátu a Metaliky a taky nějakou vlastní tvorbu. Po jejich rozpadu Fenek prošel pár dalšíma metalovajma kapelama a taky se přesunul do Prahy, kde nastoupil na konzervatoř Jaroslava Ješka. A protože se v Praze nudil, tak říkal kamarádům, že pokud by věděli o nějakém hraní, ať mu dají kontakt. No a tak jednoho dne dostal do rukou číslo k nám domů.

kočku a rozpoutal šarvátku a rozpoutal šarvátku. Re mi fa re mi do.

může stát, že tohle dopadne, že se nám kapela na patrtě rozpadne. Rozpadnou na kousky chlapci a děvčátka, nežli se rozejdou, zbalej si fidlátka.

0: vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Jeden Bruce Springsteen nabíto za námi a před námi spousta další muziky. V hodině příští dáme Ozzyho, Foundations, Aerosmith i Pepka Labusovýho, ale teď pojďme k dopravě, protože ta nám tady přibývá takhle kolem oběda. Třeba zde šestky se hlásíte na 121. kilometru ve směru z Varu na Cheb, tak tam počítejte, že nějaký odstavený osobák pro poruchu neměl by vám úplně překážet v jízdních pruzích, bude kolem mě, ale pohyb a s tím je potřeba počítat. 379. silnice, která vede od Žďáru na Cáze směrem na Křoví, tam došlo k havárii osobního auta. Aktuálně je průjezd možný kyvadlovým provozem jedním jízdním pruhem, takže se to na místě logicky zpomaluje. A pokud tady nemusíte teď zrovna být a stát, tak bych počkal ještě nějakou chvíli, než vyrazíte touhletou trasou. Opatrně jeďte také na silnici číslo 13, příjezd do Stráže na Tohří od Varu hlásí, že došlo k havárii dodávky do plotu. I tady probíhá kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A zřejmě to je nehoda navíc se zraněním, na místě jsou všechny složky IZS. Na plzeňské dálnici, tedy D5C, 25. kilometru na Prahu, počítejte s porouchaným nákladňákem, to je zase jedna z takových těch preventivních zpráv. Můžu dodat ještě Hradeckou, D11, 88. kilometr na Prahu, i tady porouchaný auták, nějaká dodávka, která tam stojí aktuálně, řeší se co s ní, projíždějte opatrně. A že se přicpává Strahovský tunel, platí také, je tam nehoda dvou osobních aut přímo u vjezdu, tak tedy počítejte s tímhletím a s touhle informací, která dorazila sem k nám do bítu. Co se týče nějakých těch kol na obvyklých místech, tak ty samozřejmě jsou, jenom to nezapadlo. Okruh se nám cpe od Jesenice směrem k Ořechu z jedné strany, z druhé strany od Rudné na D5C k Ořechu, pak se teprve rozjíždí. Přicpaná je také Novopatská od Černého mostu vrchem přes Kbely, jakože na Letňany, tam za to může hlavně dopravní omezení. A ještě platí, že se nám přicpává výjezd z Prahy na Hradeckou dálnici kousek, to je takový nepříjemný. Na 8. kilometru je dopravní omezení, to je příčinou toho, proč stojíte právě před tím sjezdem na Jirny. Stačí to tady ale procukat, dál byste měli jet relativně bez nějakých velkých komplikací. Přeju šťastnou cestu, býťáci.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až polojasno. Místy se objeví přeháňky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Lokálně se očekávají přeháňky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat.
2: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Hokejový brankář Filip Růžička podepsal 3letou nováčkovskou smlouvu s Minnesotou. Válci 18-letého golmana vybrali během letošního draftu NHL ze 137. místa. Růžička působí od 9. třídy v mládežnických týmech Hradce Králové. Minulou sezonu ale strávil v zámoří v juniorské VHL. Ministerstva vnitra a obrany připraví do 12 měsíců návrhy legislativních změn, které by měly umožnit efektivnější reakce v krizových situacích. Úkol jim uložila vláda. Česká republika příští týden uzavře smlouvu s britskou společností Rolls-Royce SMR o přípravě malých modulárních reaktorů v Dětmarovicích na Karvinsku a Tušimicích na Chomutovsku. Naváže tak na už zahájené přípravy prvního takového reaktoru v Temelíně. Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Havlíček, kterého kabinet podpisem smlouvy v Británii pověřil. Itálie zavádí od zítřka povinné pojištění pro elektrokoloběžky. Nové pravidlo se dotkne přibližně 1 milionu lidí. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu bude krýt škody způsobené třetím osobám při jízdě, například zranění chodců nebo cyklistů či poškození jiných vozidel. Kdo si pojištění nesjedná, může dostat pokutu ve výši až 400 eur, tedy 9 700 korun. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další rockovou klasiku. Na rádiu Beat.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzounej jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve které...

To byl Jarou Smith na rádiu Beat. Amazing dohrává přesně 17 minut po 13. hodině. S vámi je Standa Rubáš, který přeje v dnešním lehce přeházeném dni příjemné, teď už tady vlastně odpoledne. Už vás můžu tak jako nalákat na to, co nás čeká ve zbytku toho dnešního přeházeného dne. Proč přeházeného? No tak protože, jak už jsme si říkali, ranní hlas ze záhrobí v 5.34 mi sdělil, že kolega Vývoďák, spisovně řečený Vývoďák, se dneska do práce nedostane a mám takový podezření, že to bude platit i zítra, protože z něj šlo místo zvuku spíš jako horkej vzduch. A tak tedy jsem se já přesunul sem a odpoledne bude mít v režii Jirka Rogl, včetně tupláku, které startují už za necelou hodinu. No a odpoledne pozdní, to zase obstarává takhle při středě Petr Korál. Středa, takže ve středu, takže večer, v podvečer po 19. musí být už i rádia Beat. Tím hostem, který přijde k Petrovi Korálovi do studia poslouchat muziku, hodnotit a poznávat, tak bude Dušan Lébl, kytarista skupin Apple Juice a taky Plexi Sovlianka, tak se to jmenuje dneska, tedy punkové, to bude takové velmi roztomile po té 19. hodině. No a pak už to máte ve svých rukách vy, Beaťáci, protože je středa, živáků je třeba, Ota Seman bude připravený, od 8 až do půlnoci bude hrát jenom živáky a pozor, jenom ty živáky, který si na něj vymyslíte, tak jako každý týden se meze žádné nekladou, jediná ta podmínka je právě, že to, co se ozve z éteru, bude ve verzi živá. Zamyslete se, který koncert se vám zapsal nejvíc do paměti, nebo na který se nejvíc těšíte, nebo který vás nejvíc mrzí, že jste prošvihli, nebo který byl váš první, který jste si pořídili jako záznam. Těch pohledů na věc může být mnoho. Sepište svůj tip do zprávy, klidně k tomu přepište i nějaký vzkaz, můžete toho využít a přes éter někomu něco vzkázat, pozdravit ho, zavzpomínat na staré časy, nebo se dívat směrem k zářné budoucnosti, to už je na vás. Když to celé takhle dáte dokupy, tak to sem pinkněte SMS-kou, mailem nebo zprávou z aplikace. Všechny zprávy, které už od rána přišly na tohle téma, jsou tady na jedné hromádce, o té je bude mít k dispozici a bude podle nich hrát.

0: Chceme říct toliko stran těch živáků, o kterých tady před mnou chvilkou byla řeč, strana, že bych někoho chtěl k něčemu nějakým způsobem nějak navádět. To vůbec ne, ale musím dodat, že tohle byly Pearl Jam. Jejich Yellow Ledbetter naživo, pochopitelně. Muzika dohrála, za minutu bude půl druhé. Já už tady chystám další studiovou. Free Asia, Neila Younga, to všechno vám slíbím za malou chvíli na beatu.
1: Aplikujte si Radio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
2: Aplikace Radia Beat je v Apple Store i Google Play.
3: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
1: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
4: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
5: No tak co ti řekl?
6: Blbý je to. Hele, čti.
5: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cervisiální insuficience. Pro boha, co to je?
6: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
5: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
6: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
1: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

To byly Free. Jejich All Right Now máme za sebou, skoro máme za sebou moje dnešní dopoledne, odpolední vysílání, se kterým se za malou chvilku budu loučit, předávat vás do dobrých rukou kolegy Jirky Rogla. Slibovat, že se vrátím zase zítra, nikoliv, že by mě doprovázel zákon, ale po deváté mě budou doprovázet další živáky do léta jako živého. Předpokládám totiž, že když z vejvody dneska šel horký vzduch, tak to zítra nebude o moc lepší. Holt ušní katar v tomto počasí je taková nepříjemná choroba, tak mu přejme brzké uzdravení. Jirka už se mi tady mihnul za sklem, takže s klidem můžu říct, že bude někde nedaleko, aby to tady za malou chvilku převzal, ale ještě než to převezme, tak já tam nacpu status quo a vítkáče a vás zeptám, jak to vypadá v dopravě. Dejte vědět ostatním třeba přes telefonní linku 210 32 33 34.

0: Ajťáci na čtyřech kolech.
1: Poďme sa byť asi podívat k aktuální dopravě a k tomu, co mi tady z dopravy právě teď hlásíte, než si ještě předáme úplně kormidlo. Začít můžeme nějakou tou kolonou až puntem v rámci odpolední špičky, která tak jako pozvolna startuje, ale zatím se neobjevuje nic neočekávaného. Očekávané věci platí, z Černého mostu vrchem přes Byly na Letněny je provoz hustý, stejně tak z D5 od Rudné na okruh Kořechu, stejně tak z druhé strany Pražského okruhu už někde před Jesenicí to tak jako zpomaluje přes tunely, to jede pomalu až k tomu Ořechu. Tohle to jsou věci pražské takové, které jsou obvyklé, se kterými je potřeba počítat. Stejně jako třeba začátek hradecké dálnice na úrovni 8. kilometru, tedy za sjezdem Jirny je nějaké dopravní omezení, proto před sjezdem Jirny těch pár set metrů postáváte a popojíždíte pomalu. Nic dalšího se před vámi nestalo, nemá smysl to ani objíždět, jenom to prostě procukat, počítejte s tím. Na 304 u obce Hořičky na Náchodsku počítejte, že vám v cestě teď překáží vyšetřování dopravní nehody, došlo tady ke kolizi osobního s motocyklem. Na D8 na 60. kilometru porouchaný nákladňák a osobák ve směru na Prahu, tak to bych projížděl taky velmi opatrně. Hlásíte se něco 387, je to někde na úrovni před Klášteří na Brněnsku, tak tady došlo k nehodě nákladního s osobním autem a ta prý překáží vydatně, takže s tím počítejte. Stejně tak počítejte s D48 na 52. kilometru směr Frýdek Místek. Tady aktuálně je v řešení nehoda osobního auta, které skončilo ve svodidlech. Všem přeju šťastnou cestu, pevné nervy, pěkné odpoledne i podvečer a večer a zítra se na vás budu těšit.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude převážně oblačno až polojasno. Místy se objeví přehánky nebo bouřky. Maximální teploty dosáhnou 28 stupňů. Zítra se až o 4 stupně oteplí. Lokálně se očekávají přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Fotbalisty Bohemians posílil obránce David Heidenreich. 26-letý bývalý mládežnický reprezentant zamířil do Ďuričku jako volný hráč a s Pražany podepsal roční smlouvu. Sněmovna dnes odhlasovala návrat elektronické evidence tržeb. V upravené podobě by se měla znovu spustit od začátku příštího roku. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů si od obnovení systému slibuje narovnání podnikatelského prostředí i vyšší výběr daní. Opozice naopak tvrdí, že EET zbytečně zatíží podnikatelé a očekávané přínosy jsou nadhodnocené. Dva bloky jaderné elektrárny Temelín mohou vyrábět elektřinu až 80 let od spuštění. V provozu by tak mohly být až do roku 2080 a 2082, tedy o 20 let déle, než se zatím uvádělo. U obou elektráren si další provoz vyžádá další vysoké investice do modernizace, u každé 5 až 6 miliard ročně, řekl to místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Havlíček. Oblast severního Jadranu čeká dnes a v noci na zítřek mimořádně nebezpečná bouřková situace. V Alpách, severní Itálii, Slovensku a severním Chorvatsku hrozí velmi silné, často supercelární bouře. Doprovázet je budou obří kroupy, ničivé nárazy větru i tornáda. Evropská bouřková organizace Estofex vydala nejvyšší stupeň varování. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: dvakrát Iron Maiden, to byl první tuplák téhle hodiny, The Trooper a pak píseň 22 Akisha Avenue, ta z alba The Number of the Beast, a je to, pokud tedy byste nevěděli, tak je to pokračování toho příběhu o Charlotte, které se začalo rozvíjet již na prvním albu Iron Maiden. No a tahle skladba tedy je společným dílem Adriana Smise a Steva Harrise. Tak, my pokračujeme dalšími tupáčky a ten druhý bude takový o poznání starší. Tahle kapela jménem The Turtles, od které tu zazní, vznikla již roku 1965. Je to tedy americká skupina a píseň Happy Together, kterou začneme, tak to je asi největší hit, co doplním do druhé nohy, to se nechte překvapit. A ještě doplním, že v tuto chvíli, tedy 18 minut po 14. hodině, už je tu spolu s vámi na Rádiu Beat Jirka Rogl.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou prskách pěkně za sebou.

2006, vydané ovšem již v roce 1980, jako tedy futuristickou záležitost, takový pohled do budoucnosti, jak si tedy představovala právě tahle skupina. V textech našeho přítele rádia být Ladislava Vostárka, tu budoucnost, tehdy velice vzdálenou, dnes už je to zase 20 let stará minulost. No a na téhle desce, která tedy byla oproti tomu debitu plného takových spíš rockových až hard rockových riffů, tak tahle byla taková písňovější, tak zde se jako druhý kousek v pořadí nalézá skladba Svobodárna, tak tu si teď dáme, no a protože musí být těch písní tedy dvojice a neboli páreček, tak začneme jiným singlem tedy, a to tím s názvem Starý desky hrajou dál.

0: The Ducks of War je třetí skladba z předposledního studiového alba samotných Pink Floyd a Momentary Lapse of Reason z roku 1987. Tuhle skladbu napsali David Gilmour a Anthony Moore a možná si někteří vzpomenete, že slovenská skupina Laibach předělala tuto píseň na svém albu Na to z roku 1994. Co rozhodně není nezajímavé, překvapivě zde na tom originále Pink Floydovském tedy nebubnuje domovský bubeník Pink Floyd Nick Mason, ale pohostinsky sám Carmine Appice, nám dobře známý třeba z kapel Vanilla Fudge, Cactus, Blue Murder či Baker, Bogart and Appice. No a ještě před skladbou The Ducks of War si dáme klasiku Time z legendárního alba The Dark Side of the Moon.
1: Duplák. Duplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků.

0: Duplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.
1: Ano, tak to byly dvakrát Pink Floyd, no a my stihneme ještě jeden krásný tupláček do konce hodiny, než nám Pepa Lábus přečte svoje krásné zprávy. No a je zajímavé, že ačkoliv obvykle tedy hrajeme jednu známější a jednu méně známou nebo méně frekventovanou píseň, tak tentokrát jsem si připravil obě takové trošku méně známé, méně frekventované. Začneme písní Stand, tu totiž najdete na albu Sonic Boom z roku 2000. A pozor, hned po ní tam šoupnu píseň jménem Take It Off a ta je zase z alba Revenge, tedy takového toho podle mne sice velice skvělého, ale byla to hlavutí píseň té sestavy s Ericem Singerem na dlouhou dobu a také Bruce Kulikem. Takže tyhle dvě písně teď hezky za sebou na rádiu Beat.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka?
3: Slyší Mono, Stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: jezdci na čtyřech kolech.
1: Na dálnici D5 směrem na Prahu pozor na komplikace u 88. kilometru. Došlo tam k nehodě se zraněním a podle prvních informací se převrátila dodávka na bok. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému a probíhá vyšetřování nehody. Počítejte zde se zdržením a projíždějte se zvýšenou opatrností. Další nehoda komplikuje provoz na silnici 1.35 v Libuni na Jičínsku, kde osobně automobil narazil do patníku a skončil mimo vozovku. I tady je potřeba zvýšená opatrnost a pozor také na silnici 114 u Neveklova na Benešovsku, která je momentálně uzavřena po střetu traktoru s motocyklem. Na místě jsou záchranáři i policie a probíhá vyšetřování nehody. Pokud jedete některým z těchto směrů, přidejte si raději pár minut navíc a jezděte opatrně a bezpečně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Řemeslníci vědí, že kvalitní nářadí je dobrá investice. A teď se vám tahle investice vrátí ještě rychleji. Právě teď běží bonusové týdny Festool. Až do 31. července získáte k nákupu akumulátorového nářadí Festool akumulátor zdarma. Kvalita, na kterou se můžete spolehnout, a energie navíc, která vás nic nestojí. Festool. Když je čas udělat krok dopředu, teď je ta chvíle.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Postupně se lokálně očekávají přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Volejbalisté Karlovarska se v lize mistrů utkají ve skupině C s letošním finalistou Zavěrče z Polska, německým Lüneburgem a španělským klubem Las Palmas. Rozhodlo o tom dnešní losování v Lucemburku. Hrát se bude od prosince do půlky února. Ministerstvo financí dnes zveřejnilo cenové stropy na pohonné hmoty, které budou v platnosti zítra. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 42,21 a nafta za 40,12 na litr. Nejvyšší ceny paliv stanovené státem na dnešek činily 41,89 za litr benzínu a 39,34 za litr nafty. Stropy se tedy v obou případech zvyšují. U Lidic na Kladensku dnes ráno havarovaly dva autobusy pražské integrované dopravy. Záchranáři ošetřili 17 lidí. Jednu ženu se středně těžkým zraněním hlavy přepravil vrtulník do ústřední vojenské nemocnice v Praze. Další zranění jsou lehčí. Jedná se o úrazy rukou, nohou a odřeniny. Evropská unie a Ukrajina uzavřely dohodu o společné výrobě dronů. Oznámila to v Kyjevě předsedkyně Evropské komise von der Leyenová. Má podle ní spojit ukrajinské bojové zkušenosti s evropskou průmyslovou kapacitou. A je po zprávách. Po nich si poslechněte další várku osvědčeného Peak Beatu na Rádiu Beat.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatej.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzounej, jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

Jirka Schellinger předtím také Sting a AC/DC, to byla první muzika téhle naší další společné hodiny, kdy je tu spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl. Já připomenu, že máme středu 15. července roku 2026 a svátek, že má Jindřich. No a my teď budeme tak trochu Beatlesovat, protože liverpoolských brouků není nikdy dost a tak vězte, že v případě následující klasiky nejklasikovatější písně jménem Yesterday se Paul McCartney jednoho rána zkrátka tak nějak probudil s její kompletní melodí v hlavě, no ale byl přesvědčen na 100%, že ji někde slyšel už dřív. Několik týdnů se proto ptal kolegu z branže, zda nejde o starou známou skladbu, a když zjistil, že skutečně jeho, začal teprve psát text. Yesterday je první solovou nahrávkou Paula McCartneyho, ovšem pod hlavičkou Beatles. Doprovází ho pouze akustická kytara a smyčcové kvarteto, které aranžoval producent George Martin. Yesterday se dočkala více než 2000 oficiálně vydaných cover verzí a dlouhá léta držela rekord jako jedna z nejhranějších skladeb v rozhlasovém vysílání 20. století.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Když jsme před chvílí začali spolu s Beatles, musíme dát i Stony. Tuhle známou skladbu sám Keith Richards údajně napsal po rozchodu se svou přítelkyní Lindou Kate, přestože to členové kapely nikdy úplně jako jednoznačně nepotvrdili, většina životopisů se shoduje, že inspirací byla právě Linda Kate, která sehrála důležitou roli i v kariéře další osobnosti té naší milované rockové muziky, a to přímo Jimiho Hendrixe. Ruby Tuesday, ano, to je název té písně, je jednou z nejjemnějších skladeb Rolling Stones, přestože vyšla původně jen jako B strana singlu Let's Spend the Night Together. V Americe nakonec zastínila ten hlavní hit a vyšplhala až na první místo hit parády. Výraznou flétnovou, tu nepřeslechnutelnou linku do ní je nahrál Brian Jones, jehož rukopis dal té písni takovou tu její nezaměnitelnou atmosféru.

Vítáte, pokud byste snad dnes večer zrovna neposlouchali Rádio Beat, kdy vás čekají jistě zajímavé uši s Dušanem Léblem a pak večer živáků pod taktovkou Oty Sémana, kterému klidně už i teď a po celé odpoledne můžete psát a posílat tipy na nějakou tu živě nahranou muziku. Můžete třeba si jen v Praze vyrazit na 3 opravdu nadmíru zajímavé koncerty. Ve Foru Karlín totiž dnes vystoupí ikony elektronické muziky Kraftwerk, v Rock Café na Národní třídě kytarový architekt Eric Johnson, to je ten člen legendární původní sestavy G3 po boku Steve'a Vai a také držitel Grammy. No a v Arše, tak tam pak zase zahraje samotná Susan Vega, americká zpěvačka, písničkářka, jedna z nejvýznamnějších skladatelek své generace. My si teď ale nedáme ani jednu z těch 3 jmenovaných veličin, ale úplně z jiného soudku toho pěkně medového, sladkého, jsem vylovil švédské Europe a od nich ten jejich úplně nejvíc nejznámější hit začíná pěkně bubnama.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Vodáci na čtyřech kolech.
1: Pokud míříte po pražském okruhu D0 směrem na Ruzyň a dálnici D7, počítejte s komplikacemi kolem 7. kilometru, kde se srazila dvě osobní auta. Tyhle vozidla částečně zasahují do vozovky, proto projíždějte se zvýšenou opatrností. Další nehoda, tak ta se nám stala na silnici 39 u Přísečné na Česko-Krumlovsku, kde havaroval osobní automobil. Na místě zasahují složky integrovaného záchrany systému a zvýšenou pozornost věnujte také provozu v Brněnské ulici Jihlavská, kde došlo k pádu cyklisty, na místo míří záchranáři a provoz může být v místě nehody zpomalený. Ať už vyrážíte kamkoliv, býťáci, přejeme vám klidnou cestu a šťastný návrat domů.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat.
1: Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Postupně se lokálně očekávají přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Fotbalová Slavia angažovala obránce Rubena Camporeho. 20-letý stoper z Burkiny Faso podepsal v Edenu smlouvu do června 2030 a bude zatím působit v druholigové rezervě. Slavia to uvedla na svém webu. Hasiči 7. dnem likvidují rozsáhlý požár výškové 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu ve Zlíně. Noční déšť požářiště částečně ochladil. Hasiči ale dál prolévají vodou sutiny budovy, jejíž část se minulý týden zřítila. Podle společnosti Cream, která je majitelem budovy, bude bourání a likvidace trvat několik týdnů. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli v noci na dnešek dva Češi. Sdělili to francouzští četníci specializovaní na operace v Alpách. Třetí účastník výpravy, který podle nich také pocházel z České republiky, utrpěl zranění. Podle informací České asociace horských vůdců byl jednou z obětí horský vůdce a další dva členové výpravy byli jeho klienti. Litevský prezident Nauseda varoval před plánovanými útoky Ruska na Pobaltí nebo Polsko. Mají podle něj informace od tajných služeb, že takový útok by mohl být v plánu. Provokace Kremlu by prý měly testovat jednotu Severoatlantické aliance. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další várku osvědčeného Big Beatu na Rádiu Beat.

Kana, žere Ozzy Osbourne, Zach Wilde a také Lemmy Kilmister ten text napsal a prý za něj dostal moc a moc peněz za tantiemy, což mu samozřejmě přejeme, dnes tedy jeho dědicům. V každém případě jsem si teď vzpomněl, že jsme o víkendu, jo, ačkoliv je parné léto, tady slavili Halloween, tedy konkrétně tu kapelu, ale nabízí se to, tak mě napadlo, že bychom si teď mohli udělat Vánoce v létě, totiž 12.12., což je za strašně dlouho, ale na druhou stranu, co by ne, tak vystoupí v Olomouci, jo, přímo tam na tom výstavišti Flora Olomouc, britská skupina Smokey, kterou tady zas až tak moc tady na beatu nehrajeme, nicméně neznám skoro nikoho, kdo by je neměl rád a kdo by neznal všechny ty jejich hity ze 70. let. Kapela vznikla v roce 1965, je to také taková glamroková, taková trochu jemnější legenda. A v současné době i třeba v té Olomouci, nebo v tom Olomouci, jak to je, ta Olomouc asi, tak tam zahrají tedy v nové nebo ne nové takové sestavě, do které se vyvinula za ta léta. Ovšem, pokud byste věděli, jo, jak se jmenoval takový ten úplně první zásadní zpěvák s tím chraplákem, co naspíval všechny ty hity a dodnes i k nám jezdí se svou vlastní kapelou a zpívá stále ty písně od Smokey, tak vám za to dám dva lupeny na tenhle koncert, který se tedy koná až 12.12., tedy poměrně za dlouho, ale ty lupeny jsou platné a nejsou vůbec jako nějak jako druhořadý ani laciný, zkrátka jsou to super čupr lupínky. Pošlete SMS-ku na číslo 720 00 122 s tím jménem toho zpěváka, no a když 12.12., tak 12 a 12 je 24, 24 SMS-ka vítězí a my si nedáme Smokey, ale Cheap Trick.

jsem hrál, ty jsi hrál, já jsem hrál, on taky hrál na cymbál. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, ještě tam co. My jsme hráli, vy jste hráli, oni hráli na cymbál, ještě tam co. Já jsem hrál, taky hrál, Miška taky hrál na cymbál, Vyča taky hrál na cymbál, Standa hrál na cymbál, Petr hrál na cymbál, Jirka taky hrál na cymbál, Klauda taky hrál na cymbál, my jsme hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli na cymbál, všichni ještě tam co. My jsme hráli, vy jste hráli na cymbál, všichni ještě

Skinner, Elvis, to byly Dire Straits. Já se musím přiznat, že jsem se na tuhle píseň nechal nasazená sluchátka a je to teda jedna velká nádhera si to poslechnout, tak je to v tom stereu krásně nahrané, jak to dýchá, cinká. No,

0: Musím si to pak možná dát ještě jednou, nebo celý album třeba večer. Nicméně já jsem dal do placu vstupenky na koncert Smoky v Olomouci a máme tu výherce, jehož SMS-ka dorazila jako 24. v pořadí.
1: No čau.
0: No tady Jirka z Beatu, komu jsem se to dovolal?
1: Michal.
0: Michal, ahoj Michale, proč si myslíš, že ti volám takhle ve středu odpoledne?
1: No, asi se před Vánocema pojedu podívat na Smoky.
0: Na Smoky, jasně, a ty jsi nám napsal, jak se jmenoval ten jejich zpěvák, viď? Tak to řekni býťákům.
1: Chris Norman.
0: Chris Norman, ano. Hele, jak to máš daleko do Olomouce?
1: Přes celou republiku.
0: Fakt, a dáš to?
1: Dám to.
0: Tak tam budou trhy už vánoční, ne? No, to, takže krásný výlet. A koho vezmeš sebou?
1: No, partnerku určitě.
0: Partnerku. Tak doufám, že si to užijete. A teď mi to nepokládej, já si na tebe napíšu kontakt, jo?
2: Spark! Halloween speciál je tu. 40 let kariéry v jednom časopise. 2 sběratelské obálky. 4 exkluzivní plakáty formátu A2. 7 exkluzivních rozhovorů. Velký příběh Halloween v jednom balení. Halloween speciál rockového magazínu Spark najdeš na stáncích a také na www.sparkshop.cz.
3: No tak co ti řekl?
4: Blbý je to. Hele, čti.
3: Vyšetření s tatím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
4: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
3: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
4: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
5: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu B.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

to byli Kanač Tíráž a tedy není žádnou novinkou, že právě tahle kapela se letos vrátila na světová pódia a pro fanoušky Ráž je tohle bez přehánění jedna z největších rockových událostí nejen posledních let. Po rozlučkovém turné v roce 2015, tedy před 11 lety a po smrti Neila Peerta v roce 2020 si málo kdo dokázal představit, že se ještě někdy objeví jméno Rush na koncertním plakátu, a přesto se to stalo. Geddy Lee a Alex Lifeson opakovaně zdůrazňují, že Neil Peart je nenahraditelný a že současné koncerty nejsou tedy takhle návratem starých Rush, ale oslavou více než 50 lety hudby a poctou Neilovu odkazu, a proto se to turné jmenuje symbolicky 50-something Tour. Výběr té nové bubenice byl obrovsky citlivou záležitostí. Nakonec padla volba, jak známo, na fenomenální Aniku Niles, známou z vlastních projektů, spolupráce s Jeffem Beckem, s ním byla také v Praze naposledy. Geddy a Alex několikrát uvedli, že je přesvědčila nejen tou technickou brilancí, ale hlavně respektem k Neilovu odkazu. Původně mělo jít o zhruba 20 koncertů v Severní Americe, ale kvůli obrovskému zájmu se turné rozrostlo na téměř 90 vystoupení a více než 500 000 prodaných vstupenek. Zatím tedy žádný český tuzemský termín oznámen nebyl, fanoušci ale doufají, že pokud bude ta evropská část úspěšná, mohlo by dojít i na další přidané koncerty. Já osobně si nenechám ujít show v Berlíně, kamarádi vyraží také do Mnichova či polské Wroclavy. Už mimochodem, to ještě dodám, v České republice vystoupili pouze jednou v roce 2004 v pražské tehdejší T-Mobile aréně, to je ta Holešovická hala, během turné k albu Feedback. No a my si teď dáme Boba

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
2: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Parťáci na čtyřech kolech.
1: Ahoj Jirko, tady jedím, mám jednu dopravní.
2: Ano, poslouchám.
1: V Hodicích na 50 se směrem na Brno, benzínky se měří, tak pozor.
2: Děkujem. Ahoj. No a na dálnici D2 směrem na Brno pozor na komplikace kolem 10. kilometru, kde nákladní automobil narazil do svodidel. Vozidlo částečně omezuje provoz, proto v místě projíždějte opatrně a počítejte se zdržením. V Plzeňské ulici Zábělská se srazila dvě osobní auta a provoz je tam kvůli silnému provozu zpomalený. Na místo mítí složky integrovaného záchranného systému projíždějte se zvýšenou opatrností. Další nehoda zaměstnává záchranáře v Pardubicích na Masarykově náměstí, kde došlo k dopravní nehodě. Sledujte aktuální situaci a počítejte s možným omezením provozu. Na silnici číslo 20 u Milče na Plzeňsku havaroval motocyklista, který skončil mimo vozovku po nárazu do stromu. Na místě zasahují záchranáři a policie a probíhá tu vyšetřování té nehody. No a ještě tady koukám, komplikace hlásí Kuřim na Brněnsku, konkrétně ulice Tišňovská, kde osobně automobil narazil do patníku. V místě se jezdí kivadlově pouze jedním jízdním pruhem. Ať už vás, býťáci, cesta vede kamkoliv, mějte nohu lehkou na plynu a doražte v pořádku do cíle.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Další brosivo vtahu. Já tady měním kotouče častěji než ponožky.
2: Tak ber kvalitní příslušenství Festool a teď ti za to ještě něco přihodí.
1: Jako co?
2: Koupíš příslušenství, brusivo, lišty, kotouče, plátky, pytlíky do vysavače do konce července a vybereš si odměnu. Sluchátka, rádio, světlo nebo rovnou nové sustainery a konečně si uděláš pořádek.
1: No vidíš, to je odměna, která dává smysl.
2: Festool, když příslušenství maká, odměna maká pro tebe.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábos. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Postupně se lokálně očekávají přehánky a ojedinělé bouřky. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Basketbalista Tomáš Satoranský bude působit v příští sezóně v Apollo Tel Aviv. Podepsal tam roční kontrakt. Izraelský klub, který také hraje Euroligu, posílil po čtyřletém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vypršela smlouva. Sněmovna schválila obnovu daňového zvýhodnění tichého vína jako daru. Pozměňovací návrh předsedy poslanců SPD Radima Fialy připojila dolní komora k návrhu zákona o EET hlasy 91 ze 160 přítomných poslanců, proti jich bylo 34. Víno jako daňově uznatelný dar zrušil konzolidační balíček bývalé vlády Petra Fialy z roku 2023. Fiala zdůvodňoval svou úpravu mimo jiné žádostmi moravských vinařů. Návrh zákona teď posoudí Senát. Předseda SPD Okamura si neumí představit, že by Filip Turek pokračoval ve funkci vládního zmocněnce pro Green Deal, pokud ho policie označí jako viníka pondělní srážky s nemocničním vozidlem. S motoristy prý ale jeho osud zatím neprobíral. Dnes to napsali Novinky.cz. Turek už včera ve videu na sítích řekl, že rezignuje, jestli bude označen jako viník. Ukrajinský prezident Zelenský během dnešních oslav Dne ukrajinské státnosti udělil předsedkyni Evropské komise von der Leyenové řád Evropy. Během ceremoniálu zdůraznil, že jí toto ocenění nemůže být nikdy odebráno. Podle prezidentského dekretu dostala ocenění hlavně za výjimečný osobní přínos v podpoře strategického směru Ukrajiny k plnému členství v Evropské unii. Zprávy se nachýlily ke konci, po nich už se vychutnejte další rockovou klasiku na Rádiu Beat.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

Jaká nádhera Pink Floyd a předtím trošku svižnější Judas Priest, to byl úvod téhle naší další společné hodiny tady na rádiu Beat, kdy je tu i v tuto chvíli 12 minut po 17. hodině spolu s vámi Jirka Rogl. No a když tak koukám, co jsem si tu pro vás připravil, tak myslím, že to bude pěkně pestrá hodinka. No posuďte sami, Rolling Stones, Tři sestry, Queen a David Bowie, Motorhead, teď to bude za chvíli Vláďa Myšík, no Jethro Tull taky bych tam šoupnul mezi to. Samozřejmě můžete i teď volat nebo psát něco k dopravě, přeci jenom po té páté hodině nám to vždy začíná trošku houstnout, tak je dobré poinformovat i ostatní býťáky a taky musím připomenout, že nejlépe tedy jako SMSky posílejte Otovi, Ota bude dneska v tom ve večeru živáku už tipy a přání právě na nějaké ty pěkně živě zahrané skladby, nejlépe tedy jako SMSky na číslo 720 001 222. No já už tu mám připravené April Wine, ty jsme tu dlouho nehráli, tak je na ně právě teď ten pravý čas.

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzoune jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodil.

Tak to byl Strej Dalemi na beatu a já mám z vás radost, že už sem pěkně sypete přání pro Otu na večer živáků. Tady třeba Harry píše, že by chtěl Fleetwood Mac, ten největší hit Go Your Own Way, teď jsem to možná řekl špatně, tak zkrátka to nejznámější píseň, tak to bych chtěl naživo. Ano, to je důležité, aby ta skladba existovala taktéž v nějaké právě živé nahrávce, což někdy nemusí úplně mít samozřejmostí. Třeba teď si dáme Queen a Davida Bowieho skladbu Under Pressure a to si tedy nejsem jist, jestli někde existuje živá nahrávka, že by to zpívali takhle společně Queen solo. Ano, i jsem dokonce slyšel Davida Bowieho, že tuhle skladbu naživo hrál, ale jestli znáte nějakou společnou nahrávku, tak mi to klidně napište. My si za chvíli dáme menšinové sporty a po právě těch Queen teď si dáme také trošku té dopravy.

0: Býťáci na čtyřech kolech.
1: Na silnici I35 v prostřední Bečtvě na Vsetínsku došlo k nehodě osobního auta. Na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce a zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému. Počítejte tu se zdržením a projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace hlásí také dálnice D2 směrem na Brno, konkrétně kolem 10. kilometru, kde nákladní vůz narazil do svodidel a částečně omezuje provoz. I tady je potřeba zvýšená opatrnost a pokud míříte k nám do hlavního města po dálnici D8, připravte se už od prvních kilometrů na tvorbu kolon a zpomalení provozu, tak ať vám to jede bez nehod a pokud možno bez zbytečného stání v kolonách.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Šumí, tak to na to dlabu.
4: Já ne, ladím čistě v dabu.
0: Jste v místech se slabým FM signálem?
5: Nestrácejte hlavu.
0: Zkuste DAB a poslouchejte klasický rock čistě v digitální kvalitě. Díky pokrytí sítí DAB+, je beat dostupný takřka kdekoliv. Čistě a bez šubnění.
6: Včera neděle bylo.
0: Jestli neděle byla včera, předevčírem nebo předpředevčírem, to je teď úplně jedno. V každém případě.

0: Klasika, novinky, rozhovory. Každou neděli od 8 do půlnoci. Zabij ten buter sám. Na beatu. Menšinové sporty na rádiu Beat.
1: Lukostřelkyně Marie Horáčková vyhrála poprvé v kariéře soutěž světového poháru a díky vítězství v Madridu si zajistila účast na finále seriálu. Ve španělské metropoli neztratila mistryně světa z roku 2023 v rozhodujícím souboji s Turkyní Elif Gokirovou ani set. Mezi juniory je evropským sprinterským králem. Plavec Jan Foltín si z Mnichova přivezl zlato na 50 motýlek i volným způsobem a k tomu přidal ještě prsaské stříbro. 18-letý talent už ale vyhlíží výrazně větší akci. Olympiádu v Los Angeles, kde se premiérově bude bojovat o medaile na kompletní sadě sprinterských závodů. A ještě golf. Pátý golfový turnaj z charitativní série Seven Cup Golf Tour, který tento rok pomáhá postižené Zuzance, proběhne 19. července na slapském hřišti Golf Svatý Jan. Více informací najdete na www.sevencup-tour.cz. Tuto akci podporuje Radio Beat. Vítězem extrémního závodu Thousand Miles Adventure 2026 se stal Dan Pullman. Jel jižní trasu a zároveň zlomil rekord na jižní trase ve směru z východu na západ. Nový absolutní čas na této trati stanovil na neuvěřitelných 6 dní a 16 hodin. Tady jsou jeho dojmy.
2: Po vítězství na severní trase před 2 lety jsem se rozhodl, že letos okusím jižní trasu. Samozřejmě, kdybych se soustředil pouze na výsledek, tak bych jel znovu sever s tím, že mám povědomí o trati, což je obrovská výhoda. Znám záludná místa dopředu, takže by to bylo pro mě určitě jako lepší volba, co se týče výsledku, ale na druhou stranu já v závodech hledám samozřejmě na prvním místě zážitky a dobrodružství, takže jsem se rozhodl pro jižní trasu 1000 mil a čekal jsem, že ta trasa bude nejspíš asi lehčí, ale její absolvování mě vyvedlo z omylu. Jižní trasa je velice náročná. Pro mě osobně vrchaře, který má rád kopce, tak a na jihu jich je teda logicky o trošku míň, tak ve finále ta trasa byla i těžší, protože je tam řada záludných úseků podél řek, hodně technických a málo jako těžce nebo těžce sjízdných úseků. Takže jižní trasa mil není v podstatě žádný chudý příbuzný severní typ původní severní trasy, ale je to fakt plnohodnotná mílařská záležitost se vším všudy.
1: To byly menšinové sporty a Tomáš Adamec. Teď klasický rok.
0: Rád.

0: Tak, to byli Stouni, kteří i přes svůj, tak řekněme, mírně pokročilejší věk stále uvažují o turné pro příští rok. No to by bylo skvělé samozřejmě. Já jsem vás před chvílí zval na turné legendárních kanadských Rush a hned mi tady napsal býťák Petr: ahoj Jirko, v tom Polsku Rush hrají v Krakově, mylně si posluchače informoval. Petr, ano, já jsem říkal ve Vroclavi a ono je to v Krakově, tak to se tedy velice omlouvám. Hlídej se svého moderátora, ano, to je taková ta anketa, co Dan Kohoutý onehda vyhlásil, ta stále platí, já to tady mám otevřené, ano, je to tak, když vezmeme tu Evropu, tak tady z Brazílie tedy, kde hrají ještě 4. února, tak je to pak 19. února Paříž, pak hned ten Berlín, tam budu já, pak Amsterdam, Mnichov, Koloně, Kolín nad Rýnem, Hamburg, Stuttgart, Glasgow, to je už 18. březen, 12. březen Manchester, pak dvakrát po sobě Londýn, 16. a 18. března, 27. března, to je ten Krakov, polský, ano, myslím, že ani tam není ještě zcela vyprodáno, pak je to Miláno, Bazilej, Kodaň, Oslo, Stockholm a nakonec 10. dubna Helsinki. Tak se to tam přímo nabízí, že by mohli trošku to protáhnout třeba tady k nám do Prahy, ale my si teď tedy nedáme Rašti, nám hráli minulou hodinu, ale dáme si Jet Routal a ještě před nimi právě teď Tři sestry.
1: Je 8. duben, 63.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: to byly Scorpions, které už si tady podupával spolu se mnou Pepa Lábus, který si tu ještě chystá a dolaďuje svoje poslední dnešní zprávy. Jinak Pepa je pln dojmů stále ještě z koncertu formace Beat nedávno tady v O2 Univerzu, což tedy byla partička, která hrála skvěle a úplně fenomenálně písně King Crimson. A pokud byste si chtěli prohlédnout fotogalerii, mojí fotogalerii z tohoto výjimečného koncertu, tak není nic snažšího, než se podívat na naše stránky radiobeat.cz. No a než Pepu pustíme k těm zprávám, koukneme také spolu s vámi, býťáci, na ty naše silnice, dálnice, náměstí a křižovatky.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: No a začneme na D1, kde směrem na Prahu si dejte velký pozor na komplikace kolem 194. kilometru, kde se střetl náklaďák s osobákem, nehoda omezuje provoz a může částečně blokovat tu vozovku, proto projíždějte se zdržením a projíždějte opatrně, no počítejte se zdržením takhle. Další problémy hlásí Pražský okruh, tedy D0 směrem na Ruzyni a dálnici D7, konkrétně kolem 16. kilometru, kde se srazilo taktéž osobní auto a náklaďák. I tady očekávejte zpomalení provozu a ještě do třetice nehoda se zraněním bohužel zaměstnává záchranáře v Novém Městě nad Metují na Náchodsku v Havlíčkově ulici v místě zásahu složek IZS. Dbejte zvýšené opatrnosti a jděte se tam jak jinak než pokyny policie. A k tomu všemu, býťáci, prosím, jezděte opatrně a bezpečně.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký večer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až polojasno. Postupně se lokálně očekávají přehánky a ojediněle bouřky. Večer budou srážky ubývat. Maximální teploty dosáhnou 30, na jižní Moravě až 32 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
3: Trať městské rychlostní zkoušky, která tradičně otevírá automobilovou soutěž Barum Czech Rally Zlín, by se neměla měnit. A to navzdory tomu, že vede jen pár desítek metrů od 34. budovy, kterou před několika dny zničil velký požár. Vrchol domácí automobilové sezóny se uskuteční 14. až 16. srpna. Trasa nebude ničím omezena. Hlavní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek řekl, že pokud policie požádá o jeho vydání v souvislosti s pondělní autonehodou, využije poslaneckou imunitu. Vyšetřování stále probíhá. Podle zveřejněných záběrů poslanec vjel do křižovatky u IP Pavlova z odbočovacího pruhu, načež se jeho Mercedes střetl s nemocničním vozem. Ten se v důsledku střetu několikrát přetočil a skončil na střeše v kolejišti tramvaje. Projekt mrakodrapu Top Tower v pražských Nových Butovicích získal od úřadu Prahy 13 stavební povolení. Budova vysoká 126 metrů s konstrukcí připomínající vrak lodi od výtvarníka Davida Černého se má po dokončení stát nejvyšší stavbou v republice. Na vydání povolení upozornil server Praha in.cz. Nové příchozí ukrajinští muži v odvodovém a mobilizačním věku už v Evropské unii nebudou dostávat dočasnou ochranu, pokud neprokážou, že splnili své vojenské povinnosti. Těch, co už přišli, se ale změna týkat nebude. Shodli se na tom zástupci členských států Evropské unie, kteří zároveň obecně schválili prodloužení dočasné ochrany pro Ukrajince nejméně do března 2028. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu zlatých 60. na rádiu Beat.
0: Six o'clock rock na rádiu Beat.

0: Legendární Cream, famózní power trio, nám zahájilo oblíbenou každovšednodenní večerní kratochvíli Six O'Clock Rock, no a logicky nám zbývají ještě dva takhle pěkně letité kousky a tak tu mám instrumentálku, kterou určitě budete znát mnoha a mnoha třeba z i modernějších nahrávkách a provedeních, zazněla i v populární plyšákovské Muppet Show. My si ale tuhle na zdatnosti muže za bicí soupravou tak trochu stojící instrumentálku jménem Wipeout poslechneme tak, jak ji v roce 1963 na svůj úspěšný single nahráli kalifornští The Surferis, no a ještě předtím si dáme Holies.
1: Muzika jako tenkrát. Six O'Clock Rock. Na rádiu B.

No a 14 minut po 18. hodině je tu stále spolu s vámi na rádiu Beat Jirka Rogl a mám tu zvídavý dotaz, kdože to dnes bude v těch uších Petra Korála, tak pokud jste to neslyšeli třeba v našich upoutávkách nebo se nejukli na ten náš web radiobeat.cz, tak vězte, že Petr Korál dnes už za chvíli, za 15:45 ve studiu prověří hudební sluch hosta, jímž bude Dušan Lébel, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka. A to Plexisovianka, to není jen tak nějaký výmysl, oni totiž hrají samozřejmě muziku právě Plexis a Dušan léta hrál v kapele právě Sida Hoška, nedávno zesnulého, bohužel nejznámějšího pražského pankáče nebo našeho pankáče a Plexis, no tak to prostě to slovo nebo ten název, ten hovoří sám za sebe. My si teď ale nedáme žádný punk, ani Plexis, ani žádný jiný, ale dáme si Uriáše neboli Uriah Heep a vybírám píseň jménem Time of Revelation.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: No a když už nám dohráli ti AC/DC, mám tu s tím lehce související pozvánku, těm je sice vyhrazen především páteční den, no ale když přišla teď, tak já vám ji přečtu. Zdravím všechny a chtěl bych vás pozvat na speciální akci Chlenfest 2026, která se koná v pátek 17.7., což je tedy pozítří, na hřišti v Chlenech u Kostelce nad Orlicí, kde zahrajeme s AC/DC Pardubice, ano, to je to pojítko, ale vlastní tvorbu z 90. let, kdy jsme měli kapelu No Name a CD Soccer Balls. Stejně vzpomínkový koncert zahraje kapela 10 očí s Ivou Maršovou. Ano, na to já si dobře pamatuju. Pouze na Chlenfestu od 20.00 budou začínat The Englishman a na závěr Olympic Revival. Nenechte si ujít tuto výjimečnou sestavu, těšíme se na vás, zdraví nováček. No a my ještě před Beatoskopem koukneme zase na ty naše cesty.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Na silnici číslo 53 u Mackovic na Znojemsku došlo ke střetu dvou osobních aut. V místě nehody se jezdí kyvadlově pouze jedním jízdním pruhem, takže počítejte se zdržením. Komplikace hlásí také Plzeň, konkrétně Jasmínová ulice na průtahu I20, kde po dopravní nehodě stále probíhá úklid vozovky. Provoz je v místě omezen a je potřeba zvýšená opatrnost. A ještě do třetice pozor také na silnici I35. V Liberci, kde se srazila dvě osobní auta, na místě pracuje policie a probíhá vyšetřování té nehody, takže i zde počítejte s možným zpomalením provozu. Býťáci, jezděte, prosím, opatrně.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Triko černé.
1: Potisk černý. Černé totiž není nikdy dost. Trika Beat Black in Black najdete na adrese klub.radiobeat.cz.
4: Před časem řekl
5: I'll be back.
4: Teď říká
5: ahoj býďáci, jsem David Gorej, vašej průvodce mezi rock, blues rock, country rock a jižanský rock.
6: Je to tak, American Rock Show. Nejlepší muzika ze Spojených států. Staré kusy i čerstvé.

0: Tvé novinky od Amíka jako poleno. American Rock Show a David Gore.
1: Čago Belo.
0: Zítra od 19 hodin na rádiu Beat.
2: Beatoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
3: Švédská firma Golden Concept se specializuje na luxusní příslušenství. Vyrábí například i kryty pro iPhony, ale nejneobvyklejším typem příslušenství v jejím portfoliu jsou pouzdra pro Apple Watch. Jejich ceny si totiž v ničem nezadají s cenami mechanických náramkových hodinek věhlasných švýcarských značek. Nejnovějším přírůstkem do portfolia pouzder pro Apple Watch jsou karbonová pouzdra určená pro Apple Watch Ultra. Cena tohoto karbonového brnění s gumovým řemínkem je 1899 eur, tedy asi 46 000 korun.
2: Beatoskop.
3: Více než 150 podvodných aplikací, které z uživatelů lákaly peníze přes prémiové SMSky, bylo ke stažení v aplikačním obchodě Google Play. Šlo o aplikace, které se vydávaly například za QR čtečky, editory videí a fotografií, filtry, fotoaparátu nebo hry. Počet stažení dosáhl celkově více než 10 milionů. Češi si je stáhli 1600krát.
2: Beatoskop.
3: Zetor Tractors ukončuje po 80 letech produkci traktorů v Brně. Drahá výroba v Evropě je podle vedení firmy neudržitelná. Chce postavit fabriku v Asii. Na Moravě zůstane centrála a vývoj. Zetor aktuálně vyvíjí dva nové modely traktorů, které se budou vyrábět v Indii. Jeden z nich se začne v roce 2027 prodávat i v Evropě. Současně se dnešní vývojový tým podílí i na vývoji vojenského vozidla Zetor 6x6. To byl Beatoskop, který pro vás dnes připravil Tomáš Adamec.
2: Radio B.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 14. Vznikli jsme v určitý době. Rok 1996. Čte Honza.
2: Takže jsme byli kompletní kapela. Akorát bez názvu. Fenek zapadnul do party po všech stránkách. Měl stejný smysl pro hudbu i pro humor a celý proces se s ním strašně zrychlil. Zkoušeli jsme často, protože jsme konečně měli všechno, co bylo k výrobě hudby potřeba. Zkušebnu, kapelu složenou z lidí, co umějí hrát, a taky spoustu nápadů ke zpracování, který jsme si do té doby nahrávali jenom doma na kazety. Teď to valilo kompletně a školník kroutil hlavou, protože to na jeho gusto byl trošku divnej rock'n'roll. Po každý zkoušce jsme seděli v hospodě u garáže, kde už nás znali a vždycky při našem příchodu vysílali dotazy, kdy teda bude konečně ten koncert. A pravidelně dostávali odpověď, že hudba se nemůže uspěchat, ať jest třeba rychlá. Což nebyla jenom fráze. Chtěli jsme, až vylezeme před lidi, být alespoň trochu sehraný, aby to nepůsobilo úplně amatérsky. Kdy se tak stane, to jsme netušili, protože zas tak moc příležitostí tenkrát nebylo. V polovině devadesátek, teda v té době, o který mluvíme, se totiž rockovým klubům a kapelám moc nedařilo. Alespoň nám to tak přišlo. Jakoby se lidi vyšťavili fanatickým navštěvováním koncertů v první půlce devadesátek a najednou se jim nikam nechtělo. Na koncerty klubových kapel chodilo jen pár skalních nadšenců, spousta zajímavých formací se rozpadla, například Support Lesbians, kámoši z klubů a tenkrát náš velký vzor. Ani festivalům to moc nefungovalo a oproti dnešnímu stavu, kde jsou fenoménem, byli ještě tak trochu v zabahněných plenkách. Kolem nás spíš všichni frčeli v technu a hudební vydavatelství tlačili v Čechách doposud nepoznaný hudební trendy, takže najednou jsme tu měli boyband Lunatic, jejich pohlavní protějšek Holky a další kapely podobného ražení. Ty všichni se utkávali o medaile v hudebním pořadu ESO na Nově a čím sladší měli song, tím větší byla šance na postup. Čuměl na to tenkrát celý národ. My chtěli hrát svižně, něco jako punk nebo metal. Vlastně jsme nevěděli, jak přesně to pojmenovat, prostě rychlý riffy, ale zase ne úplnej bordel, spíš stavět melodie s českýma textama, o kterých jsme neměli zatím moc představu. O tom, že bychom mířili do ESA, tedy do tehdejší komerční sféry, jsme rozhodně neuvažovali. Počítali jsme s tím, že když se nám to povede, budeme klubová kapela.

Gently Weeps, jedna z nejkrásnějších písní nejen z diskografie Beatles, autorské dílny George Harrisona a navíc tím úžasným sólem Erika Claptona, byl takový už téměř závěr toho mého vysílání, protože už je tady připraven nejen Petr Korál a jeho host Dušan Label, kytarista a zpívák skupin Applejuice a Plexisovianka, ale také Ota Seman, a tak nezapomeňte, jak už jsem vám říkal, mu posílat svoje tipy do Večera živáků, nejlépe třeba jako SMSky na číslo 720 001 222, nebo též jako zprávy a vzkazy přes mobilní aplikaci. Než se úplně rozloučíme, mám tu pro vás ještě Yes a ZZ Top a to už je ode mne všechno a budu se na vás těšit zase zítra odpoledne.

0: Radio Beat. Když sleva, tak pořádná. Chip Cosmetics dává 50% dolů na všechny parfémy. Na chip-cosmetics.cz zadej kód Radio 50. Vůně, která trvá a cena, která potěší. Nezapomeň kód Radio 50 na chip-cosmetics.cz. To je sleva 50% na všechny parfémy. Chip-cosmetics.cz. Uši Rádia Beat. Uši Rádia Beat. A Petr Koral.
1: Příjemný večer na startu dalších uší vám přeje Petr Koral a samozřejmě totéž přeju i mému dnešnímu hostu, kterým je Dušan Lébl, kytarista a zpěvák skupin Apple Juice a Plexisovianka. Ahoj, Dušane.
2: Dobrý teplý večer, děkuji za pozvání.
1: Tak půjdeme rovnou na první pecku a tady to je takový, tu poznáš samozřejmě okamžitě, to je jasný, ale já jsem zvědav, co to s tebou vlastně v tuhle chvíli, jakoby ta skladba bude dělat, jo? Uděláme pokus?
2: Tak dělej pokus, dělej.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat, jejíž hostem dnes je Dušan Leb a má slovo. Jsem velmi zvědav. Co to s tebou dělalo?
2: Tak to byly Plexis, písnička V sobotu podcenil jsem svůj drink a tady ta kapela nám to ukradla. Ale tu kapelu mám jinak rád a poslouchal jsem ji ještě dřív, než jsem se stal profesně pankáčem.
1: Tak řekni i ostatní jméno té kapely.
2: Remons.
1: Aby tě nepodceňovali, ale to je jasný.
2: Děkuju.
1: Baví tě i povote tahle pecka?
2: Ježišmarja, jsem říkal, hnedka jsem říkal, že je to boží. Je to krásný, je to prostě paráda, mi se líbí zpěv, prostě je to krása.
1: Tak tam asi není co dodat. Tak půjdeme ještě jednou do historie, ale tentokrát si nedáme nic studiového a oficiálně vydaného, ale pustím ti takovej prastarej vlastně pirátský záznam. Nech se překvapit.
3: Oh. Proberter šlap tancuje šíleně! Kousla ho tarantula!

0: hlasy Rádia Vít a Petr Korál.
1: To byla píseň Nafta nad zlato s tím textem opět velmi aktuální. Prostě co čert nechce, tak to, co se zpívá v roce 82, je zase, jak říkám, aktuální. A co tomu říká Dušan Lébe?
2: To byla písnička, která pak změnila text.
1: Ano, je to tak, samozřejmě.
2: To byl Pražský výběr a já se tady rozplývám, jak jim to krásně hrálo tenkrát. A ty jsi říkal, že to byl Demáč, nebo to byl
1: to
2: nebyl
1: to byl koncert. To byl koncert z Krnova.
2: Tak až někdo bude říkat, že Čok neumí na basu, tak ať si to poslechne, jak hrál v 82. na basu a vůbec, jak jim to hrál. No, to, taky nádhera, boží. Díky za puštění. A díky za to, že jsi to pustil, protože jsem taky poznal.
1: No, vidím. Tak teď si dáme úplnou novinku pro změnu, jako žádná vykopávka. Teda bude to hodně stará kapela, ale její nová nahrávka. Víc nebudu říkat.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi dnes Dušan Leb, spojený s kapou Apple Juice a samozřejmě taky s Praxis, respektive Praxisoviankou, ale on je tady jako dneska především hodnotitel nebo komentátor toho, co pouštím. Nuže, komentuj.
2: Au, netahy mě za uši. Já jsem tady, nejdřív jsem si myslel, že je to zpomalený Michael Jackson. A pak jsem teda poznal podle hlasu, i když mi to dalo práci, protože, jak tady někdo správně podotknul, že dneska je všechno se dá tak dokonale, že už pak nejsou poznat pořádně ty kapely, ale tady to byly asi Rolling Stones. No.
1: Samozřejmě.
2: No, ale jako, já jsem teda slyšel, ty jsi říkal, že to bylo úplně nový.
1: Ano, vyšlo já to minulý pátek.
2: Minulý pátek, tak já jsem slyšel něco, co vyšlo asi pravděpodobně před dvěma rokama. Já jsem to tak nějak slyšel to před rokem. Poslouchal jsem to, možná jste to dávali vy někde v restauraci, dali mi to navíc a mi se to líbilo a nebo říkal, proč se mi to líbilo z úcty k bývalému Beníkovi, tak.
1: A obecně ty a Rolling Stones, jaký je tam vztah?
2: Já mám rád pár písniček, ale že bych z nich byl úplně nadšený, to nejsem.
1: Málo punku?
2: Málo, to byte, jako já to nemám tak, jako
1: ne,
2: já
1: jsem řekl,
2: ale prostě některý, hele, ještě jsem možná k tím nedospěl, jak jsem říkal, že se chutí, mění chutě, odstavuješ některý jídla a přistavuješ jiný jídla a odstavuješ nějaký piva, přistavuješ nový piva časem, tak třeba k ním rozraju, ale jako mají super některé písničky, ale není to tak, že bych byl z něj úplně podělaný. Já pamatuju si, když tenkrát byl na Strahově, tak jsem dokonce, třeba to mě zabijou lidi, já jsem z toho odešel.
1: Tak, na to máš právo. Hele, 100 lidí, 100 chutí a 100 názorů a také 100 druhů prostě různé hudby, tak pojďme zase někam jinam. Budeme hodně pestrý, ale to já jsem vždycky, nebo snažím se být. Tak si dáme kapku hardcore.
2: Tak dobře.

0: Vaše Rádia Vít a Petr Korál.
1: Hostem dnešních uší, připomínám, je kytarista a zpěvák Dušan Leb. On je od toho, aby vynášel ty hodnotící soudy, když to řeknu znešeně, tak jak bude ten soud znít teď.
2: To bylo nějaký hovada, člověk, co mi to pouštíš, ty se nedá poslouchat tohleto. Ten text je docela dobrý, ale můžeš mi napovědět.
1: No co ti na to mám říct? Netušíš, co to bylo?
2: Vůbec ne, to je hovadina.
1: Až tak?
2: No.
1: Dobře, tak teď si možná naštval svého kytaristu s Apple Juice.
2: Já, to byl Apple Juice, jo?
1: Nebyl to Apple Juice.
2: Jo, ne.
1: Ale to byla jiná kapela, kde on taky hraje.
2: Jo, jaká?
1: Status Presence.
2: No, ale tady to byly Apple Juice.
1: Ne.
2: No, tak já nevím, co v případě, to neznám.
1: Dobře.
2: Aha, to byly Status Presence.
1: Aha.
2: Nebyly.
1: Ne?
2: Ne.
1: Tak dobře.
2: To si poplet.
1: Aha, to výborně.
2: Tak to je taky dobrý. To. Proto jsi říkal hardcore, ale tohle to... To si řekneme potom. Aha. Další špust.
1: No vidá, kouzlo živého vysílání.
2: Jo.
1: Chtěl jsem ti pustit Status Presence a poplet jsem to pěkně.
2: No, to nevadí,
1: no, výborně.
2: To potom.
1: A proto on se tady šklebí celou skladbu a ptá se, jestli to má poznávat. Aha...
2: Já myslel, že to víš.
1: Ne, v kouzlo nechtěného.
2: Tak to je taky super.
1: Tak dobře, no.
2: A ona mě nerudne, já se na to vyseru tady a jdu otáč.
1: Tak Status Presence. Status Presence příště, dobře. Ale jinak to byla vlastně teda ta věc z vašeho nového počinu.
2: Na to, co jsi se chtěl zeptat, jako, proč jsme asi pravděpodobně, no, to se jmenoval Hošek.
1: No, takže?
2: Takže dobrý den, kozy ven, jedeme dál, tutu.
1: Dobrá, tak ale když jsme u toho, tak neutíkejme od tématu. Co vy?
2: Už to tam.
3: Tak já vám vyrobím. Povídej, jestli si...
1: No, ne. Tak dobře, já jsem jenom chtěl navázat na to, o čem se bavili. Z čeho jsme si to vlastně pouštěli, protože to je nová nahrávka Apple Juice.
2: Já.
1: O co jde?
2: Šlapač vody. Je to teda hodně podobný Status Presence, to je pravda, už kvůli tomu, že
1: tam... Nedělej si ze mě tu legraci.
2: Ne, je, tak jako přinejmenším tím, že tam přesně hraje jeden bývalý náš člen a on tak přeskakuje. U nás hrál na basu a na kytaru, Indra Číp. Nicméně tady vlastně byl použitý poslední text, co jsme ještě hráli poslední jakoby léto s Petrem Hoškem. Ještě jsme se snažili něco vyplodit. A tady to mi zůstalo v kompu, jakoby písnička a zároveň i ten text. A mi to bylo líto a zároveň jsem úplně tak plný básník. Ty vole, básník. A tak jsem to sebral, vzali jsme to a dali jsme to do písničky, kterou složil náš bubeník Vitas.
1: Mhm. Tak jo, tak skočíme teď snad někam do ciziny. Doufám, že tam bude už to správný, co tam být má.
2: Tak jo.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat jsou dnes v rukou Dušana Lébla. On tady vlastně je povinen a zároveň oprávněn hodnotit to, co slyší, tak jak bude to hodnocení znít teď?
2: Ty bezvaný, já se tady prostě boží, to je jedna kapela za druhou boží. Tady to byli Idol Talent, byli talent z Kanady. Na ty mě upozornil kamarád Jarmut, který kdysi hrával s kapelou Krucipisk. Já jsem, protože on je skvělý kytarista, tak jsem se pátal, co on poslouchá. A on tenkrát mi poslal asi tři kapely a mezi nima byl tam nějaký bluesrockový kytarista, někdo, a mezi nima byli talent, ale oni už hrajou od roku asi 2003, měli nějaký první album.
1: A o talentovaný zůstali.
2: A talentovaný zůstali, je to boží. Chvilku mi sral zpěv, jak je ukvičený, a pak jsem si zvyknul, je to super kapela, je to super kytarista, který to asi pravděpodobně skládá. Je to výborný, děkuju za to, že jsi to pustil.
1: Tak zkusíme zase nějakou tuzemskou scénu.
2: Tak jupí.

0: Naše Rádia Vít a Petr Korál.
1: To je taková náhoda, že těsně před vysíláním jsme se s Dušanem Léblem, který je hostem dnešních uší, bavili mimo jiné o Chvastu a tady se o něm taky zpívalo.
2: To je tak, divný v rock'n'rollu.
1: Tak co ty na to?
2: Tady to je nějaká kapela, pravděpodobně podle toho, jak spí, tak měli hrádi Plexi s druhou desku, si myslím Whitecler, protože je tam frázování úplně stejný. Je tam hraní si na Petra hodně, ale je poznat, že budou nějaký ze severní Moravy, asi já typuju, že to je degradace. Prostě,
1: je to tak? Jo.
2: Takže dokonce jejich zpěvák tak strašně mě přemluvil, ale se dočkal, že dneska hraje a zpívá teda Plexi Souviance. Hrubý.
1: Tak, no a jak jste na tom vůbec s Plexi Souviancou? Třeba jak vypadá letošní léto nebo letošní rok?
2: S Plexi Souviancou jsme na tom, že jsme řekli, že budeme hrát maximálně 10 koncertů do roka, protože hlavně Martin Švec je vytížený hodně s kapelou Kokot Minute.
1: Jasný.
2: A nestíhá, nicméně úplně, když nebude stíhat, tak máme záskok, ale těch 10 koncertů vlastně asi odehrajeme, protože teďka na srpen jich je asi 7 a máme to na Facebooku, se můžou lidi podívat, kdy hrajeme. A to obsazení je vlastně to předposlední, co jsme hráli s Petrem, to znamená hlavně Martin Švec, já a Eda Frélich na basu, protože Petr už nehrál leta kvůli tý bouračce a kvůli hlavě. A teda Rudy z Degradace zpívá, no.
1: A jak jste vůbec vybírali repertoár? Mapuje to celou existenci Plexis?
2: Ale my jsme to moc nevybírali, my jsme to udělali v podstatě, že jsme vzali to, co jsme hráli naposledy a moc, jestli jsme jakoby oprášili nějaký písničky, tak ty, co jsme hráli, tak nějak s Petrem průběžně, takže jako jsme vlastně my jsme opravdu to, co jsme hráli na těch posledních koncertech v tom roce 2020, já nevím, kdy to bylo, 21, plus teda jako pár písniček, že jsme oprášili, ale to byly stejně, které jsme dřív hrávali, já nevím, Holocaust nebo něco takového, to bylo vlastně třetí desky. Takže jakože bychom udělali úplně některý, který jsme nehráli, to jsme neudělali.
1: Jo.
2: Že bychom třeba udělali zrovna z toho Whitecler, my jsme z toho nehráli nikdy nic.
1: Já
2: ale právě Degradace, jo, ta hraje skoro každou písničku, která je dost podobná tý.
1: Já právě
2: budu mít rádi kluci, jakože takhle.
1: Mně napadalo, jestli Petr nebo Rudý, že jo, jestli nepřišel s tím třeba, že má rád nějakou písničku,
2: tu druhou desku, no,
1: kterou třeba Plexis jako třeba lejko, jako,
2: no, tak přišel. Ale byl přehlasován.
1: Dobře. Tak pojďme zase někam takzvaně za humna.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat a s nimi stále kytarista a zpěvák Dušan Lébl, tedy člen skupiny Apple Juice a také Plexisovianky. A já se ptám opět, zda oslovilo nebo ne a případně proč.
2: Oslovilo, byli to Foo Fighters. Já hnedka, když to pustil, tak jsem zase rád, že mi pouštíš takovýhle jednoduchý věci, protože a zároveň jako mě blízký, protože já jsem hnedka říkal, že Foo Fighters, tam je hlavní člen teda jako skladatel Dave Grohl, bubeník kapely, kdy jsem proslavil hlavně v Nirváně, a já jsem si vzpomněl, že jsem čet knížku a málo čtu knížky o muzikantách a tak, protože jsou hodně podobný, ale tady to je taková sladká, hezká, nevím, jestli si tam vymýšlí nebo ne, ale on třeba první desku Foo Fighters napsal, celou složil, celou nahrál, veškerý nástroje, jak jsem říkal, a vlastně bez producenta, vydal to tenkrát prý na 100 kazetách, jako, a tak vznikly Foo Fighters a vznikla takováhle boží kapela.
1: Víš, jakou cenu ty kazety dneska musí mít?
2: No, to si nedovedu představit, a jestli je náhodou třeba ještě nepřidělali, jako, že jich asi nebylo jenom 100. Ale jestli to bylo těch 100, tak to musí mít cenu velikou. No, třeba něco jako naše první tričko, to je blbost, no.
1: No prostě, jak ty sběratelé chtějí ten first press, že jo, tak ten first press těch kazety Foo Fighters z těch 100 kousků, to teda jako, to mít doma, tak možná nemusíš to jich pracovat.
2: Asi by si něco vydělal, no.
1: Tak dobře, tak zase na chvilku na domácí scénu, ale teda status presence to nebudu.
2: Ne.

0: Uši Rádia Vít a Petr Korál.
1: Tak musím říct, že tímhle jsem Dušana Lébla, hosta dnešních uší, opět nenachytal. To poznal poměrně brzo. Podle čeho a co to tady bylo?
2: Poměrně brzo jsem to poznal podle, já nevím, stylu zpěvu, možná kytary, ale, jak jsem říkal, podle bicí. To bylo zajímavé, že já poznám Máru Macháčka, ten má specifický, prostě hraje tak, jak hraje, a on s náma hrál asi 3-4 roky i v Jabkožusu, současně hrál Kurtizány. A já nevím, na téhle desce zpíval teda i Daniel Kurz,
1: ano,
2: ale já tam slyším Varťáka a hlavně slyším ten styl a hlavně pořád slyším, že pořád mají rádi Helmet, pořád mají rádi to, co se hrálo v 90.
1: A... No však taky tahle skladba se asi nikoliv náhodou jmenovala Helmut.
2: Aha, no tak vidíš, no, takže je to tam. No. A já mám s nima, a když mi bylo 15-16, tak jsem chodil k Jakubovi Horákovi do sklepa a oni tam začínali. A tenkrát jsme si dělali srandu, oni chodili v takových rukavičkách, jako krajkovaných, a bylo to gothic rock.
1: No jasně, oni byli původně gotičné.
2: No, ale já ani nevím, jako já už se nepamatuju, co přesně hráli, ale mě byly směšný ty rukavičky. No,
1: ne, Kurtizány z 25. Avenue úplně na začátku, ještě před první deskou, byl vlastně čistý gotický rock.
2: No, tak nevím, jaký to bylo, možná to bylo taky dobrý,
1: v každém případě
2: pak jejich první, druhá deska byly super. Takže Kurtizány.
1: Tak teď co trošku takového, no asi heavy metalu, i když možná no, v tomto případě ne úplně typického.
2: Tak pusť mi netypické heavy metalu.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Uši Rádia Beat, s nimi dnes Dušan Lébe. Tak co ty na tohle?
2: Já jsem poznal zpěváka, Robíka, Halfordíka a pravděpodobně, jestli nespíval v jiný kapele, tak to byl Judas Priest.
1: Správně, byl to Judas Priest, ale já jsem záměrně vybral trošku netypickou věc, nebo z netypické desky, protože to bylo z oba Turbo česky, kde oni strašně tenkrát ujíti na kytarových syntezátorech.
2: A
1: takový tý módní technice, takže ono to jako nebyl úplně čistý heavy metal a ty fanoušci tenkrát šíleně řvali jako nevolí. Tak. Ale po letech jim odpustili, co ty na to, líbilo, nelíbilo?
2: No, že to líbilo, tak jako byl to takový, jako já jsem si myslel, že to nějaký, ty jsi říkal heavy metal, jsem myslel, že to je vyložený nějaký hard rock, i když, jak je tady to starý, jsi říkal?
1: 86, 40 let.
2: 86, takže to bylo ještě před tím Painkiller. No, ale oni měli třeba jako ty kytary jako vždycky jako takový, to nebylo jenom jako, že kytarový syntetizátory, ale oni na to měli ještě jakoby, že to nebyl vyložený jenom drive, že na to měl nějaký ten chorus a na tom si jedou pořád. Ale mě nejvíc nadchli tím Painkiller tenkrát tou deskou, kdy se to ještě nahrávalo poctivě, nesrovnávalo a vím, to přitom šlape jako kráva, oni jsou muzikanti jako kráva, on je zpěvák jako kráva. Je to dobrý jako kráva.
1: Tak jo, tak teď jde poslední věc určená k tomu, aby si zhodnotil. Jdeme na ní.

0: hráči Rádia Beat a Petr Korál.
1: Dostali jsme se do finále dnešních uší, jejíž hostem byl kytarista a zpěvák Dušan Lebel z Apple Juice. A co si říkal téhle věci takovému českému melodickému punku?
2: Jo, to byl hezký, docela melodický český punk, kde zajímavou vsuvkou, když jsem si myslel, že je to hudba Praha, ale pak jsem zjistil, že vůbec nevím, co to je, takže dám se podat.
1: Nevím, jestli ti nápověda pomůže, ale v téhle kapele také chvíli působil, i když na téhle nahrávce nehrál, tvůj spoluhráč z Plexis a Plexisovianky Eda Frelich. Byla to severočeská kapela.
2: Aha, tak to byla ta Zina Asterofonika.
1: Jo.
2: Ale já myslel, že zpívali anglicky, nespívali?
1: Zpívali anglicky a rusky. Teda a rusky. Česky a rusky. Tak.
2: Česky a rusky.
1: Anglicky nespívali.
2: Nespívali. Aha, tak
1: Zina Asterofonik Punk.
2: A jak je to starý tohle?
1: 2003.
2: 2003. To znamená, že jo, když v Plzáně si matematicky to je 23 let.
1: Jo.
2: A no, tak to je hezký. To je na to, že jako to je hezky zahraný. Edo, ty jsi prostě hrál hezky na tu basu. Teďka mi řekne, že tam nebyl, viď?
1: Tady zrovna nebyl.
2: Yes. No, tak to hrála hezky ta basa.
1: Tak jo, jsme na konci a měli bychom si pustit něco ještě od Apple Juice. Jedna věc už byla, neplánovaně.
2: Děkujem,
1: ale teď si dáme plánovaně. Asi tu titulku, co?
2: Slapač vody.
1: Tak jo.
2: Já děkuji za pozvání a mějte se hezky, hoši. Oni jsou tady čištají dva, vy to nevidíte, ale já to vidím. Je tady ještě odťas.
1: To byl Dušan Lebel, já děkuji za návštěvu.
2: Já taky, Peťo, odťas, mějte se hezky, naskálou.
1: Loučí se Petr Korál a tady Apple Juice a Šlapač vody.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Tak máme 4 minuty po 20. hodině. Já vás vítám v kotli tady na Beatu, to znamená v kotli, který bude poměrně dost živej, jeden živák za druhým a budu plnit vaše přání, tak jak se to dělá vždycky ve středu, mezi 20. až půlnocí. Já jsem Ota Seman, přeji pohodový večer, no a bude to taky pěkně živý večer. O to se postaráte i vy svými silami, protože mi budete ta přání pěkně servírovat. Můžete mi psát na 720 001 222 SMSky, můžete mi psát maily na studio@radiobeat.cz, můžete využít beatňáckou apku, a to jak v písemné, tak i v té hlasové podobě, protože je tam nahrávátko, na které jenom stiskněte takový ten čudlík, no on tam vlastně není čudlík, je jenom virtuální, protože máte všichni ty mobily celkem jasně s tím displejem, ale na tom displeji ten čudlík červený je a ten zmáčknete, namluvíte, odešlete, já se s tím tady poperu. A nebo pak je ještě varianta, že zavoláte přímo sem do studia na 210 32 33 34 a sdělíte mi, co že za živák byste to chtěli slyšet. Mám tady jeden takový vzkaz, ono tady na mě čekalo už pár vzkazů, když jsem to přebíral po Jirkovi Roglovi, tak jsem se díval, co tu všechno je, no a třeba jeden z těch vzkazů je od Bíťáka Vojty. Tak a teď já to přečtu, tak co mi tady napsal, jo? Ahoj do živáků, chtěl bych moc poprosit o zahrání Go Your Own Way od Fleetwood Mac. Bylo by to pro jednu nejúžasnější a nejmilejší slečnu, která má svátek 11.3., ona prý už bude vědět, to já myslím, že pokud má svátek 11.3., tak to ona už se dopátrá asi. Dokonce i toho, jak se jmenuje, bych typoval. A i pro všechny, kdo to mají v životě takhle strašně moc těžký jako ona a aby se nikdy nevzdali a konečně se na ně usmála alespoň ta trocha štěstí a lásky. Díky moc, věrný posluchač a jak by řekl Dan Kohout, zvěrolékař sám sobě, Vojta. Tak Vojto, mám tady pro tebe, já jsem přemýšlel, jestli pustit z roku 2004 z Bostonu ten živák, tam je to vlastně 8minutová verze, ale nakonec dáme si tu 5minutovou, kterou nahráli Fleetwood Mac na jejich vystoupení s názvem The Dance, a to v roce 1997. Jo? Takže Fleetwood Mac a jejich vlastně velmi slavná skladba, která původně spatřila světlo světa na tom studiovém albu v roce 1977, to album mělo název Ramos. Ale my si tedy dáme z 97. tuhle živou verzi. Jdeme na to.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Jsme společně bez lupenu v kotli a užíváme si jeden živák za druhým. A to až do půlnoci, takže máme ještě dost času, abych ta vaše hudební přání i nadále plnil. Napsala mi býťačka Jana, a to SMS-ku následujícího znění. Živák prosím od Jura Hip, ona napsala teda od Juriášů, Look at Yourself. Takže Janě, tuhle přání plním právě teď. Vydáváme se do roku 1973 a pouštíme si živě právě tuhle nahrávku.

0: Want some more?
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: No, já tě zdravím, Alčo, ahoj. Pardon, tady Alena z Mohelnice.
2: Čau, Alčo.
1: Čau.
2: Povídej, co potřebuješ?
1: No, chtěla bych zahrát písničku.
2: Jo, a jakou?
1: No, bylo by to pro tebe, pro mého manžela, pro mě a pro všechny býťáky, co mají rádi Radio Beat, a bylo by to od Led Zeppelin, Stairway to Heaven, Schody do nebe.
2: Takže budeme stoupat po schodech do nebe a navíc ano. Ještě živě, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak jo, dobře, tak jo. A co děláš teď večer takhle?
1: No, já kouřím.
2: No tak tohle až takhle úplně podrobně jsem to nepotřeboval teda. Stačilo mi říct, že třeba užíváš pěkný večer, pohoda a tak. Jo, hele, dobrý, ne, nebudem to pitvat a nebudem podporovat neřesti, jo? A pustíme si Schody do nebe. Čau.
1: Čau.
2: Ahoj.

0: this is a Hammersmith Odeon. I've been hearing about this place for a long time. Pretty fucking big. Not too bad for a bunch of assholes.
1: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádio Beat.
2: Ota Rádio Beat, halo?
3: Ariana Chroustová, zdravím vás. Zdravím tady Oto do studia, zdravím všechny posluchače a...
2: Ahoj, ano.
3: Přála bych si zahrát Mystify od Inexis pro všechny z nás, co ještě teďka večer musí pracovat, abych nám vlila trošku krve do žil.
2: A teď mi řekni,
3: co potřebujem.
2: Jak pracuješ ještě teď večer? Co děláš?
3: No já poznámkuju scénáře, jsem dramaturg, takže pracuju z domova.
2: Super práce.
3: Myšlení a taky zároveň kreativní a musí umět mezi tím přepínat a zároveň to dávat dohromady, takže je to hodně zátěžový na mozek a někdy je fajn, když ten scénář teče. Třeba ty autory trošku zpráskat, no.
2: Ja, takhle, no tak to máš hezky. Ale zajímavou práci, a když to všechno ladí, tak to my tady v rádiu celkem známe a potřebujeme, aby to všechno ladilo. A myslím si, že Inexis a Mystify to bude ladit docela fajn takhle pro ten dnešní večer. Takže si dáme tenhle ten živák a tobě přeju pěkný večer. Měj se, ahoj.
3: Ahoj.
1: Radio Beat. Chvilku vydržte. Dojděte si s pískem, my zatím přestavíme pódium.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak jsme bez lupenů v kotli a víte, jak to někdy bývá. Já teda to znám, když moderuju nějaký festivaly a podobně, tak ono ne vždycky všechno klapne úplně přesně tak, jak by si člověk představoval. A občas se taky objeví nějaký ten šotek, občas to nějak začne haprovat. Technika někdy zazlobí a podobně. Což se vlastně stalo před chvílí, takže jsem tady v tom měl trošku takový chaos. Nevím, čím se to stalo, ale jsou věci mezi nebem a zemí, který nemá cenu nějak moc řešit. U počítačů je běžný, že se udělá to, že se to vypne a zapne a ono to potom funguje. Něco podobného jsem s tím musel nějakým způsobem asi udělat i já tady. Takže teď už to fungovat bude, aby Anna nepřišla o tu svoji skladbu, kterou chtěla. No tak to zopakujem, včetně toho telefonátu, který tady byl s Anou, takže si to poslechněte celý znova. Jenom připomenu, že do tohodle toho večera živáků, tedy bez lupenu do kotle, můžete volat na 210 32 33 34, můžete psát SMSky na 720 001 222, můžete psát i maily na studio@radiobeat.cz a nebo případně využít píťáckou apku, což taky někteří z vás děláte, už tady mám i nějaký zvukový záležitosti, co se apky týče, takže i na ty dojde. No a teď si poslechneme znova ten telefonát, který jsem tady měl a předtočil nebo natočil tak, abychom ho měli zaznamenaný s Bíťačkou Anou. Ota Radio Beat, halo?
2: Tady Jana Charousová, zdravím vás, zdravím tady Oto do studia, zdravím všechny posluchače a...
1: Ahoj, Jano.
2: Přála bych si zahrát Mystify od Inexis pro všechny z nás, co ještě teďka večer musí pracovat, abych nám vlila trošku krve do žil.
1: A teď mi řekni,
2: co potřebujeme.
1: Jak pracuješ ještě teď večer, co děláš?
2: No já poznámkuju scénáře, jsem dramaturg, takže pracuju z domova.
1: Super práce.
2: No, je to hezké.
1: Je to hodně zábavný, jako poznámkovat takhle scénáře?
2: Zábavné nevím, ale člověk tomu potřebuje hodně hluboký analytický myšlení a taky zároveň kreativní a musí umět mezi tím přepínat a zároveň to dávat dohromady, takže... Je to hodně zátěžový na mozek a někdy je fajn, když ten scénář teče, ten text a všechno to ladí. No a někdy jako ten text zajede do písku a pak je potřeba ty autory trošku spráskat, no.
1: Jo, takhle, no tak to máš hezky. Ale zajímavou práci a když to všechno ladí, tak to my tady v rádiu celkem známe a potřebujeme, aby to všechno ladilo. A myslím si, že Inexis a Mystify to bude ladit docela fajn takhle pro ten dnešní večer. Takže si dáme tenhle ten živák a tobě přeju pěkný večer. Měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Čau Oto, tady David. Prosím tě, zahraj mi tam nějaký pořádný živák od Kabátu. Úplně ten nejhezčí, co v tom archivu najdeš. Bude to pro všechny beatáky a tobě do studia. A pro všechny, co mají rádi tuto písničku. Díky, čau a užívej večer. Jste nejlepší rádio na světě. Furt vás poslouchám.
3: Zákon, já jsem si všim, že píseň Frau Folgerouchová zpívali i ty, který o tom nemůžou mít ani šajn. Přátelé, tady v první řadách, doufám, že jste si to všichni přeložili, takže opatrně s tím, aby vám to nezůstalo potom. Ale i tak jsem rád, že jste tady přesto zasraný počasí vydrželi. Já jsem rád, že jste hlavně přišli a vydrželi. Já jsem rád, že nás dokážete poslouchat, doufám, až do konce. Chci poděkovat všem kamarádům, kteří se na tomto turné podíleli. A buďme všichni v pohodě!

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabídu.
1: Tak další z těch přání, které mi tady přistály do dnešních živáků, do dnešního večera živáků, tak je od Bíťáka Jendy, který píše: ahoj o to, mohl by si zahrát živák Phantom of the Opera jako připomínku k 6. výročí. Děkuji, Jenda. PS pro všechny, kdo teď poslouchají. Dobře, tak tady jsou Nightwish.

0: náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzounej jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve

0: Thank you.
1: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
2: Na Beatu posloucháte živáky jeden za druhým a další živák bude od Bruce Springsteena, protože si o něj napsal Beaťák, který si říká Pivín. Přišla mi tahle ta zpráva přes naši Beaťáckou apku, kam můžete samozřejmě psát i vy. Píše mi ahoj do živáku, co takhle dát si Bruce Springsteen, The Ghost of Tom Joad. Tak jdeme na to, tady je tahle parádní živá pecka. Bruce Springsteen.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Tak jdeme na další přání, tentokrát je to SMS-ka, přišla mi od Bíťáka Vlasty, který si říká, že je starý Bíťák z noční směny. Vlasta, zdravím celé osazenstvo živáků do rádia, prosím nějakou tu pecku od Wasp pro všechny máničky tělem a duší. A ještě dodává heslo Ozi s vámi. No tak dobře, Oziho jsme už vlastně slyšeli se Sabatama, dáme si teď tedy Wasp, Bíťák Vlasta je pro vás vybral, tak tady jsou.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Na Beatu jsme skoro v polovině dnešního večera plného živáků bez lupenu v kotli, kde si tentokrát užijeme kapelu Deep Purple a bude to píseň When a Blind Man Cries, protože si ji přeje býťák Roman z Českých Budějovic. Píše ahoj o to, jestli můžeš, zahraj prosím v živácích právě tuhle pecku, tedy Deep Purple When a Blind Man Cries. Bylo by to pro všechny, kterým se líbí podobná muzika, kterým třeba taky nedělají dobře současná horka. Tak pro Romana a pro vás, pro všechny, jsou tady Deep Purple.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Na Beatu máme krátce po 22. hodině a to znamená, že vstupujeme do druhé poloviny dnešních živáků, tedy bez lupenů v kotli. S vámi Jota Seman a přeji příjemný večer, plním vaše přání, až do půlnoci je budu plnit i nadále. Takže můžete jednak tedy psát na 720 001 222, SMSky, maily na studio@radiobeat.cz nebo případně přes beatáckou apku můžete psát a nebo i namlouvat vzkazy. Pokud máte v mobilu, tak je to velmi jednoduchá situace, jak to stisknete, namluvíte, odešlete, no nebo pak případně i zavolejte sem do studia na 210 32 33 34. Jdeme na další přání, který tady mám, a to je SMS-kový, ne, je to mailový, pozor. Přišel mi mail od Martina. Ahoj, prosím, AC/DC Live 92, titulní píseň Thunderstruck. Potřebuju nalít adrenalin do žil, protože budu makat až do 4 do rána. Díky, Martin. No, tak jo, tak tady jsou AC/DC a Thunderstruck.

0: tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Tady Michal Zotrkovič, ahoj.
3: Ahoj Michale, čau. Povídej, co bys chtěl zahrát za živák?
2: Tak jestli by bylo možný, prosím tě, když byl tak pěkný víkend, tak jestli by šlo Keeper od Halloweenu.
3: Halloweeny, no tak to by asi šlo, to by jsme tam mohli dát, to víš, jo.
2: Chtěl bych vám poděkovat, dneska přišla výhra vlastně, ten, co jste měli víkendu, ten Halloween vlastně.
3: Jo.
2: Párku, perfektní, výborný, takže... to přišlo.
3: Takže jsi vyhrál a už si to dostal. No tak to je, vidíš, jo, tak všechno to funguje. To jsem rád, když všechno funguje.
2: Funguje to parádně. Jo. Hlavně to samolepka, tu si hned vylepím auto.
3: Jo, tak to bys parádně měl, no. A tím pádem tvoje auto okamžitě stoupne v ceně.
2: No jistě, že můj stáp určitě.
3: To dá rozum. Tak jo, tak si dáme ty Halloween. Měj se, čau, ahoj.
2: Díky o to, ahoj, měj se. Keeper of the Seven Keys.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Jsme společně bez lupenu v kotli a hrajeme živáky tady u nás na Beatu. Teď až do půlnoci můžete objednávat ještě stále nějaké ty živáky, tak jako to udělal Bíťák Mila Eman Náprstek. Píše, ahoj, zahraj živák od Rammstein, jedno co, dneska se mi narodila druhá vnučka, tak ať je z ní rockerka jako já. Díky, Mila Eman Náprstek. No dáme si tedy přímo jmenovitě píseň Rammstein od skupiny překvapivě Rammstein. Málo se to ví, ale je to tak.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: Píše mi do dnešních živáků Tom z Jindřichova Hradce. Píše, ahoj, o to pěkný večer, můžeš zahrát trochu grunge, třeba Alice in Chains anebo Pearl Jam. Díky, Tom Jindřichův Hradec. Tak pokud mám vybrat já mezi těmito dvěma kapelami, tak mě jsou blížší ti Pearl Jam. Dáme si Alive, ale samozřejmě nic proti Alice in Chains. Vůbec, ani malinko. Takže tady jsou Pearl Jam a Alive.

0: Bez lupenu v kotli.
1: Je čas na další živák na vaše přání. Tentokrát to bude přání, který mi napsal Bíťa Keda přes Bíťáckou obku. Ahoj, prosím pro mou ženu Naděnku z Vraťáku. Zapomeň od Arakainu, nejlépe z alba Gambrinus Live. Díky, Eda. Dobře, tak tady jsou Arakaini a jejich píseň Zapomeň. A přímo z té desky, kterou si chtěl tedy Gambrinus.

Díky. Děkujeme. Hráme si věc alba, který se jmenovalo Black Jack. Ta věc je o tom, jaký jsme dodnes všichni. Jmenuje se Kolonie Termitů.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Na Beatu pokračujeme v živácích. Až do půlnoci budu plnit vaše hudební přání. Samozřejmě jeden živák za druhým, protože jsme bez lupenu v kotli a přišla mi tahle zpráva z naší beatácké apky, tedy přes apku do naší pošty, a to od Kamila, který píše, že je z velkoobce z Kočice. Ahoj Oťas, prosím o Davida Bowieho Under Pressure pro všechny beatáky a příznivce jedné stopy. Díky, Kamil. No, Kamil je motorkář, navíc z velkoobce z Kočice, tak to musíme samozřejmě splnit. Tady je David Bowie, dáme si ho živě z Glastonbury z roku 2000, Under Pressure.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio B. Classic Rock na FM.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Tak Beatáci, ještě pořád jsme bez lupenu v kotli a pořád ještě žhavíme nějaký ty živáky. Tohle bude ale záležitost, řekněme, trochu artrockovějšího charakteru, protože si tady Zdeněk přeje něco od Merillion. Tedy konkrétně něco to něco je skladba Fugazi a to je ta, kterou uslyšíme právě teď. Tady jsou tedy živě Merillion a jejich přídavek nebo jejich příspěvek do dnešních živáků ještě vzdob, kdy zpíval u téhleté formace Fish.

0: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.
1: It's what's called Shut Down in Flames.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beat.
1: Ota Radio Beat, halo.
2: Tady Pavel, já bych chtěl zahrát, když už teda dlouho jsem neslyšel Omegu, což je historie moje, nebo co já si pamatuju, ale rád bych teda si poslech to jejich koncertu, jak se jmenuje tady po starému Maďarsku.
1: Pavle, Pavle, ty se mi ztrácíš, musíš se pohnout někam, kde je signál, protože takhle já tě už pak neslyším pořádně.
2: Už no. Je to lepší.
1: Už je to lepší, teď je to lepší, tak povídej.
2: Je to lepší. No, tak od teda, jestli by bylo možno zahrát Let Foggy Take Rock'n'Roll od Omegy.
1: Jo, tak to já se podívám, jestli to tu máme, já mám pocit, že bychom tu měli mít tyhle ty koncerty Omegy.
2: No, já si myslím, no, že tam ty stadiona, tohle to tu tam
1: jasně.
2: Hráli. Bylo by to super, moc
1: dobře.
2: Děkuju a
1: tak jo?
2: Ať mi to zvedne náladu.
1: Jasně, měj se, čau. Pavle, ahoj.
2: Čau.
1: No a jelikož jsem hledal, ale Elfogetic Rock'n'Roll, tak jsem prostě nenašel v živým provedení, v živý verzi, tak já si myslím, že Pavel mi asi hlavu neutrhne za to, když mu pustím z Nebstadionu z roku 1999 živou nahrávku písně Lena, která, myslím, i po těch letech od té doby, co vznikla, pořád poměrně svěží. Takže tady je Lena a

0: Když náš kolega dostal za úkol zjistit přesná data narození významných domácích i světových rockových interpretů, často od nich slyšel například toto.
1: To je tajný, milý zlatý.
0: A u žen se mu stávalo, že...
2: Cože? To máš za to drzounej jeden nevychovaný.
0: A u starších ročníků...
3: Jo, chlapče, to kdybych si pamatoval.
0: Ale přesto to nakonec dokázal. A tak si díky tomu můžeme tento víkend seřadit tyto osobnosti podle znamení, ve kterých se narodili.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Byťák Zbyšek mi píše, že ještě dneska nebyli živě Rainbow. To můžu potvrdit, že jsem je živě nehrál, alespoň si to nevybavuju úplně. To znamená, že bychom si nějaký ty Rainbow případně mohli dát. A Zbyšek to má celkem jasný, protože mi napsal, že by rád slyšel Difficult to Cure. Tak tuhle pecku si dát klidně teď můžeme. Tady jsou Rainbow.

0: Jak už jsem sliboval dopředu, avizoval jsem dopředu a ta první píseň toho aktuálního vysílání Naděje Beatu tak trošku předznamenala, tak dneska Naděje Beatu bude velmi milá, sympatická, ale tak trošku jakože ostřejší, takže kdo má rád muziku postaru takzvaně Beatlesovsky, tak ten si dneska skutečně přijde na své. Monster je za námi, to je název písně, aby si to nikdo nevyložil, takže Monster je tady se mnou ve studiu, protože se mnou je tady Nikol a to je přesně opak, to je taková sympatianda usměvová. Nikol, pěkný pozdní odpoledne přeju.
1: Tobě taky děkuji za pozvání.
0: Tak Nikol z kapely, a tím bychom možná měli začít, jak se to Hergot správně vyslovuje?
1: Jo, to každý tak nějak to. A Stellaris. Jde o to, že vlastně my, když jsme se takhle pojmenovali, tak jsme pak jako posláze zjistili, že se takhle jmenuje počítačová hra. Mm-hmm. A začal být problém jako s tagováním nás vlastně kdekoliv. A po vzoru třeba Landmarks, který mají vlastně úplně to samý, tak jsme Ačko změnili na Včko, ale výslovnost zůstala stejná.
0: A my se tady půl roku hádáme s kolegou, jak to teda je. Já jsem právě byl zástupce Stellaris, protože se to takhle určitě kdysi psalo.
1: 100%,
0: já
1: ano.
0: Už vás sleduju leta, takže to vím, ale tady kolegové tvrdili, že ne, že normálně se vyslovuje český Stellaris.
1: Ani náhodou.
0: Výborně, to bychom měli, to je pěkný začátek. Nikol, samozřejmě, už je jasný, že je hlasem kapely Stellaris. My jsme otevřeli jejich muzikou a zahrajeme si ještě spoustu jejich muziky a zahrajeme si spoustu jejich inspirací a muziky, které mají rádi, nebo Nikol má ráda. A taky probereme celou tu historii kapely, která mě teda velmi zajímá, protože přestože já vás sleduju vlastně dlouhý léta, tak jste pro mě takovou divnou kapelou v tom, že jste nebyli, pak to udělalo puf a byli jste všude ve světě. Což není úplně jako obvyklý postup, si myslím, jo. Tak pojďme to vzít sice v kostce, ale úplně od začátku, kde jste se vyloupli.
1: No, hele, tak vyloupli jsme se vlastně 2019, kdy to bylo vlastně jakoby takový uskupení prostě lidí, kteří hráli něco. Mm-hmm. A pak já jsem tam jako vlastně, že jo, prostě se nějak jako objevila a s tím, že vlastně jsme ke konci roku dostali nabídku od Alenky Krákorový, teď už teda se jmenuje jinak, protože se vdala, na to, aby jsme s Nocturnal Pestilence vlastně hráli s nima první koncert ve Opici. Mm-hmm. A to znamenalo, že jsme říkali dobrý, tak ale potřebujeme název, my potřebujeme sociální sítě, my potřebujeme tyhle ty věci, potřebujeme složit nějaké naše věci a ideálně, protože to nesložíme tak rychle, tak nějaký cover. Mm-hmm. Takže vlastně takhle vznikl Stellaris, takhle vznikly i první nějaký songy, které se vlastně nedožily nahrávek, protože prostě nebyly tak dobrý a nějaký covery, no a my si jsme měli třeba 5-6 songů. Mm-hmm. A s tím jsme odstartovali v Modrý Opici.
0: Tak to zní jako krásně, jednoduše. Takže si mě uklidnila, že jste měli vlastně jako nástup jako v podstatě malý kapely, která se vypracovala. Protože já, když jsem vás jako zaregistroval, tak najednou to bylo Německo, Španělsko, tamhle hrají, protože říkali, jak to Hergot ta kapela udělala.
1: Hele, my jsme byli fakt ale úplně mimo. No. Jakože já, když jsem začínala, tak já jsem dokonce i Alence volala, říkám, hele, tak my tam teda půjdeme hrát, co mám dělat? Mhm. Já jsem vůbec netušila. Já jsem viděla, že existuje jako mikrofon, ale i to pro mě byla strašná jako alchymie, vlastně kam se zapojuje, jak se to funguje, teď mi od začátku s inýrama. Jsem vůbec netušila, jakože jak, co, nevím, jenom vím, že prostě jsem přišla jako za taťkou a říkám, tatí, víš, abych potřebovala jakoby vysílačku, tak nemohli bychom prosím tě půjčit peníze, protože je to prostě drahý a chci si koupit hned něco dobrýho. No a takže vlastně já jsem vůbec nevěděla, ale jakože fakt vůbec nevěděla. Mm-hmm. Já jsem ani vlastně, když jsme vydali Find Your Course, což byl vlastně první single, tak mi potom psali z různých jakoby zinů, už to vlastně bylo zahraničí. A psali mi, jestli jako je můžu poslat jako press release. A říkám, co to je? A to jsem říkala teda v duchu. A jim jsem řekla, jo, jasně, já jenom musím přeložit do angličtiny, já jim mám v češtině, měla jsem nic.
0: Jasně.
1: Jo, takže ano, opravdu absolutně z nuly. Mm-hmm. Jsem vůbec nic nevěděla.
0: Tak to je jako zajímavý, to je zajímavý. Navíc jste začali jako v lukrativně nejlepší době, kdy kapela vznikla a začal covid, takže jo. Pak už se nedopočítá nikdo nikam, jak dlouho co funguje. A co jste dělali v covidu? Věnovali jste to zkoušení, nebo jste byli jako spousta kapel, tak jako na rozcestí si to zdechne hned na začátku?
1: Na rozcestí asi úplně ne. Ono to bylo takový složitější asi období, protože jak ty říkáš, vlastně jakoby, já jsem vlastně kolem sebe neměla ty lidi, co mám teď. Mm-hmm. Takže jsme nikdo nebyl tak zkušený, nikdo jsme jako nevěděli, že možná kdyby jakoby v tomhletom složení jsme byli v covidu, tak jsme možná dál, protože bychom se věnovali právě tomu onlineu a víc bychom tvořili, nahrávali tyhle ty věci, takže my jsme spíš jakoby se scházeli a hráli jsme, no a bavili jsme se tím, že jak byla ta večerka, že jo, tak já jsem si vždycky vlastně v práci, protože v té době jsem pracovala ještě jako koncipient, tak jsem si vždycky vytiskla jakoby nějaký těch canci, co si vymysleli prostě, a vždycky jsem si tak jako zvýraznila vlastně, co použiju, když mě chytnou po večerce, takže jsem vždycky připravovala scénáře vlastně pro celou kapelu, co kde dělali a jak, a vlastně jakoby, jak ty kličky v tom, jakoby, jak to vlastně udělat a být, zkoušet a být po večerce venku, jako když třeba zakázali zpívat. Říkám, super, kam growl většina lidí nepovažuje za zpěv, tak budeme screamovat jenom. Až mi někdo něco řekne.
0: A takhle to vzniklo, to je hezký.

0: Naděje beatu. Posloucháte Naděj beatu dneska s Nicole Hoffmanovou z kapely Stellaris, ale tohle, co teď dohrálo, tak Stellaris nebyly, protože vždycky, když tady mám někoho a takhle z kapely, tak mě zajímá nejenom, co hrajou, ale taky, co poslouchají. A láme se to tak jako půl na půl, kdy některé kapely nosí rockový naprostý klasiky a ty si naopak přesně přinesla věci, nebo tady třeba tohleto konkrétní, o který toho zase jako tolik nevím. Silly Goose, kde se to vzalo? Kde jsi to našla? Co to je?
1: Hele, tak jak jsem vlastně říkala, tak my jsme se vlastně zrodili jako na Fight Festu, což byl náš jako první opener a tam vlastně jsme se poznali i s Bobem, který to vlastně jakoby dělá celý ten festival a pak jsme začali spolupracovat, takže vlastně začal být náš manažer a i právě možná proto to bylo všechno takový jako rychlejší, protože prostě znáte věci, znáte lidi a tak, no a on je známý tím, že loví prostě nový kapely. Jo, a vlastně kdykoliv jedeš na Fight Fest, tak tam jako nevidí, že by se něco úplně opakovalo. Jo, a máš tam kapely, který vlastně třeba úplně tolik jakoby neznáš, že třeba v Americe jsou jako profláklí a pak najednou boom a jsou jako obří, jo, takže fakt jako tam prostě objevuješ. No a ty Silly Goose vlastně byla jedna z kapel, který jako tak jako už jako Bob sledoval nějakou jako delší dobu, že jo, takže vlastně mi o nich jako i řekl. Já jsem právě na ně koukala a jsou to fakt jako mladí kluci, kteří dělají šílenosti. On se třeba staví si PR na tom, že se nechává zavřít furt, jo, protože prostě se berou a hrajou někde ve městě a dělají bordel. Jo, ale jako bordel jako v tom dobrém smyslu, že tam prostě hrajou, no, ale prostě je to šílenost. Se třeba tak, já nevím, sebrali a že budou hrát v metru. Ale tam dělali pár náběrů, než tam přijeli policajti, že jo?
0: Tak je to taky cesta, ano. Je to ano. Taky cesta, jak zaujmout v dnešní době. A tak evidentně to jako funguje a musí k tomu být samozřejmě ten hudební spodek. Což mě vede zase zpátky vlastně k tomu, co jsme už nakousli, když jsem se ptal, tak jakože v kostce na historii, tak vlastně z té kapela vznikla na festivalu. A první věc je, to jsme vlastně řekli, kdo vlastně teď tvoří aktuálně kapelu Stellaris, aby se neměla průšvih.
1: Jo, takže jsem to já. Je to Liber, basák, který je tam se mnou vlastně jakoby nejdíl. Gregory na kytaru a Iliana bicí.
0: Takže kvarteto. Žánrově, to milou kapely, to hrozně milou kapely. Žánrově se vidíte kde?
1: Nevím.
0: To mě zajímá, jako, nebo zajímalo, protože tam je všechno, jako, všechno. Je to metalová kapela, to se shodneme, ale pak už to střílí na všechny strany.
1: Tam je vlastně znát jakoby to, že my jsme ovlivněni jako různýma subžánrama a snažíme se samozřejmě brouzdat i vy třeba Contra El Silencio do různých jakoby subžánrů, ale jakoby, a ne, i žánrů, jako jiných. No, takže vlastně my jsme jako zrodili jsme se z metalcoreu, klasika.
0: Jasně.
1: No a pak jdeme i do deathcoreu, gentu, prostě pop metalu, já nevím ani vlastně, no to je taková jako směsice, snažíme se, aby ty songy každý vlastně byl trochu jako jiný, ale pořád tam nějaký jako signature asi poznatelný je.
0: No a když jste to tenkrát dali dokupy, tak bylo tam nějaký hledání toho žánru, nebo vám to tak jako zapadlo, že rovnou jste šli tady tou cestou těch moderních metálů?
1: My jsme šli rovnou cestou moderních, jakoby kvazi moderních metálů. Ono to jako ze začátku nebylo úplně tak jako úplně moderní, jako byly tam cítit vlivy, jakoby, já nevím, symphonic metal, heavy metal, takových jakože těch oldschoolů, víš, ale my se vlastně těch oldschoolů jako držíme furt, my to jenom se snažíme okořenit jakoby tím moderním zvukem a moderníma jako přístupama, ale všichni máme rádi ty klasiky a máme rádi ty jako starší věci, ze kterých to vzniklo a jako já si myslím, že všechno už takový víceméně bylo objevený, tak teď už jenom to prostě vzít a vzít to jako po svém.
0: No a co se týče jazyka, tak tam to bylo jako jasný, že hned angličtina, nebyl tam nějaký pokus jakože zahrajem si i tadyhle třeba na motosraze, kde nám budou rozumět.
1: Ne, já jsem jako od začátku vlastně chtěla, jako my jsme chtěli ven, takže to bylo tak, že prostě ta angličtina pro mě byla jako přirozenější, přišla mi i taková zpěvnější jako do toho metalu, zvlášť jako do toho screamu, takže čeština vlastně nepřipadala vůbec v úvahu, ale čeština začíná připadat v úvahu teď, ale ne v rámci úplně Stellaris, ale spíš v rámci nějakého jako solového projektu, na kterým přemýšlím, protože právě teďka vlastně díky tomu, jak jsme v prosinci hráli s Kokot Minute v Lucerně a vlastně viděla jsem to, pak jsem udělala nějaký covery, ještě jakoby coveru Kokot Minute, tak když jsem viděla jakoby vlnu těch třeba normíků, co se zvedli a kdo tady sáhnul prostě na můj čas, pro boha, proč tam někdo skrýmuje, no tak to je strašný a už prostě tam pomalu exorcisty posílali. Ale viděla jsem, jakou vlnu emocí to jako vlastně jako zvedlo. A pak, když jsem vlastně viděla jakoby ty fanoušky, jako ty česky, jak jsem si říkala vlastně a proč jim nedat teda, protože spousta těch pořadatelů třeba řekne, jste na nás moc tvrdý.
0: Mm-hmm.
1: A já se říkám, tak vlastně proč nepřijít s alternativou, která je v češtině,
0: mm-hmm.
1: a neřvu.
0: Mm-hmm.
1: Takže to tak nad tím takové jako přemýšlím.
0: Dobře.
1: Ale ve Stellaris čeština asi možná úplně nebude.
0: To ještě probereme.

0: Linie beatu.
1: Na Linie beatu společně s kapelou Stellaris, teda jejich muzikou, a s Nikol z kapely Stellaris, tohle to byla právě ochutnávka jejich muziky. Od toho povídání o solový tvorbě jsme se teď zase jako vrátili zpátky do té kapelní. Jak se ti, prosím tě, stalo? To je taky takový, jakože zatím u vás mě to přijde, že všechno tak nějak bylo dopředu jasný a prostě to tak jako bylo. Ale jak se ti jako stalo, že si od toho čistýho zpěvu, který ti jako jde, tam do toho zesla přidávat tadyhle ty screamy, growly a všechny tyhle ty další věci, to jsi měla od jak ti živ, anebo se to prostě přihodilo s nástupem kapely?
2: Děkuji za kompliment. Já, když jsem se vlastně o tom bavila s mámou, tak já jsem jako prý od malička, když jsem ještě třeba ani neuměla mluvit, ale jsem jako zpívala, tak čím hlasitější to bylo, tím lepší to bylo. A já jsem byla vždycky, jako má jsem byla hodně takový vsteklón a to mi asi i zůstalo. A je taky jako náročný občas. A já jsem vlastně, když jsem byla na výšce a měla jsem před sebou nejtěžší jakoby zkouškový z toho jakoby celého studia, tak jsem vlastně začala, já už jsem poslouchala metal, ale nebyly to screamy, nebyly to growly. A já jsem pak začala vlastně hledat jakoby tvrdší a tvrdší věci, protože mě to uklidňovalo. No a v ten moment vlastně mi kámoš poslal Arch Enemy a já říkám, že to je hustý. Já teď jsem viděla tu Alisu, jak tam běhá, říkám, to je taková pěkná baba, jak tam prostě řádí. A v ten moment jsem si říkala, že vlastně tohle je něco, co mi chybí. Takže jsem si našla učitele zpěvu, co dělá tohle, co se na to prostě vložně soustředí. No a začala jsem se to učit. No, ze začátku to bylo samozřejmě strašný, bolelo to, nešlo to, znělo to hrozně. Ale stálo to za to.
1: Kde, brďo, vidíš, a kde se hledá takový učitel?
2: Já jsem si to nějak googlila prostě, já už ani nevím, jak jsem na něj
1: narazila. Učitel growlu.cz.
2: No, ani ne, ale nějak jsem na něj narazila, ani nevím jak, ale jako pomohl mi v těch začátcích jako dost prostě nějak nasměrovat, aby ty hlasivky jako přežily, no, a nějak vštípil mi nějakou, že jo, hlasovou hygienu, když já jsem měla jako předtím, ale když jako čistě zpíváš, tak teď možná urazím všechny zpěváky, co čistě zpívají a neřvou, ale pořád mi to přijde maličko jednodušší. Je to takový, že prostě dá se tam ta technika víc uhlídat, ale u toho screamu úplně, tam musí být opatrný, no.
1: No, zajímavý je, když se tak jako ohlídnu za minulými lety, tak bylo tady dlouhý období, kdy holky, nechci říkat v českých kapelách, ale tak bavíme se o naději, tak v českých kapelách, tak jako tíhly k té tarje a tak jako je to táhlo k té opeře a podobně. A teď mám pocit, že tohle už jako úplně zmizelo. A teď naopak jsou tady jakože Alisa, je tady Tatiana a tyhle ty a tenhle ten boom těchhle těch. Ale není to o tom jako v úzovkách čistým blití, ale je to i o tom střídání těch čistých hlasů a tohohle growlu. Čím si to vysvětluješ? Máš pocit, že už bylo dost starý, předspal se trh a tyhle holky najednou přišly, protože jo, byly tady i předtím zpěvačky tohohle typu, ale vlastně si jich nikdo nevšiml.
2: Asi je to spíš jako možná s nějakýma trendama, který jsou, protože když to bylo v době jako Nightwish, tak prostě byly Nightwish a byla Taria. A pak vlastně postupně asi právě začaly víc a víc jakoby se ukazovat zpěvačky jako Alisa, Tatiana, Lena a najednou to začalo být jakoby trendující a možná i proto vlastně k tomu jakoby ty lidi začaly víc jako tíhnout, že se to, ono se to asi úplně nestratilo, jakože já pořád vidím jako kapely, které jakoby tíhnou k epice, k Tarje, k Nightwish, jako pořád jakoby tady nějakým způsobem jsou, ale přijde mi, že jak ta doba se mění a ten hudební průmysl je vlastně rychlejší a rychlejší a rychlejší, tak ono se vším to prostě tak nějak se jako točí a možná právě proto jako se snaží, nebo možná jsou víc vidět, nebo jsme víc vidět.
1: A slyšet.
2: A slyšet určitě.

0: několikrát jméno Alisa a to se tady bavíme o, vlastně teď už ne, zpěvačce kapely Arch Enemy, tak tohle to je ta její nová současná tvorba. Co tebe baví jako nejvíc? Že Arch Enemy, teď je Blue Medusa, předtím bylo, teď mi vypadl ten název.
1: Diagonist,
0: přesně. Aha. Tak. Tak kde tě jako chytla nejvíc? Já teď jsem... vlastně ještě Dragon Force můžeme přidat.
1: No to ne. To, to jsem nepochopila. Ale no, já jsem ji vlastně jakoby chytla, když byla už v Arch Enemy. Což znamená, že pak až jsem teprve si všimla toho, že byla jakoby i v Diagonist, takže já jsem vlastně poslouchala jí jako všude. Ale já s ní jako soumělcem to mám tak, že vlastně až teda jakoby ty Dragon Force, který úplně nejsou moje krevní skupina, tak já ji vlastně sleduju a následuju jakoby všude. I když samozřejmě to, že odešla jako Arch Enemy, mě těžce zasáhlo, protože jsem si myslela, že to je taková jako neměná, jo, že to prostě už jako zůstane. My jsme měli šanci se s nima vlastně vidět v backstage na Top Festu na Slovensku a i s nima vlastně mluvit. A i tam jakoby, jak s nima, tak jsem pohybovala, i s nima mluvila, tak mi nepřišlo, že ale to jako nikdy asi nevíš, že by tam byl nějaký problém. No...
0: Tak on tam asi problém nebyl, oni to, a speciálně v Arch Enemy mají tak, že žádný problém není, že se to jenom vymění ze dne na den a všichni jsou jako dobrý, ne?
1: Nemyslím si.
0: Protože teď samozřejmě k nám míří, že jo, Arch Enemy v nový partě, v úzovkách, tak podle výrazu vidím, že to nebude úplně nejoblíbenější tvoje část kapelní historie.
1: No, jakože víš co, já jsem přesně takovej ten jakoby fanoušek, prostě když jakoby máš jako někoho, z, jako jeden z idolů je prostě Alisa. A já na ní nedám dopustit, jo, a teď tam je ona, ta Lauren, jako se k ním hodí. Já si myslím, že oni fakt jako sahli správně, jenom já se na to asi budu muset jako zvyknout. A je to pro mě těžký. A takže já teďka spíš jako sleduju víc jako Alisu, co ona jako dělá, vypadá, že je šťastná, že prostě dělá, jako, co chce. Já jsem šťastná, že tam jsou čistý zpěvy, že zase vlastně začala jako kombinovat ty věci a baví mě to. Je taky veganka, takže vlastně mě baví sledovat i tohleto, jak prostě bojuje za ty práva zvířat, no a ona je vlastně taký kombo všeho, jako co mě se prostě líbí.
0: No, shodneme se spolu rozhodně na tom, že byla škoda, že jí ty čistý zpěvy jakože v těch Arch Enemy tolik jako nebyly povoleny, protože v Diagonist tam to ještě střídala a bylo to jako fajn. Já mám nějaký pocit, ale teď už bych si možná myslel, že jsem jí s nima ještě viděl tady těsně předtím. Hráli ti někde, možná to byla zvona ta opice. Vím určitě, že jsem na Diagonist byla. Tak se jako
1: a jako s Alisou?
0: No, a zpětně se snažím dopočítat, jestli už to byla Alisa, nebo jestli to byla Vicky, která ji tam pak střídala.
1: Vicky tady byla s Ginger. To byly v Meat Factory, myslím.
0: No vidíš, tak ale hlavně to bylo před covidem, takže já už se nedopočítám stejně výsledku.
1: A to nemám, takže... Jo, no to bylo před covidem, jasně, já jsem byla na výšce. Já si to pamatuju, že já jsem pak hned jela vlastně v nočním spojem do Brna.
0: Hezky. No. Dobře, hele, zpátky k vám teď. Budeme hrát vaši muziku a já jsem teď v životě jsem vás neslyšel, až dneska jsem na vás narazil tady na beatu. Třeba. Tak když teď začnu pátrat po všem, co od vás objevím, jakože vydaný muzice, tak co všechno najdu oficiálně už venku za ty roky?
1: Tak vlastně máme venku dvě epka. Upside Down a Shatter and Bloom. A vlastně ze Shatter and Bloom tady vlastně dneska hraješ ty věci.
0: No, hned za moment si dáme.
1: No a pak mám vlastně album plnohodnotný Persistence a úplně na začátku byly, myslím, že dva singly, které se jakoby nikam nedostaly. A teďka pracujeme na novém materiálu a s tím, že jaká je prostě doba online a všechno, až spíš se to sype po singlech. Takže přemýšlíme, že než jako dělat album, možná půjdeme cestou těch jako EPček a už teďka vlastně máme tři věci hotové, jedna z nich už je venku a tak.
0: Dobře, tak jdeme hrát, ať víte taky, o čem se tu bavíme, Shatter and Bloom. Wake up,

0: beatu. Naděje beatu s Nicole Hoffmanovou z kapely Stellaris a to, co hrálo teď právě byly Stellaris a Shatter and Bloom, tedy zase jedna ochutnávka z vaší muziky. Ty jsi mi vlastně vzala trošku vítr z plachet, protože na tohleto téma jsem mířil, protože se všech kapel ptám a zajímavý je, jak se jako rozchází ty názory. Jestli je dneska cesta jít singlama, nebo je dneska cesta jít deskou a to ideálně ještě na vinilu a podobně. Tak co vy a fyzický nosiče? Je to něco, co...
1: My máme asi štěstí, že nám se jako obecně vlastně, musím zaklepat, že nám se merch prodává a ty lidi chtějí jak CDčka, tak vinily. Takže v tom máme jako štěstí. Ještě jak hrajeme hodně venku, tak třeba Němci ty to jako milujou, takže ty všechno prostě tak jako kupujou, prostě vystavujou si a tak. Ale bohužel jakoby si nemyslím, že jakoby v UKAP pele jako naší velikosti by jako album dávalo úplně smysl. Protože my bychom samozřejmě se jako rádi dostali, že jo, pod label a tak. A to znamená, že prostě jakoby úplně si nevystříhla ten materiál. Jo, takže my radši prostě půjdeme cestou právě těch jako EPček a toho, že se vlastně vydávají ty singly po jednou a dává se tomu nějaká jako péče. Jo. Takže prostě já jsem teďka, než jsme vydali Kontra, tak já jsem vlastně nahrávala pořád nějaký videa ve všech možných outfitek, aby vlastně jsem toho měla jakoby hodně a mohla jsem to tam vlastně po dobu třeba měsíce, dvou sypat.
0: Ano, tančila a trénovala tance. Já už jsem chtěl pozvat jako strašně dlouho, ale jak sledu vaše všechny sociální sítě, jak jsem říkal, jsou furt v čoudu někdy, jak
1: ne,
0: kdy já jí
1: tu...
0: A ono to tak působí, že jste strašně jako rozlítaný. Tak pověs mi, dej návod i ostatním třeba, který mají kapelu, jak jste to udělali, nebo jaký je postup, když prostě mám partu, věřím si a chci hrát za hranicema, vám se to prostě povedlo napříč různými státy. Tak jaký byl postup u vás? Jaká je rada?
1: No, já se moc nepotěším, jakože ono to bylo zase náhoda. my jsme vlastně ještě hráli a samozřejmě ano, jako obrovskou zásluhu na tom má, že prostě pracujeme s Bobem a že on ty kontakty prostě jako má. Ale na druhou stranu zase, když bychom ho neposlechli v těch věcech, a my jsme ho poslouchali fakt jako hodně, jo, že prostě nám říká, hele, pracujte s tímhle člověkem, takhle se oblíkněte, takhle se hejbejte, takhle komunikuj s lidma, tohle to dělej, sociální sítě nevypadají dobře, jak to, že nemáte čísla, co to Spotify, co to YouTube. A teď to vlastně všechno se tak jako valilo prostě. A první zahraničí, když napočítám teda Slovensko, tak bylo Německo a to se nám ozval sám promotér, že prostě hele, jako zahlíd jsem vás prostě, ale bylo to asi jak i tím, že prostě to nicméně se bylo jako všude prostě. A říkal, hele, tak nechcete prostě přijet. A jsme byli v Zelbu. A pak už se to prostě dělo. No,
0: tak super, tak jsme rádi, milí posluchači s kapelama, že jsme vám mohli pomoct tady radou. Sociální sítě u vás samozřejmě jako jsou věc, která funguje, díky tomu jako jste strašně vidět, to je jako neuvěřitelný. A to jsem pochopil jako tvoje teda dílo.
1: Já dělám sociální sítě, no.
0: A ráda, je na to vědět, že ráda. Taky se to stalo samo, anebo se to musela nějak jako naučit?
1: Jakože mě to z sociální sítě jako nevadí, naopak já jako bych ráda jako tvořila a tak, ale vlastně jak všichni máme jakoby day joby, že prostě všichni chodíme doma do práce, tak... je jakoby, a já jsem ještě třeba jako mentálně prostě unavená, že jo, z té práce, tak je potom jakoby náročný nějak jako vypadat, jo. Já jsem třeba dneska po 5 hodinách spánku, včera jsem spala 4 hodiny, protože jsme se vraceli vlastně ze Španělska, z Resurrection Festu, takže je to takový jako náročný v tom, že prostě ráda bych tvořila, ale prostě jako vyčerpává mě ten běžný jako život, takže musela jsem se naučit, jak k tomu přistupovat, aby mě to nestálo jako psychický zdraví, protože to si myslím, že ten balance jako najít není úplně sranda.

0: Naděje beatu. Posloucháte Naděje beatu, jsme tady, nebo jsem tady s Nikolou Fmanovou z kapely Stellaris. I když tohle nebyly Stellaris a k té muzice se vrátíme, ale já bych chtěl navázat na to, co jsi říkala na konec toho minulého povídání, protože jich potřeboval jako sám poradit. Tak jak jsi to udělala, jak jsi to naučila, aby tě to nestálo mentální zdraví, tady to ládování obsahu na sociální sítě, to mě zajímá. Dej mi nějakou stručnou radu. Mě to totiž dát, vyčerpává strašně.
1: Můžete dát kontakt na svoji terapeutku.
0: Ano.
1: Ta je skvělá.
0: A může předepisovat léky?
1: Ne.
0: Nemůže?
1: Ne, to není to tenhle ten typ. Ona ti dá jako nějaký kapičky, ale nejsou to jako ty. No já jsem se vlastně musela jakoby sama nastavit, je to v nějakým, vlastně asi jakoby v čemkoliv jakoby děláš, tak a já, protože třeba teďka pracuji v korporátu, tak i tam si musíš jakoby nastavit, proč to děláš. Mm-hmm. A ten důvod vlastně jakoby to a nějak nastavit si nějaký jako hranice, že když nemůžeš, nechceš si unavený, tak to nedělej. Mm-hmm. Jo, a samozřejmě nesmíš to jako, že nechci to dělat, tak to nebudu dělat rok, to už je potom jako blbý, ale já jsem si k tomu snažila najít nějakou jakoby cestu, jsem si říkala, jo, tak zkusím to jako namalovat se, natočit se, a pak třeba jsem si říkala, tak to video vypadá hezky, teď jsem ho vydala, teď jsem viděla, že to má engagement, že prostě ty lidi jako na to koukají, lajkujou to, komentujou to, a řekla jsem si vlastně, teď já jak, a to bylo možná asi největší, když jsem přemýšlela nad tím, že vlastně my jak se snažíme cílit jako vlastně na celý svět, tak jak jinak se ty lidi třeba, já nevím, z Ameriky, z Japonska, který se sem asi do Prahy asi úplně jakoby snadno nedostanou. Jak já s nima můžu komunikovat? Jak já jim předám, co děláme, jak se cítíme, co tvoříme? To je jenom vlastně skrz ty sociální sítě, takže proto já fakt musím vždycky jakoby si vyšetřit nějaký čas a samozřejmě jako hele, osobní život neexistuje. Jako, to prostě není, no.
0: Hezky, tak. Číslo na tvoji terapeutku si jenom potom. A teď se vrátíme k tomu, co hrálo, protože je to taky jméno, který tady už samozřejmě zaznělo. Když jsme se bavili o zpěvačkách, tak za námi jsou Ginger a Someone's Daughter. Hned si se začala usmívat, tak pověs mi, kde jsi se dostala tady k téhletý kapele.
1: Přes Arch Enemy. Oni byli v Praze a vlastně supportovali jim právě Ginger a já jsem je neznala. A když jsem ji viděla, jsem si říkala, ježišmarja, to je tak dobrý. A vlastně pak jsem se snažila i jako growlovat jako Tatiana, což je nereálný. A to nejde prostě. No a takže vlastně jakoby, takhle jsem se k ním dostala a říkala jsem si, ježišmarja, to je jako fakt úplně wow. A sledovala jsem jim, já jsem hrozně ráda, že se do dneška vlastně rozespívávám, když začínám screamovat tak na věcech Ginger. Jo, takže vlastně to mi tak nějak jako zůstalo. No a pak jsme měli štěstí a vlastně jsme s nima hráli v Dornbirnu a ve Vídni, tak to bylo úplně wow, no, to jsem fakt jako byla rozklepaná, prostě úplně taká ta faninka, jakože no. A my jsme s nimi vlastně mluvili právě ve Vídni, kdy oni byli v takovém jakože v lepší náladě, protože potom Dornbirnu tam prostě jeli nějakou strašně hodin. No, takže v té Vídni jsme pak s nimi vlastně mluvili a to bylo jakože taky ten, jakože, proboha. Já jsem z toho nervózní, no.
0: A oni ale působí zrovna jako velmi, velmi jako taková milá přátelská kapela. To třeba u Alice jsem neměl tenhle pocit. Jo, s toho, když jsem se potkal v zákulisí, tak jsem měl jako pocit, že jako ta by si vykroutila hlavu, jak zírala do stromu, jako aby jsme se nepotkali pohledem, nedej bože, jsem po ní něco nechcel. Tak to byl jako můj třeba jako sní poznatek. A pak mě zaujali jejich zezadu popsaný Rajzrej.
1: Aha.
0: Když jsem je viděl, takže tam měli normálně ze zadní strany napsáno jako nejseš Alice, nejseš Jeff, tak odsud vystřel. Na druhé straně měli napsáno nikdo si nezaplatil, aby se koukal na tvůj ksicht. Takže všichni, kdo jako přišli nakouknout ze zadu, tak dostali hned jako nápis, aby jim to už nemusel nikdo říkat. Takhle jsem to viděl já.
1: OK, tak tohle...
0: Teď jsem tě zkazil všechny ideály.
1: Ne, vůbec. Hele, tak to já jsem s nima mluvila, jo, ale já jsem s nima mluvila asi z trošku jakoby jiný pozice. Jasně. A hlavně jim tam ten den zrušili kvůli tomu, že nebyla postavená dobře stage, tak jim zrušili na to festu vlastně jakoby vystoupení, takže oni asi byli v klidu. A hlavně já jsem na to šla chytře, protože já jsem tam měla Scarletku, mýho pejska, a když jsem viděla Alisu, tak říkám Scarletce, říkám Skaří. Běž. A ty mám tak jako přištrádovala k Alice, že jo, Alice hned, jeho zvířátko, proč je krásný, říkám, jo, to je moje zvířátko. Tak. Takže my jsme se dostali vlastně k tomu takhle.
0: Tak dobře, tak touhle cestou jsem já teda nešel, dobře. Hele, pojďme zase zpátky k vaší muzice a vlastně pojďme k tomu, co tak jako navazuje pro ty, kteří sledují vaše sociální sítě, k tvému tančení a španělskému výletu. Tak co si dáme teď a kde se to vzalo?
1: Contra El Silencio. Vzalo se to vlastně v tom, že my už jsme, já se taky nevím, jak se to vzalo, ale na začátku, když jsme vlastně začínali, tak já jsem neřekla, jako, že bych chtěla hrát na Vakenu, což vlastně většina lidí chce, na Hellfestu nebo tak, ale já jsem řekla, já bych hrozně ráda hrála na Resurrection Festu. Strašně jsem si to přála. A španělština je strašně krásný zpěvný jazyk. A my jsme si původně přemýšleli, že přetextujeme Scars, což je vlastně balada, a že ji dáme jako do španělštiny. No a nakonec vlastně s tím, jak přišel do kapely Gregory, jako velice, velice schopný kytarista a jako skladatel, tak jsem říkala, hele, nechci si koupit další kytaru, no samozřejmě, že jo, kytarista, jo, další kytara. A takže jsme složili vlastně Contra El Silencio, právě když jsme už věděli, že jsme potvrzený na Resurrection Fest a věděli jsme, že hele, jak jinak dostat Španěli, než tím, že prostě půjdeš jakoby tou španělskou jakoby cestou, že jo, tím jazykem. A tak jsme to složili, no a vlastně ten taneček byl takovej, že já jsem potřebovala tady tu část těm lidem dostat do hlavy. A přemýšlela jsem vlastně, jak to udělat. No a jak jsou teď všude ty TikTok tanečky a tak, tak já jsem prostě si dala nějaký Spanish dance, trance, nevím. Koukala jsem na všechny možný jakoby tanečky a tak jsem dala něco jako dohromady i podle toho textu. No a tak jsem to vlastně postovala do té doby, než jsme odjeli na Resurrection Fest do Španělska.
0: No a dojmy?
1: No, tak jsem tam měla oči, ve očích slzy, no, protože to bylo prostě boží. Já jako stát tam, kde si fakt chtěl stát před, já nevím, 6 lety a ty tam konečně jako stojíš a ty lidi tě mají fakt jako rádi a je to absolutní jako masakr. Já jsem tam vlastně pak na ně skočila na Echoes of the Past a pak jsem vlastně jim řekla, jenom na ně ukázala, ať mě pustěj. Takže mě vlastně pustila, jsem byla uprostřed toho davu a zandala jsem vlastně úplně naposledy Hello song. A já jsem jim řekla, ať prostě udělají kolem mě circle pit. A jenom jak jsem takhle prostě mávla tou rukou, tak najednou se zvednul úplně dým prachu. A ty tam kolem mě úplně brutální jako circle pit. Takže to bylo úplně neskutečný. A pak jsem vlastně chodila po tom areálu a já jsem měla v ruce sangry, protože jsem si říkala, zítra nehrajeme, takže já si můžu dát alkohol. A že nás poznávali ty lidi, prostě byli z toho úplně jako nadšený, takže to je něco prostě, víš, jakože prostě odměna za ty jako roky dřiny.
0: No, je to, hele, krásný splněný sen. Býťáci, kteří vládnou sociálním sítím, tak samozřejmě, i kdyby teď jako nevěděli doteď o vás nic, tak se určitě podívají, protože tím se doplní ten příběh, protože tam tohleto samozřejmě všechno k vidění je, no a my jdeme hrát muziku.

0: beatu.
1: Stellaris kontra El Silencio, tedy to, co je nejaktuálnější, přichází nejblbější otázka pořadu, jaké jsou vaše plány do budoucna? Ta tady musí být, bez toho se nehneme.
2: Samozřejmě. No tak skládat a vydávat hudbu a vlastně teďka řešíme s naší booking agentkou jako v Americe nějaké možnosti toho, aby jsme tam měli hrát, což samozřejmě jako chceme, ale uvidíme, spíš jakoby otázka víc, jestli je dostaneme, protože tam teďka prezident dělá, že jo, takový různý příkusy a nejsme si úplně jistí, jestli to prostě všechno jako proběhne hladce. No, ale když by jo, tak doufám, že na začátku 27 roku bychom tam mohli jet.
1: No, legenda říká, ale to není potvrzená informace, že jestli máš někde razítko z Kuby, tak už nejedeš prej.
2: Z Kuby nemáme.
1: No, tak je to dobrý. Tak to máte pořád šanci. Hele, ještě jsem se vlastně chtěl zeptat, tak angličtinu to jsme probrali, teď španělštinu. Sama si, anebo máš nějakého pomocníka na ty jazyky?
2: Na vlastně angličtinu ne, že jo, tak to anglicky mluvím, ale na španělštinu to byla taková týmová práce, kde já jsem si vlastně musela říct, jako co tam chci říct. Mm-hmm. Pak jsem poprosila vlastně překladač a umělou inteligenci, pojď mi to dát do té španělštiny. Pak když jsem vlastně jsem si to nechala přečíst, jak to zní, jsem říkala, dobře, tak tohle by znělo jako hezky. Pak jsem poprosila Luzku Kejmar, což je vlastně naše faninka, že je tady v Praze a je to Mexičanka. Mm-hmm. Takže španělštinu, že jo, má jako rodný jazyk. Tak jsem si jí ptala, hele, dává to smysl jako rodilýmu prostě mluvčímu, je to dobrý, není to dobrý. A ona mi třeba tam nějaký věc jako poupravila a pak já jsem to posílala našemu producentovi a on je sice Angličan, ale jeho tatínek je Španěl. Mm-hmm. Takže on mluví anglicky a španělsky. Takže vlastně i když jsem potom letěla do Londýna, nahrávali jsme tam, tak on mi vlastně pohlídal tu výslovnost jako ve obojím. I v té španělštině, i v té angličtině.
1: Hele, já když tě poslouchám, já mám pocit, že mít jako velkou úspěšnou kapelu je naprosto jednoduchá věc. Prostě všechno zapadne, všichni mluví všemi jazyky. Booking agenti se hrnou, je to teda super poslouchat. Jako přeju fakt, ať se daří, protože ten váš nástup do toho zahraničního hraní, tak byl ta prostě jako raketovej. Myslím, že v tom jste
2: Děkujem.
1: V poslední době rekordmani a budu jako rád sledovat, co se bude okolo vás dít a ty samozřejmě dejte vědět, až je něco nového zase bude aktuálního, aby jsme to mohli takhle přes éter vyzradit. Možná ještě, a to jsme vlastně za celou dobu neřekli, tak pojď udělat takový nějaký rozcestník pro ty, kteří vás teď začnou hledat, tak kde vás teda všude najdou, kam bys je poslala jako první, na kterou síť?
2: Nejvýsledí máme na Facebooku, takže Facebook, případně Instagram, nebo TikTok, YouTube, Spotify, Apple Music, Bandcamp, asi všechno možné, co si jakoby dokáže představit, tak tam nás najdeš.
1: Další kapela, která už nepoužívá MySpace, dobře.
2: Co to je?
1: Píšu si, přesně. To se vám mladým stává, když tady řeknu MySpace, tak se vyděsí. To bylo dřív ještě před Benzounem. Tak dobře, aha. Na MySpaceu nehledejte, jinak samozřejmě Stellaris všude jsou. No a my budeme se loučit hraním něčeho, co i tady pro Českou republiku je v těchto dnech velmi aktuální téma, a to je Marilyn Manson. Proč si vybrala jeho?
2: Tak teď jsme ho vlastně viděli, on hrál stejný den jako my, akorát teda na větší stage, my jsme měli na dvojce na Resurrection Festu a vlastně i jakoby jeho hudbou nebo přístupem jakoby k vokálům jsem se i inspirovala, když jsme psali Shatter a myslím, že se tím budu inspirovat. On je prostě jiný, temnej, divnej, no a komu by se to nelíbilo, reálně.
1: To je krásná tečka, ale moc děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju.
1: Pozdravuj zbytek kapely, se daří.
2: Děkujeme.

0: čerstvá rocková muzika.
1: Aktuální novinky.
0: Špičky světových hitparád. Prostě Větrník.
1: Větrník.

0: Pročte to spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: Na Gimplu jsem chodil do Bčka a když měla škola nějakou akci, na naší třídu se dostalo až po Ačku. Bralo se to podle abecedy, pochopitelně. V katalogu kapel, které procházejí naším pořadem, si jedna z nich napevno zajistila přednostní postavení. Nazývá se totiž A. A protože je anglická, vyslovujeme ji A. 22. května uvedla nového basáka Richarda Trigga na pátém albu Prank a nahrávkou Walkover roztočila Větrník na rádiu Beat dnes 1004. Jeho obsluhu tvoří Jaromír Tůma hovořící a Pavel Černou hudbu spouštějící. Co dál? Na zářijová vystoupení v Praze se chystající skupina Blackstone Cherry z Edmontu ve státě Kentucky nás opětovně naláká na EP Celebrate z 6. března, konkrétně na titul What You're Made Of.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Máme zde nové vokální duo. A co na tom, že mu sečteme 169 let? Paul McCartney a Ringo Starr jsou si prostě souzeni. A ta kulisa Liverpoolu do alba The Boys of Dungeon Lane nepochybně patří. Big Pete se z nahrávky Home to Us poněkud vytratil, ale cesta domů zůstává pro většinu z nás určitě lákavá.

0: rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Nelze se zmínit o Liverpoolu a opominout Beatles, ale v Odese k Mercy už mezi tím pokřtili další zdejší talenty a svým debutovým EPčem se k ním v roce 2023 připojil zpěvák Dan Byrne. Letos pokročil na prvním albu This is where the show begins a kde ta show z názvu desky začíná, to nám ukáže v nahrávce Savior.

0: Větrník na Rádiu B.
1: Ambice rockových kapel bývají nebalé a to se někdy odráží už v samotných názvech, které obsahují vlivné slůvko high. A tak jsme tu už měli kapely High Confessions, High on Fire, High Fighter, High Spirits, High Strung, High Viz, Highly Suspect a dnes si u nás první zahraje v roce 2018 ve skotském Edinburghu založené funk-rockové trio High Faith. Z letošního druhého alba Twice as Nice přihodí snímek Rooms 634.

0: roztočte to spolu s námi. Větrník na rádiu B.
1: The end is not the end. Konec neznamená konec. Pojmenovala své 10. 24. dubna vydané album kalifornská skupina Etreu a šalamounsky trefila název, protože svůj metalcore cpe do větrníku po 35. a určitě to není naposled. Jak jsem řekl o kapele minule, přináší bizarní spojení metalcoru, který hojí nervy. To platí i o nahrávce All For You.

0: větry.
1: Radio B. Jsme v polovině, hlásí se dvě pravidelné rubriky Ploužák a Kláda. Rock'n'roll se staženými nástroji a se vzory ve skupině U2 tak si nalinkovala uměleckou dráhu formace Colony House Franklinu v americkém státě Tennessee. Po pěti letech sadila v letošním 17. roce činnosti na desku formátu EP a na té jsem jako pozvánku k pomalému tanci zaregistroval svůdné Only You.

0: spolu s námi. Větrník na rádiu Beat.
1: Jaké to je být semlet větrným mlýnem? To teď na vlastní kůži pocítí příslušníci tří seskupení, která zde uvedu poprvé. To první, kozu s Bosnou, se dočkala naší pozvánky v 18. roce činnosti a na 6. albu z 15. května. Odměnou mu budíš téměř 8 minut, které jsem vyšetřil pro nahrávku They Did No Karate. I když červík pochybností ve mně hryže, nehledali chlapci náhodou inspiraci v hotelu California?

0: se točí a rozhodně nemá v plánu přestat. Větrník na rádiu.
1: Sdělení, že společnost Agrotec znamenitě hospodaří na více než 1200 hektarech zemědělské půdy, mě upřímně potěšilo. Ale já hledal na internetu informaci o Agrotec Metalu. A tak jsem se dostal na kobylku skupině Combichrysa z Atlanty, která tento v Americe rozšířený elektroindustriální styl reprezentuje. I když má norského zpěváka Andyho La Plegu. Letos o sobě dala vědět 21. května EPčkem Only Year for Good Time, z kterého hrajeme Rise.

0: Větrník. Větrník. Na Rádiu B.
1: Ani dneska neunikneme nostalgii pro 80. léta. Ta vnáší do současných rokových žebříčků hudbu, kterou nemohu připsat našim předkům, protože sám už jsem v té době měl dvě dcery. Posílám jí samo nebe, alespoň tak soudím podle sedmičlenné korejské skupiny, která si říká Boys from Heaven. Jako své vzory uvádí Toto a Journey a 22. května vydala třetí album The Wanderer, z něhož vypouštím novinku v retro stylu, trochu se to protiřečí, How Long?

0: spolu s námi. Větrník na Rádio B.
1: A je tady přeslechní 80, kde radí mi po internetu britský expert. Smíchej Queen a Aerosmith. Jako specialitu přidej Dirty Honey a vyjde ti londýnské kvinteto Karma Effect. To pracuje na svém zestupu od roku 2020. Teprve po 15. květnu, kdy vydalo třetí album Cruel Intentions, ovšak Spojené království bere vážně a na říjen a listopad nabízí termíny na turné. Tam určitě zazní naše ukázka Waiting on a Miracle.

Větrník na Rádiu B. 35 let na scéně a v jedné kapele, a ono je to ještě baví, množné číslo sem nepatří. New Yorkskou kapelu Propane drží pohromadě už jen jediný zakládající člen, basák a zpěvák Gary Meskel, dnes 60-letý. Ovšem 16 vydaných alb svědčí o jeho neutuchající snaze. To aktuální Stone Cold Angel vyšlo rovněž 15. května a zakončí dnešní Větrník, za který se s vámi do příští neděle loučí Jaromír Tůma.